is that?

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj, Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8 za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let a rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám a už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete, do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokon...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku. Já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat... Čtyři stejné díly. A aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, hruko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle to je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majou dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Kochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vyprožuje pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady je paní Hana.
4: A Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovýmu roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovýrok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám, přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku, kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no,
0: se studený
1: dá. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže mám vemou talíř, to bylo v Císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velkému, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře dají. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní linii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířek, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že jo? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky.

0: jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
1: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
0: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav

capík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šířitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je do dneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř tedy? Jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém základu. Koně takto v kapli připomenout.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si předsevzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvětců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění, doktorce Heleně Zápalkové, za provedení sloupem Nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky, paní doktorko, a naslyšenou.
1: Já také děkuji.

0: Už jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
1: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svaté Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuju, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji od jak živa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: A slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůškům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsí sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolí se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší... Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak zaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do

0: antikoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
2: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
0: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
0: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
0: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
2: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
2: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
2: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: A tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
0: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Nová základní škola v Pardubicích bude stát přes 700 milionů korun. Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. Pardubičtí hokejisté porazili v lize mistrů Regla 1-0. A počasí v kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Město Pardubice vysoutěžilo zakázku na stavbu nové základní školy v bývalých Masarykových kasárnách za 716 milionů korun. To je oproti původně plánovanému rozpočtu asi o 200 milionů méně. Radnice vybírala z 5 nabídek. Teď běží 15-denní lhůta pro případné odvolání účastníků tendru.
3: Pokud se proti výsledku výběrového řízení žádný z uchazečů neodvolá, začne město připravovat smlouvu s vítěznou firmou. Připouští také možnost zahájení stavby už v letošním roce. Dodavatel bude mít na zhotovení zakázky 20 měsíců. Nová základní škola pojme 540 dětí a podle radnice by měla ulevit vytíženým kapacitám základních škol v okolních městských částech. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Lidé v Pardubicích a okolí mohou využít novou internetovou mapu míst, kam odevzdat nepotřebné oblečení a další textil. Portál Obleč Pardubice ukazuje, kde je možné oblečení darovat k dalšímu využití nebo odevzdat k recyklaci. Mapa zahrnuje také second handy, charitativní organizace a sběrná místa.
4: Podle průzkumu využívá textilní kontejnery 64% obyvatel Pardubického kraje. 13% lidí naopak vyhazuje nepotřebné oblečení do směsného odpadu. V Pardubicích je teď více než 40 kontejnerů na textil a postupně mají přibývat další. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. A porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Obchody také špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil. Dubna do června Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut a to skoro za 24 milionů korun.
1: Sport.
2: Hokejisté Pardubic vyhráli i druhý zápas v novém ročníku Ligy mistrů. Švédského vicemistra Regle porazili 1-0 díky gólu obránce Tomáše Dvořáka. Pardubický brankář Roman Vil čekal jiný zápas než ve čtvrtek proti polskému Tychy a to se potvrdilo.
5: My jsme to asi očekávali, že ta kvalita toho švédského hokeje a té ligy je velká, takže jsme věděli, co nás čeká. Myslím, že jsme docela rychle na to zareagovali, protože přece jen je to změna. Prostě je to jiný hokej. A pak myslím, že jsme byli vyrovnaným soupeřem a myslím si, že pro fanoušky je to skvělý zážitek vidět takovýhle týmy hrát proti sobě.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně až oblačno, nedělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, jen k večeru mírně nepříznivé. Tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pět hodin, čtyři minuty přejeme, čtyři minuty k tomu a přejeme vám krásné nedělní ráno, příjemné probouzení do druhého víkendového dne. 6. září píše se dnes a rovnou můžu připojit informaci o tom, že svátek dnes se slaví Boleslavové a také Boleslavy, tak přejeme všechno nejlepší. No a přejeme, ať se vám líbí i naše hudební nabídka. Z písniček tu mám Tinu Turner, zaspívají také Karel Zich, Petr Spálený nebo skupina Reddy Kirken. Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity o ovlivnit děti na celý život. To je téma, kterému se trochu podrobněji budeme ve vysílání věnovat už za malou chvíli, ale samozřejmě nebude to jenom o tom. Koukneme se na oblohu, dáme také pár tipů na to, kde a jak můžete strávit dnešní den. Tak zůstaňte s námi, příjemné probouzení nebo usínání, to záleží na tom, jak jste si to naplánovali teď o víkendu. Každopádně pohodový poslech.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: první třídy nastupují děti ve stejném roce, nejmladší a nejstarší ale může i tak dělit až 11 měsíců a v tomto věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak můžou mít zpočátku horší výsledky a častěji čelit šikaně. Jak si dozvěděl reportér Marek Hensel, věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumu ovlivnit na celý život.
1: Tady mám růžovou laptopku, takovou vínovou, a půjdu do první třídy.
2: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
1: Tady mám pouzdro.
3: Co se těší, že se tam naučíš?
1: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
3: A co si přečteš, až budeš umět číst?
1: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
4: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
5: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
6: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
2: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
2: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
5: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
2: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Hensel, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Probírám se tady daty z minulosti a vidím, že v pražském Klementinu naměřili tento den, tedy 6. září, nejvyšší teplotu v roce 1834. No, tehdy bylo poměrně teplo, 32 stupňů Celsia, 0,2 k tomu. Naopak nejchladněji bylo v roce 1877, pouhých 8 stupňů Celsia. Možná si říkáte, co nás čeká dnes, pojďme na to kouknout.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, dopoledne bude přechodně až oblačno, takže další krásný den před námi, teploty příjemných 18 až 21 stupňů, na horách v 1000 metrech 11 až 14 stupňů Celsia, vítr povane mírný severozápadní rychlosti do 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Michal Hruza, skupina Ready Kirken doznívá v nedělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Je 5.23 a o další minuty v našem vysílání se postará moderátorka Marie Tomsová. Tentokrát nabídne vzpomínku na svého kamaráda, který odešel do muzikantského nebe.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes neděli vzpomínkovou na kamaráda i rodinného přítele Víťu Marka. S nímž jsme se bohužel naposledy rozloučili počátkem tohoto týdne. V pohádkách se říká, že nadání a výjimečné vlastnosti každého, kdo vyčnívá z šedého davu, přinášejí zpravidla tři kolem kolébky schromážděné sudičky. To u Víti zdaleka neplatilo. U jeho kolébky se musel sudiček tísnit celý zástup. Nejblíž samozřejmě stála ta muzikantská a ta nadělovala plnými hrstmi. Vždyť kolik je muzikantů, kteří dokázali jako on bravurně zvládnout trubku, pozoun, kazů, kytaru, banjo a další nástroje, do nich se dalo mistrně fouknout nebo nechat rozeznít jejich struny. Tenhle kumšt Víťa prokazoval přes 50 let v banjo bandu Ivana Mládka, který na rozloučenou o něm řekl: zemřel velikán české jazzové scény, náš bezkonkurenčně nejlepší dixielandový trumpetista a swingový kytarista Vítězslav Marek. Měl jsem životní štěstí a získal ho už v mládí ke stálé spolupráci na realizaci někdy až drzých hudebních projektů, které hlavně jeho zásluhou měly vždycky punc staré klasické New Orleanské muziky. Té, ze které jsme oba vzešli a do které jsme se před 65 lety zamilovali. Jestli něco nad plán hudebně zkrášlovalo zábavné písničky našeho banjo bandu, tak to byla jeho stylová, trumpetová i kytarová bravutní sóla. Hned vedle sudičky hudební stála u kolébky muza výtvarná. Přítomná ve Víťových skicách, obrazech a příležitostné sochařině, a hned za ní ta literární, která ho obdařila schopností vyjadřovat se trefně a vtipně slovem i písmem. A samozřejmě nemůžu zapomenout na bíle oblečenou sudičku tenisovou, která mu dala do vínku svižný a elegantní backhand. Tolik Ivan Mládek. I já měla na Víťu životní kliku. Po jeho jazzových prvních krocích v tradicionál jazz studiu Pavla Smetáčka jsem na desítkách podií uváděla Mládku v banjo band a slovem provázela dlouhou řadu hudebních vystoupení, na nichž jako univerzální uznávaný hráč nemohl chybět. Stejně jako u každých mých i manželových nulou končících narozenin protancovaných na vltavském parníku, v zapůjčené slavnostně vyzdobené tramvaji, u bazénu pod se přehradou, vysoko v Krkonoších, v Bojanovské hospodě, nebo při památném prvním porevolučním výletu k moři na francouzském jihu, během kterého večery při muzice střídali rozmařilé sedánky ve venkovském hostinci, kde hrál s kamarády Mariáš natolik náruživě, že za námi ostatními manželkami přiběhla jeho žena Markéta a rozrušeně na nás volala: holky, pojďte se kouknout, oni tam hrajou karty o franky a pijou jak za český. Díky svému muzikantskému kumštu se Vítě už v dobách předrevolučních podíval do samotné kolébky jazzu amerického New Orleansu a léta vystupoval na řadě zahraničních i domácích jazzových festivalů. Není divu, že jeho maminka byla na svého syna náležitě pyšná a ráda se pochlubila tím, že má syna, který chodí do práce ve smokingu. Ráda vzpomínám na letní výjezdy do Písku, kde po ranním odpočinku na místní prvorepublikové plovárně na břehu Otavy a odpoledním tenisu hrával po večerech se swingovou kapelou v hotelu Otava, kterému tenkrát nikdo neřekl jinak než kanál. Jak dobře se tam hodovalo a po tanci poctivě dodržoval pitný režim. Když jsme se před 27 lety na Davidském hřbitově loučili s naším kamarádem a Víťovým spoluhráčem, otřel mlčky náhubek trubky, uložil ji do pouzdra a po pár krocích se zastavil u velkého náhrobku z černého mramoru. Byla na něm zlatým písmem vyvedena tři slova: dopili jsme, budem, které Víťa doprovodil stručným konstatováním: vidíš, jak je ten život vlastně jednoduchý. A pokud přišla chvíle, kdy život náhodou takový nebyl, měl na ní originální recept. Seznámil nás s ním při jedné návštěvě římovského panství, na kterém bylo od jeho navrácení původním majitelům práce jak na kostele. Jak se rychle ukázalo, šlo o recept typicky mužský a pro Víťu příslovečně jednoduchý. Říkal mu, prkínko by se mělo. Kdykoliv se totiž objevila naléhavá potřeba neodkladných prací, co jich jen na vráceném léty zanedbávaném zámeckém stavení bylo, a z jeho okolí zazněla naléhavá věta, mělo by se vymalovat, zasklít, opravit, nalakovat nebo vydláždit, vytáhl Víťa prkínko by se mělo a jel se do něj malým kladívkem zarputile zatloukat hřebíčky se slovy nemůžu, nemám čas, nevidíte, co mám teď práce? Milý Víťo, do tvého prkínka už bohužel žádný hřebíček nepřibyde. A já vím, že jedno by se rozhodně dělat nemělo. Nemělo by se odcházet předčasně a nečekaně. Když už k tomu došlo, dívám se k tobě nahoru a z celého srdce ti děkuju za všechno, co jsi pro nás, přátele, kamarády, nadšené fanoušky a rodinu za svůj nejen muzikantský život udělal. Bylo to krásné a nikdy toho nebylo dost. Tvoje i vaše Marie Tomsová.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Chrudimské muzeum loutkářských kultur čeká rekonstrukce zhruba za 80 milionů korun. Kvůli stavebním úpravám přeruší provoz na začátku ledna a uzavřené zůstane do září 2028. Na technickou část bude navazovat i příprava nové expozice. Pardubičtí strážníci dnes už po 8. nastoupí na led s charitativním cílem. Od 14 hodin se v pardubické hokejové aréně utkají s týmem Ronald Group v benefičním zápase na podporu handicapovaných dětí. Po druhé a zároveň naposledy bude výtěžek ze vstupného určen na pomoc Alžbětce, která trpí vzácným genetickým onemocněním. Židovské hřbitovy v Pardubicích a v Luži dnes nabídnou komentované vycházky s hercem, hebrejistou a fotografem Jaroslavem Achabem Heidlerem. Návštěvníci se dozvědí více o symbolice náhrobků, hebrejském písmu, židovských pohřebních zvicích i historii samotných hřbitovů. V Luži začíná program v 11 hodin, v Pardubicích v 16 hodin. Vstupné je dobrovolné a výtěžek půjde na údržbu hřbitovů. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. A ještě krátce ze sportu. Fotbalisté Pardubic stále čekají na první výhru v sezóně. Na hřišti Slovácka remizovali 0-0 a v tabulce jsou dál předposlední se ziskem 2 bodů. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně oblačno, nedělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů. Na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, jen k večeru mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Stavební práce uzavřely pro dopravu silnici druhé třídy v Rohovládově Bele na Pardubicku. Objížďka vede přes Vyšehnivice a Lázně Bohdaneč. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a Míša Spáčilová. Pokračuje nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Dneska nás čeká další soutěžní recept pochoutkového roku. Ten slaví 10 let. Nabídneme vám vůbec nejlepší recept z roku 2024 podle poroty. A tentokrát nám ho připraví cukrář a pekař Josef Maršálek. Co to bude, tak to si ještě chvilku nechám pro sebe. Ale co vám můžu prozradit, jaká muzika nás čeká? Tohle je Honza Kalousek, za chvilku také Michal Tučný. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a právě u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z těch jednotlivých let tak bojují o cenu desetiletí a my si ty jejich recepty připomínáme každý týden, ale tentokrát už je nedělají oni sami. Naopak peče, vaří a smaží je porota spolu se našimi profesionálními kolegy. Dneska bude připravovat kynutý česnekový koláč od paní Jany Jankujové z Olomouce, cukrář a pekař Josef Maršálek. Toho navštívil kolega Patrik Rozehnal.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
2: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
1: Ne 13, ne 15, ale 14. No a na
3: normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
2: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankujová, autorka receptu.
1: No paní Jankujová, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu. Já.
2: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
1: 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
3: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem.
0: No a těšte se i vy, celý recept hezky krok za krokem vám prozradíme dnes po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na kynutý česnekový koláč od pekaře Josefa Maršálka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Jany Jankujové z Olomouce bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: naděje pro Alžbětku. To je 8. benefiční utkání v ledním hokeji, kdy můžete schlédnout mistrovský extraligový pohár. Možná dorazí i maskot Hakito. Bětuška od narození čelí vážným zdravotním komplikacím, tvrdí vzácným mikrodelačním syndromem a dalšími diagnózami, které ji výrazně omezují v pohybu a vývoji. Přesto všechno je to neuvěřitelně statečná holčička s obrovským srdcem a tím, že navštívíte pardubickou Enteria arénu, ji můžete podpořit. Začátek benefičního utkání je ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Pojďme se kouknout na oblohu, jak to dneska bude vypadat s počasím. Já už jsem naznačil, že by to mělo být celkem parádní. Možná si troufám říct, lepší než včera. Jasno až polojasno, dopoledne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Na horách v 1000 metrech naměříme 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, severozápadní, povane rychlostí do 6 metrů za sekundu. Večer bude slábnout.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: To se mi líbí, zpíval Marek Ztracený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. No a je dobré ten dnešní nebo každý nový den začít v dobré náladě s úsměvem na tváři a k tomu může dopomoci špetka humoru, kterou teď nabízíme ve vysílání. Co se v mládí naučíš, ve stáří raději neskoušej. Takové doporučení by mohlo zaznít před následujícím vyprávěním Ladislava Gerendáše. Před mnoha lety zamířil za Petrem Jančaříkem a Jiřím Vimrem do našeho zábavného pořadu a popisoval jim, jak kdysi obdivuhodně skákal do bazénu.
1: Já jsem závodně plaval a jezdili jsme sem do Plzně na krajské přebory, ale o tom mluvit nechci. V Karlových Varech byl bazén krytej necelých 12 metrů dlouhý. Tam jsme prožili 15 let soustavného trénování.
2: Pod vodou?
1: Ne, a stávalo se, protože ten bazén je kratší, že já nevím, jak často přišel lázeňský a na konci toho tréninku zatočil klikou a vypustil bazén, jo? Říkám, na konci tréninku. Ta voda pomalu klesá a nás jednou napadlo, že budeme do toho bazénu skákat, kdo skočí poslední, ten vyhrál. A tak se vytvořila asi pětičlenná fronta, vždycky jeden skončil, zařadil se nakonec a tak to šlo. Kdo poslední skočí, to je ten frajer. Víte, kolik byl rekord? 1,5 dlaždičky. A já měl 1¾ dlaždičky.
3: A ono je to trochu vidět.
4: Bylo to po hlavě.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Nový domov v Pardubicích pomůže rodinám, které pečují o své blízké s autismem. Svitavy dostali dotaci na podporu aktivit seniorů a mezigenerační spolupráci. Fotbalisté Pardubic uhráli v lize bezbrankovou remízu se Slováckem. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Lidé s autismem mají v pardubické části Lány na Důlku nový domov s nepřetržitou péčí. Pět dospělých tam může bydlet natrvalo, pro další dva klienty jsou určené krátkodobé odlehčovací pobyty. Ty mohou využívat děti i dospělí, o které jinak pečuje jejich rodina doma. Službu chce využívat například Jiří Fousek, který se stará o svého dospělého syna s atypickým autismem.
3: Našemu synovi je 28 a vlastně od 3 let se točí celý rodinný život. Veškeré aktivity kolem něj. To, že sem bude, doufáme, chodit, jezdit pravidelně, tak je takovej postupný vlastně předávání do budoucna, kdy léta utíkají, vlastně se o něj nebudeme moc starat, ale budeme vědět, že je o něj postaráno.
1: Svitavy dostali od Ministerstva práce a sociálních věcí přes 500 000 korun na projekt Obec přátelská rodině a seniorům. Dotace přispěje na akce spojené s podporou aktivit starších lidí a na mezigenerační spolupráci. Vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
4: Ta bude využita na prorodinné a proseniorské aktivity, například na workshopy digitálního umění, na zážitkové tvoření, na přednášky zaměřené na zdravý životní styl seniorů, nebo také na cvičení pro podporu paměti a soustředění, či různé mezigenerační aktivity.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa přivezli do Moskvy plán na ukončení války na Ukrajině. Podrobnosti o mírovém plánu a výsledcích schůzky zatím nejsou známé. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek dosud určovali samotní dopravci.
5: Sport.
1: Pardubičtí fotbalisté v ligové sezóně poprvé bodovali na venkovním hřišti, se Slováckem remizovali 0-0. Obránce Denis Halinský litoval neproměněných brankových příležitostí.
6: Škoda, měli jsme tam hodně šancí, které by muset proměňovat, ale věřím, že jak tam jeden gol protlačíme, tak pak se to roztrhne a věřím, že ty goly tam budou padat. Takže hodnotím to pozitivně.
1: Pardubice jsou v tabulce na předposledním místě.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno, nedělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, jen k večeru mírně nepříznivé. Tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nohu z plynu dejte na silnici číslo 35 v katastru obce Jaroslav na Pardubicku. Na vozovce tam leží sražená srna. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 6 hodin 4 minuty k tomu, pokud v tuto chvíli posloucháte Český rozhlas Pardubice, pak rozhodně patříte k ranním ptáčatům, možná už vychutnáváte i dnešní snídani, dobrou kávu, no tak ať chutná, my vám k tomu zahrajeme písničky, které nestárnou, těšte se na Radka Tomáška, na Hanu Zagorovou nebo také na Celine Dion. U Teplických skal začala stavba infocentra za víc než 31 milionů korun, téma, které rozebereme už za malou chvíli. No a co zbývá ještě, tak připomenu, že je neděle 6. září. Svátek mají Boleslavové a Boleslavy, takže posíláme gratulaci a ještě jednou hezké ráno.
7: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Teplice nad Metují na Náchodsku po dlouhých letech příprav zahájili stavbu nového informačního centra u vstupu do teplických skal. Turistům nabídne moderní zázemí. Návštěvnické centrum má být hotové do konce listopadu příštího roku a radnice za něj zaplatí přes 31 milionů korun. Reportér Václav Plecháček natáčel přímo na místě.
1: Teplické skály patří spolu se sousedními Adršpašskými mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Královéhradeckém kraji. Podle posledních dat agentury Czech Tourism do teplických skal ročně přijíždí asi 160 tisíc lidí. Momentálně prochází kolem pokladny ve starém dřevěném domku, toalety jsou v nedalekém kontejneru. To se ale s novým návštěvnickým centrem změní.
2: Nám šlo o to, aby ten dům byl nadčasový,
1: říká architekt Karel Mrázek. Do terénu částečně zapuštěná novostavba vyroste na místě dosavadních toalet mezi hotelem Orlík a budovou střední školy.
2: V horním patře bude takový víceúčelový přednáškový sál a přímo u vstupu do skal bude takový moderní přístřešek, kam bude možné si třeba na nějakou dobu uschovat kola nebo nějaká zavazadla. Zároveň tam budou i takové světelné panely v tom hlavním objektu, které budou mít edukativní charakter.
1: Zástupci města slavnostně stavbu zahájili minulý týden. Následně ale dělníci čekali, než skončí tradiční mezinárodní horolezecký filmový festival. Během něj totiž do skal míří velké množství turistů. Teď už zahájení prací nic nebrání.
3: Původně bylo naplánováno, že nejprve vznikne tato budova a až bude kde odbavit návštěvníky a prodat vstupenky, tak pak se může odstranit ta původní budova.
1: Popisuje původní plány nezávislá starostka Teplic nad Metují Věra Prokopová. Nový návrh je ale trochu jiný.
4: By se ta vstupní část, když řekneme ten vstupní portál toho informačního centra, kdyby se podařil udělat do zahájení sezony příštího roku, by to bylo ideální a potom by se dokončovalo samotné infocentrum. Je to zatím v plánech.
1: Říká za zhotovitele Jan Čejchan. Turistů by se stavba podle starostky Věry Prokopové měla dotknout minimálně.
3: Protože my mimo sezónu přes zimu nevybíráme vstupné, takže ten objekt je stejně mimo provoz a mělo by se to, co popsal pan Čejchan, povést právě v tom období, než se otevřou pokladny zase.
1: Kompletně hotové má být nové návštěvnické centrum na konci listopadu příštího roku. Z Teplic nad Metují na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vybavila se mi hláška z filmu Marečku, podejte mi pero, sejdeme se na hřbitově a jednu takovou nabídku pro vás mám, právě sraz na hřbitově a také následnou vycházku, povídání o symbolice znaků, písmu, pohřbívání a hřbitovech samotných, to všechno s hercem, hebrajistou, fotografem a překladatelem Jaroslavem Achabem Heidlerem z Vesoňa Krátka, což je správkyně hřbitova v Pardubicích, teď samozřejmě řeč o židovském hřbitově, vstupné je dobrovolné, bude použito na údržbu hřbitovu. No a ještě doplním, že pokrývka hlavy u mužů je vítána. Proč, i to se dozvíte, když dorazíte do Luže na židovský hřbitov v 11 hodin. V Luži to celé bude. Takže zveme. A teď už koukám na to, že nás čeká skupina Slza a ještě předtím zjistíme něco víc o počasí. Počasí. Pořád si pročítám tu pozvánku Luže hřbitovský židovský hřbitov v 11 hodin a pardubický židovský hřbitov v 16. Tak proto jsem se tak zarazil, protože jsem nevěděl, který z těch dvou časů platí. Máme to rovnou dvě akce. No a teď k počasí, k tomu, co nás čeká na obloze, jasno až polojasno, dopoledne bude přechodně až oblačno, teploty 18 až 21 stupňů, na horách v 1000 metrech se teploty budou pohybovat mezi 11 a 14 stupni. Vítr vane severozápadní, mírný, má rychlost do 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: skupina Slza, Katarze ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A je tu spotřebitelský servis, spolu s ním také náš odborník Josef Černý. Dnes se ptáte ohledně vracení zboží internetovému prodejci.
1: Pane Šimon si objednal vysavač od známého výrobce a na českém e-shopu. Vysavač přišel, byl v pořádku, ale přišel z Maďarska a bez jakýchkoliv dokladů. Pan Šimon by rád věděl, jak má získat třeba doklad o koupi a co má dělat, pokud by se rozhodl ten vysavač vrátit. Pane posluchači, velcí výrobci mají dnes sklady skoro po celé Evropě. Pro vás to není podstatné, odkud vám výrobek přijde. Pokud jste neobdržel fakturu, což je dnes také běžné, musíte o ní prodejce požádat a on je povinen vám ji poslat pravděpodobně mailem. Pokud byste chtěli výrobek vrátit, potom na adresu, která bude uvedena na faktuře.
2: Rozhlas Pardubice, rádio.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Mateřská škola Holubova v Holicích začne nový školní rok o týden později. Asi stovku dětí přivítá ve svých prostorách zítra. Důvodem je podle školky zpoždění velké prázdninové rekonstrukce a následného stěhování do opravené budovy. Pardubický zámek dnes zpřístupní část podzemí, kam se návštěvníci běžně nedostanou. Ve sklepení uvidí více než 500 let starou pernštejnskou pokladnici. Mohutnou truhlu z dubových fošen si nechal na konci 15. století zhotovit Vilém z Pernštejna. Komentovaná prohlídka začíná ve 13 hodin. Kapacita je 10 lidí a je nutná předchozí rezervace. Chrudimští lesníci dnes pořádají slavnost u rozhledny Bára. Tradiční akce k závěru hlavní turistické sezóny tam začíná ve 14 hodin. Pro návštěvníky budou připravené ukázky lesnické techniky, výcviku dravců nebo dětská stezka. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice, jednání se tak mohou protáhnout. Koalice je ale připravená senát přehlasovat. Na řadě je sport. Pardubičtí hokejisté vyhráli v Lize mistrů i po druhé. Švédského vicemistra Regle porazili 1-0. Jediná branka zápasu padla v 36. minutě, kdy se od modré čáry prosadil obránce Tomáš Dvořák. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, dopoledne bude přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, jen večer mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bije na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Se zvýšenou opatrností projíždějte po 35 v katastru Jaroslavy na Pardubicku. Na vozovce tam leží sražená srna. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy a Míša Spáčilová. Když se řekne bazilišek, možná si vybavíte obřího hada z Harryho Pottera. Ten skutečný a běhá po stromech, je to totiž ještěr. Zooparku zájezd na Kladensku se teď vůbec poprvé podařilo odchovat 3 mláďata tohoto vzácného druhu a my se tam už za chvíli v jedné z našich reportáží vypravíme. Ale ještě předtím nebude chybět muzika, tedy písničky, které nestárnou v podání Petra Nováka nebo Vítězslava Vávry. I dál přejeme hezké nedělní ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: to my tady povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, stále dodáváme nové a nové a také zajímavé informace. Ta další rozhodně bude zajímavá. V knize o Harrym Potterovi je to had, který zabíjí pohledem. Ve skutečnosti jde ale o míru milovného ještěra. Řeč je o baziliškovi. Zoopark Zájezd na Kladensku teď poprvé vzácného baziliška Chuliova odchoval, a to hned 3 mláďata. A právě jeho rozmnožování je na tomto druhu mimořádná. Samice totiž k němu nepotřebují samce. Karolina Burdová se o životě ještěra dozvěděla víc.
1: Tady máme schovaný všechny poklady, které teda bohužel návštěvníci nevidějí.
2: Kurátor chovu zvířat Jiří Marek mě vzal do zázemí zooparku Zájezd. Jedno z těch terárií, které tu okolo sebe máme, tu teď nově patří 3 čerstvým přírůstkům.
1: Máme v malém prostoru, a to z důvodu, že kdybychom dali do větší nádrže, tak by se jim daleko hůř scháněla potrava. Nejsou tu dokonce sami. Když se podíváte tamhle na zem, tak tam jsou s nima ve školce mláďata pralesniček.
2: Takový žabiček.
1: Takových žabiček drobných, barevných, nějak si neškodějí, každý si obývá svoji část terárka. Když se podíváme tady na jedno z těch mláďátek, já ho zkusím vyndat.
2: Mě mrštne takové.
1: Vidíte, že je to pěkný bojovník. Když bych posluchačům řekl, že to mláďátko má skoro 15 cm, tak si řeknou, že je to možná jako na mládě docela hodně, ale ono 2/3 z toho je ocásek, který je u tohohle druhu opravdu velmi, velmi dlouhý.
2: Ten dlouhý ocas není žádná ozdoba. Pomáhá baziliškovi držet rovnováhu při pohybu ve větvích. Jde totiž o stromového ještěra s dlouhými štíhlými prsty. Co ale poutá pozornost vědců, je jeho způsob rozmnožování, vysvětluje zoolog Daniel Koleška.
3: Má schopnost partenogeneze, což je vlastnost, která u plazů zas až tak častá, vzhledem k našemu poznání, není. Ta partenogeneze, to znamená, že samička nepotřebuje samce. Ona vlastně snese neoplozené vejce a z toho se vylíhne další samička.
2: Baziliška Chuliova najdeme ve volné přírodě jen v Hondurasu a vzácný je i v evropských zoologických zahradách. Podle Daniela Kolešky ho v Evropě chovají jen 4 zoo.
3: V Evropě se chovu baziliška Chuliova věnují, pokud víme, pouze 4 zoologické zahrady. U nás v Čechách to jsou 2, v Polsku taky 2.
2: Díky chovu 3 mláďat teď můžou chovatelé získat další informace o biologii baziliška Chuliova. A i to patří k roli zoologických zahrad, přispívat k poznání málo prozkoumaných druhů. Ze zooparku Zájezd Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: neděle 6. září. Svátek má Boleslav, což je jméno slovanského původu, které znamená více slávy nebo také slavný. No a k jeho známým nositelům patří pochopitelně herec Polívka nebo trenér skokanek a skokanů o tyči Patera. Tak Boleslavům velká gratulace. A kdo slaví narozeniny, tak můžeme zmínit třeba britského hudebníka Rogera Waterse, tomu je 83 let. Luboš Pospíšil, zpěvák a skladatel, 76 let. Richard Miller také slaví, zpěvák, skladatel, textař, 65 roků má. Ivan Hašek, fotbalista, fotbalový trenér, tomu je 63. Zbigněv Čendlík, také známá osobnost, určitě zmíníme, římskokatolický kněz, kterého znáte i z našeho vysílání, ten má 62. narozeniny. Tak všem oslavencům jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví. No a co se týká událostí spojených s dnešním datem, tak zmíním třeba to, že před 20 lety na koncertě v pražské Saska aréně tehdy ještě vystoupila poprvé v Česku americká zpěvačka Madonna. No a 6. září 1851, to už se dostáváme hodně do historie, zřídili v Pardubicích v sousedství dnešního domova pro seniory ve Štrosově ulici městskou, později okresní nemocnici, ta tedy dnes už neexistuje, v roce 1860 dostala statut nemocnice veřejné, ale byla zrušena v roce 1902 a nahradila ji nynější krajská nemocnice. 6. září 1989 do provozu dali v Pardubicích novou transitní telefonní ústřednu a její věž se stala novou, zdaleka viditelnou dominantou města. Počasí. Jasno až polojasno, tak bude dnes, dopoledne ještě přechodně až oblačno, teploty v maximech mezi 18 a 21 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 11 až 14 stupňů Celsia, vítr vane mírný, severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Za 9 minut bude 7 hodin, stále ladíte Český rozhlas Pardubice a nedělní Dobré ráno. Vyrážíme za sportem. Po bezbrankové remíze v utkání 7. kola fotbalové ligy mezi Slováckem a Pardubicemi nebyl spokojený ani jeden ze soupeřů. Oba trenéři navíc u svých týmů kritizovali stejný nedostatek, bídnou produktivitu.
2: Nemyslím si, že tápeme úplně herně. Prostě nás trápí kvalita vytváření šancí.
3: Říká trenér Slovácka Jan Jelínek. Jeho tým byl směrem dopředu nebezpečnější po poločasové přestávce. Havlík z přímého kopu dokázal orazítkovat břevno. Většina útočných akcí ale končila před pokutovým územím soupeře.
2: Ty akce, které si myslím, že některé byly pohledné a dostávali jsme se i přes střed hřiště, přes ten dobře bránící val, tak nám to končilo vlastně nahoře, anebo v té poslední třetině, kde prostě nejsme kvalitní a neměli jsme nějak extra velké šance a těžko hledáme ten prostor.
3: S výkonem svých ofenzivních hráčů nebyl spokojený ani pardubický trenér Jan Trousil.
4: My jsme v tom špatní, v tom, že jsme prostě nejsme schopní ty situace řešit do gólu a to nás stojí ty body, takže pořád tady budeme na kluky apelovat v tomhle tom.
3: Kouč Východočechů si v dalších zápasech hodně slibuje od nových posil do obrany Halinského a Krčíka. Pardubický trenér zároveň věří, že se zlepší i produktivita v útoku.
4: A nemůžeme si do nekonečna jako říkat, je to nevadí, že jsme ten gól nedali, vadí to, protože jsme prostě, kdyby jsme ten gól dali tady v prvním poločase 1-2, tak prostě bychom ten zápas zvládli. Bohužel to období teď je špatný v tom, že nejsme schopni ty zápasy prostě překlopit na naši stranu, hlavně vinou té koncovky a opakuje se to.
3: V dalším kole čeká Pardubice zápas v Ostravě a Slovácko se představí na hřišti pražských Bohemians. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích začala stavba nové budovy úřadu práce za více než 300 milionů korun. Bílý dům podle agentury AFP oznámí výsledky schůzky s Putinem v následujících týdnech. Pardubičtí fotbalisté dál čekají na první výhru v sezóně. Jasno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je neděle 6. září a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Po 15 letech příprav začala v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů korun. Do 2 let vznikne v části bývalých Masarykových kasáren na křížení ulic Svobody a SK Neumanna. Stavbaři tam už hloubí základy pro novou vícepatrovou bezbariérovou budovu. Ta umožní soustředit veškeré služby pro klienty z několika poboček ve městě na jedno místo, říká ředitel Pardubického úřadu práce Miroslav Blaťák.
2: Klienti získají komfortnější zázemí, větší kapacitu čekáren a lepší podmínky pro vyřizování svých záležitostí. Významným přínosem bude také posílení bezpečnosti. Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agend.
0: Dolní Morava na Orlicko-Ústecku připravuje první etapu stavby stezky pro chodce a cyklisty. Má zvýšit bezpečnost v obci, kterou výrazně zatěžuje turistický ruch spojený s rozvojem místního horského rezortu. První úsek by měl být dlouhý necelé 2 kilometry a vést má podél silnice od prodejny smíšeného zboží k místní komunikaci před mostem přes řeku Moravu.
3: Náklady se odhadují na 31 milionů korun. Obec už vypsala výběrové řízení na stavební firmu. Bez dotace se ale zastupitelé do investice podle vedení obce nejspíš nepustí. V dalších etapách by mohl vzniknout chodník se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty podél celé obce a napojit by se mohl na cyklostezku z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch. Z Dolní Moravy Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Sport. Fotbalisté Pardubic stále čekají na první výhru v sezóně. Na hřišti Slovácka remizovali 0-0 a v tabulce jsou dál předposlední se ziskem 2 bodů. Hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil vnímá špatnou situaci týmu. O možném odvolání ale přemýšlet nechce.
4: To, jestli pozice je taková zásadně jakoby neovlivní, má určitě to neovlivní v tom, jakým způsobem budeme k hráčům přistupovat, jak s nima budeme pracovat, jak s nima budeme mluvit, aby teď jsme najednou něco jakoby měnili. Za mě by to bylo rozhodně blbě. Určitě nebudu přemýšlet o tom, jestli to bude tak se mnou nebo nebude.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, dopoledne bude přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, jen večer mírně nepříznivé. Tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S uzavírkou počítejte mezi Těchonínem a Jamným nad Orlicí. Silnice 2. třídy číslo 311 je tam uzavřená kvůli opravám vozovky. Objížďka vede přes Lichkov, Dolní Orlici a Červenou vodu. A uzavírka je plánovaná až do 14. prosince, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Neděle 6. září, s vámi je Český rozhlas Pardubice, také dobré ráno. 6:04 tady máme další hudební nášup. Ilona Čáková je před námi, Naďa Urbánková s Karlem Černochem zaspívají Těšte se i na Nazaret. Stavíme se v České Třebové, tam v týdnu slavnostně otevřeli novou budovu městské knihovny a stojí opravdu za to. Samozřejmě ani bleskovka nebude chybět, máme tady poslední nabíjecí kabel 4 v 1, který se hodí do každé domácnosti, takže pokud byste ho uvítali, pomalinku se chystejte, můžete si s námi zahrát. Hezký den.
1: Dobré ráno s
6: Jaroslavem Hrubanem.

0: se leč na sen, Naďa Urbánková, Karel Černoch, 7 hodin 11 minut a vyrážíme do České Třebové, kde v týdnu slavnostně otevřeli novou budovu městské knihovny. Chátrající svářečskou školu nahradila nepřehlédnutelná a architektonicky zajímavá dvoupatrová stavba. Knihovna bude místem, kde si každý najde své, řekla Vítě Balcarové ředitelka knihovny Gabriela Boháčková.
1: Každý si tady určitě najde to své, máme klasické vybavení a knihovní fond, spoustu volného prostoru od nejmenších dětí, které se můžou těšit na veliký prostor, kde můžou se seznamovat s celou knihovnou dětskou. Potom máme prostor pro větší děti, které budou mít k dispozici spoustu deskových her. A takovou naší specialitou je oddělení Teen Space, věnováno dětem od 10 let. To myslím, že je chlouba celé knihovny. Tady vlastně mají takovou herní zónu, mají tady k dispozici konzole, Xbox nebo PlayStation, máme tady dokonce nově motokáry. Je tady i klidová zóna, takže si myslím, že každé dítě si najde opravdu to své na to první seznamování s knihovnou.
2: Co pro dospělé chystáte?
1: Samozřejmě je věnováno celé druhé patro. Přízemí je pak k dispozici sál, kde budou probíhat různé přednášky a besedy.
2: U mikrofonu mám starostu města Deňka Řeháka za 3PK. Vaše vedení se dostalo tady k realizaci téhle nové knihovny. Co bylo na tom nejhoršího a co nejlepšího?
3: Mně přijde, že ta knihovna probíhala v podstatě bez jakýchkoliv problémů. Ve většině případů se stává, že člověk musí občas zasáhnout do toho průběhu, musí se občas podívat a podobně. Já když jsem sem chodil na kontrolní dny, tak většinou se řešily v podstatě jenom detaily. Z mé strany v podstatě bezproblémová stavba, což nebývá zvykem.
2: A co vás těší nejvíce?
3: A mě určitě těší to, že ta budova je opravdu nádherná a nejenom zvenčí, ale i zevnitř.
2: A já tady poznala rukopis jedné z architektek Lucie Kubínkové. Jak se vám tady pracovalo?
4: Velice dobře. Já jsem Třebovačka, takže to je pro nás, pro moje děti, pro všechny děti tady ve Třebové. Tak jsme se snažili interiér dětského oddělení navrhnout kreativně, příjemně. Díky knížkám prostě můžu dělat cokoliv.
2: Novou knihovnu si přišli prohlédnout manželé Lustikovi. Povězte mi, jaká je.
5: Takže zvenku se mi to líbilo a tady vevnitř je to prostě krásný velkorysej prostor, kde se bude muset líbit jak zaměstnancům, tak i všem, kteří přijdou si něco přečíst nebo studovat. Super.
6: Já můžu jenom slova mýho manžela potvrdit. Mám z toho velkou radost, jsem čtenář domácí a určitě do knihovny začnu chodit.
7: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Oblíbená výstava železničních kolejišť a modelů pořádaná společností Přátel železničního modelářství a železnice pokračuje v Chocni. Je to 17. ročník téhle výstavy. K vidění je na zámku, jako vždy v Orlickém muzeu i v základní umělecké škole. A to v čase dnes tedy ještě od 9 do 15 hodin.
1: Počasí.
0: A jdeme kouknout na oblohu. Dneska má být jasno až polojasno. Dopoledne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Na horách v 1000 metrech 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr vane mírný, severozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. A večer bude slábnout.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Znáte to všichni, zapípá vám mobil, že potřebuje nabít, tak začnete hledat ten správný kabel. Nacházíte jich spoustu, ale ne každý tam pasuje. To je zkrátka v steku. Naštěstí máme v Bleskovce tento týden nabíjecí kabel 4 v jednom, který pasuje úplně ke všemu. Takže to je cena, o kterou hrajeme a jdeme si o ní zahrát právě teď. Bleskovka. Tentokrát se vydáme do světa gastronomie, otestuju vaše znalosti pojmů a zjistíme, jestli víte, co vás na talíři čeká v lepší restauraci. Jaký pokrm dostanete, pokud si objednáte konzomé? Tak, zkuste zapřemýšlet, kdysi jsme to ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice měli. Bylo to v rámci přenosu ze Slatinanského zámku, kdy jsme tam vařili v zámecké kuchyni a jedním z podávaných pokrmů bylo právě konzomé. Takže co to podle vás je? Za A hustá krémová polévka s mořskými plody, za B studený zeleninový salát s lehkou zálivkou, anebo za C dokonale čistý průzračný masový vývar. Telefon 726 46 48 48. Volejte právě v tuto chvíli a kdo se dozvoní a odpoví správně, ten se může radovat. Dobrý den, kdo pak je tam? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady posluchačka Hanka, ale opravdu nevím.
0: Takže to bude vyloženě typovačka.
1: Ano, úplně typovačka. Zkusím Ačko.
0: Hustá krémová polévka s mořskými plody podle vás by mohla být konzomé. No, bohužel, teda nemám dobré zprávy pro vás. Ale nevadí, je to jenom hra,
1: krásný
0: víte, jak to říká,
1: den, ano,
0: když nejde
1: určitě
0: o život a tak dále.
1: Den.
0: I vám, díky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak paní Hance, to bohužel nevyšlo, to mě mrzí, ale tak to někdy v Bleskovce zkrátka a chodí. Nevadí, šanci má ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana.
0: Jano, jak se máte dneska?
2: Ano, tak
0: jde to
2: docela dobře.
0: Jde to, už jste měla konzumé ke snídani?
2: No to ne.
0: Tak bude k obědu?
2: Taky ne.
0: Taky ne, ale někdy třeba bude. A až to bude, co to bude podle vás?
2: Já myslím, že to je Bčko.
0: Že to je Bčko, to znamená studený zeleninový salát s lehkou zálivkou?
2: Ano. Taky ne.
0: Ježiši, no není to tak, no bohužel. Je to průzračný, dokonale čistý masový vývar. Taky s vámi se musím rozloučit, no.
2: Škoda.
0: Není. Naschledanou. Není hold, prostě každý den posvícení, jak se říká, tak já jenom doplním, že konzomé je skutečně vývar čištěný pomocí vaječných bílků a mletého masa. Tento proces odstraní všechny nečistoty a zanechá křišťálově čistou polévku s naprosto intenzivní chutí. Dneska to máme bohužel bez výherce.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudimské muzeum loutkářských kultur čeká rekonstrukce zhruba za 80 milionů korun. Kvůli stavebním úpravám přeruší provoz na začátku ledna a uzavřené zůstane do září 2028. Na technickou část bude navazovat i příprava nové expozice. Pardubičtí strážníci dnes už po osmé nastoupí na led s charitativním cílem. Od 14 hodin se v pardubické hokejové aréně utkají s týmem Ronald Group v benefičním zápase na podporu handicapovaných dětí. Po druhé a zároveň naposledy bude výtěžek ze vstupného určen na pomoc Alžbětce, která trpí vzácným genetickým onemocněním. Židovské hřbitovy v Pardubicích a v Luži dnes nabídnou komentované vycházky s hercem, hebrejistou a fotografem Jaroslavem Achabem Heidlerem. Návštěvníci se dozvědí více o symbolice náhrobků, hebrejském písmu, židovských pohřebních zvicích i historii samotných hřbitovů. V Luži začíná program v 11 hodin, v Pardubicích v 16 hodin. Vstupné je dobrovolné a výtěžek půjde na údržbu hřbitovů. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. A ještě krátce ze sportu. Fotbalisté Pardubic stále čekají na první výhru v sezóně. Na hřišti Slovácka remizovali 0-0 a v tabulce jsou dál předposlední se ziskem 2 bodů. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, dopoledne bude přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, jen večer mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Půl osmé, 2 minuty k tomu, za námi zprávy s Míšou Spáčilovou, před námi Valdemar Matuška, Helena Vondráčková, také skupina Eurythmics. Pod názvem Slovinsko ve stříbře mohou milovníci černobílé fotografie vidět ve foaje krajské knihovny v Pardubicích výstavu skupiny Triplet. Vypravíme se tam už za chvíli.

0: Takhle nějak si ráno představuje Valdemar Matuška. Nevím, jestli jste poslouchali text, ale je to naprosto ideální. Ať máte i vy to dnešní nedělní ráno ideální a příjemné, my k tomu snad dopomůžeme i další muzikou. Za chvilku nás čekají Eurythmics nebo také Poutníci. Ale ještě předtím navštívíme foaje Pardubické krajské knihovny, kde můžete vidět výstavu fotografií ze Slovinska, která skrze matnice velkoformátových komor návštěvníky přinese do divokého údolí řeky Soči i sluncem zalitého místního Jeruzaléma. Je dílem skupiny Triplet. S Danou Stránskou si nejenom o kráse starých fotoaparátů zvaných dřeváky povídala Milada Velehradská.
1: Vaše výstava je unikátní v tom, že se vracíme do staré doby, kdy vévodili ve fotografování takzvané dřeváky.
2: Pro mě to je takový jakoby návrat ke klidu a takový jako pokoře i k řemeslu, protože v dnešní době všichni jsou fotografové a všichni nasekáme spoustu snímků, ale kdy se na ty snímky podíváme? Jako mně to funguje třeba jakoby nějaký zápisník toho běžného dne. Mě nebaví se potom vracet jakoby k tomu zpátky, se v tom jakoby přehrabovat a zjistila jsem, že tady ta cesta vlastně toho zastavení a toho okamžiku je jako jedinečná, protože vy, když jakoby vyrazíte s tím aparátem na, dejme tomu, celý dopoledne nebo celý den a máte možnost vyfotografovat třeba 4 až 6 snímků, který se teda musíte promyslet a teprve potom nastavit ten fotoaparát, jsou to takový adrenalinový zážitky.
1: Přikrýt si hlavu černým hadříkem.
2: Říká se tomu jeptiška.
1: A čekat.
2: Má to svoje kouzlo. Je prostě hrozně příjemný, když jdete tou krajinou a vlastně hledáte se to místo, který vás zaujme a potom nastane jakoby ten okamžik, kdy třeba nad řekou je rozprostřená mlha a musíte najednou rychle začít pracovat, abyste ten okamžik jakoby nestratila. Takže jsou to takové jako situace, kdy to je hodně na pohodu a potom je jakoby hodně velký stres, aby se to vlastně jako stihlo.
1: Proč to Slovinsko?
2: My jsme taková parta nadšenců a ta krajina je tam tak různorodá. Na jedné straně jste v nádherném národním parku a vlastně druhou část týdne jsme se přesunuli do slovinského Jeruzalému, což je zase vinařská oblast. Dojeli jsme vlastně jakoby tu krajinu a Slovinsko je nevyčerpatelné.
1: Vás tak nějak nejvíc zaujalo?
2: Mně se strašně líbily ty hory. Čirá příroda, prostě jako čistá. Ale ono jako těžko říct, protože každá ta oblast má něco jiného do sebe.
1: Ta černobílá fotografie.
2: Mě na tom fascinuje v podstatě i ten proces. Za prvý táhnete sebou vlastně strašně těžkou aparaturu, 10-15 kilo. Pak vy tam uděláte nějaký ten snímek, jdete do té fotokomory a tam vlastně začne ten proces jakoby toho vyvolání nejdřív těch negativů. A při každém tom podívání na ten snímek se vracíte na to místo. Několikrát to vlastně jako prožíváte znovu. Je to prostě příjemná věc. Jo, v téhle tý jako rychlý době pro mě to je jakoby návrat ke klidu.
0: A já ještě doplním, že výstava Slovinsko ve stříbře potrvá v Pardubické krajské knihovně do 14. září.

0: 7.49, hladíte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Za chvilku prolistujeme dnešní kalendárium, dáme si také poutníky, ale teď jdeme kouknout na oblohu.
1: Počasí.
0: Předpověď pro dnešní a příští dny připravil meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Jaroslav Tuček. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: A vypadá to hezky, alespoň tady v Pardubicích, takže neděle se povede.
2: Neděle se povede. Tlaková výše nad západní Evropou bude ovlivňovat počasí v následujících dnech u nás. Jasno až polojasno na obloze s tím, že v průběhu dopoledne se může přechodně i víc zoblačnit a mělo by být až oblačno na mnoha místech. Ale bude to jenom přechodný jev. Maximální teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 11 až 14 a vítr bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer pak vítr bude postupně slábnout. Rostové podmínky dobré až velmi dobré, večer se budou postupně kazit, jak ten vítr bude slábnout, tak budou postupně mírně nepříznivé. No a bio to máme na jedničce, mírná zátěž.
0: No tak to zní jako ideální předpověď a vydařená neděle, ale zítra už nepříjemné pondělí, zpátky do práce, zpátky do lavic. Co nás čeká v příštím týdnu?
2: No, budeme oteplovat, takže budeme sedět ve školách a v kancelářích a koukat ven, jak je tam pěkný počasí. V noci oblačno až zataženo, s tím, že zpočátku ještě polojasno až jasno a to oblačno až zataženo, ta oblačnost bude přibývat až k ránu. 10 až 7 to budou minimální teploty, vítr jenom slabý, proměnlivý nebo od východu do 3 metrů za sekundu. A ten den bude se zvětšenou oblačností, oblačno až zataženo, výjimečná možnost slabého deště, mělo by se to spíš týkat hor. 21 až 25 stupňů Celsia naměříme na teploměrech, na horách 17 až 20 a vítr slabý od východu až jeho východu do 4 metrů za sekundu. No a úterý, tam už to bude vypadat zase slunečně, většinou polojasno, s tím, že se bude oteplovat před tou frontou, která nás bude ve středu přecházet, takže teploty by měly vyběhnout na 28 až 31 stupňů Celsia, velmi teplo, no a ve středu nás bude přecházet zvlněná studená fronta, takže celý den čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty už by měly vystoupat na 20 stupňů Celsia. No a zbytek toho týdne by měl být s zvětšenou oblačností, občas to slunce mezi tím vykoukne a maximální teploty už by se měly až do konce týdne pohybovat jenom mezi 18 a 22.
0: Toliko počasí meteorolog Jaroslav Tuček, díky za informace a hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Larry Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
3: Jen přijď, ty oceáne temný, jak duše má.
2: Před 5 lety zemřel Bebel.
4: Dobrý den, máte to jistý.
2: Francouzská hvězda stříbrného plátna, Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil dvoumetrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.

0: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Kvůli archeologickému nálezu se zpozdí přestavba okružní křižovatky v Holicích. Pardubice chystají v areálu bývalých kasáren Hurkanové sídliště. Už příští rok by tam mohly začít práce na inženýrských sítích. Hokejisté Pardubic vyhráli i druhý zápas v Lize mistrů. A počasí v kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. Plánovaná přestavba vytíženého kruhového objezdu v centru Holic nabere zpoždění. Informuje o tom tamní radnice. Archeologové při přeložce sítí našli pozůstatky historické městské zástavby, která stála v trase křižovatky. Objev si podle města vyžádá detailnější průzkum.
3: Archeologové v prostoru kruhového objezdu u budovy městského úřadu zachytili pozůstatky domů, nejspíš z doby před rokem 1775. Kvůli dalšímu zkoumání naleziště ale musí silničáři zahájení stavebních prací odsunout na pozdější termín. Podle informací města nejde vyloučit, že se nový objezd začne stavět až příští rok. Z Holic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
1: Pardubice pokračují v přípravě výstavby nového sídliště v areálu bývalých kasáren Hurka. Už v září chtějí vyčlenit peníze na projekt zasíťování celého území. Rozhodnout o tom ale ještě musí zastupitelé. Pokud vše půjde podle plánu, práce na inženýrských sítích by mohly začít příští rok. Co přesně město v lokalitě plánuje, přibližuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
4: První etapou by mělo být družstevní bydlení ve spolupráci města s družstevníky a v současnosti s tím by část těch pozemků už mohla být nabídnuta pro developery, ale zasíťovaných pozemků, aby jsme prodali co nejvýhodněji. S tím, že počítáme, že ten soukromý sektor by vstoupil do výstavby řadových domů.
1: Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil. Sport. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli i ve druhém zápase základní části Ligy mistrů. Švédský Regle porazili díky brance Tomáše Dvořáka 1-0. V utkání byl vidět výrazný rozdíl oproti prvnímu duelu, ve kterém východočeši jasně vyhráli nad polskými Tychy. Pokračuje pardubický hokejový útočník David Tomášek.
5: Mě ty zápasy baví o dost víc. Myslím, že to bavilo i lidi. Potom samozřejmě mohlo být víc gólů, ale nebyly asi nejlepší podmínky, si myslím, ale pro oba týmy stejný a 6 bodů. Takže pro mě určitě dobrý. Já jsem si přál je porazit. Výborný test pro nás. Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, dopoledne bude přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, jen večer mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Sportovní akce uzavřela až do dnešní 17. hodiny v Chocni na Orlicko-Ústecku ulici u parku, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Český rozhlas Pardubice stále vaším společníkem v tom dnešním nedělním dobrém ránu. Nevím, jestli jste měli v týdnu čas, dorazili na Pardubický zámek, kde jsme pro vás připravili koncert Českého rozhlasu. Pokud ne, tak se za touhle akcí za malou chvíli aspoň na okamžik ohlédneme. Představíme vám vynikajícího muzikanta Václava Tobermana, tak se těšte. Z muziky ale do té doby ještě Činasky, skupina Olympic, také Eric Clapton nás čeká a my dál přejeme pohodovou neděli s datem 6. září. Připomínám, že Boleslavové Ostravové a Boleslavy dnes mají svátek. Všechno nej!
7: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Znáte muzikanta Václava Tobermana? Možná jste ho viděli v akci na velkém koncertě Českého rozhlasu Pardubice poprvé a doufáme, že vás příjemně překvapil. 1. září se na nádvoří pardubického zámku ujal svého nástroje jako první. Těsně před první písničkou se za ním na pódium vydali Zdeněk Novák a Jitka Slezáková.
1: Máme tady Václava Tobermana, člověka, který je multiinstrumentalistou. Jakoukoliv písničku dokážete zahrát, lidi si můžou zanotovat. Vítáme vás v Pardubicích.
2: Dobré odpoledne, jsem moc rád, že jsem tady taky a rád zahraju samozřejmě i na přání, pokud někdo bude nějaké mít, no a pokud ne, tak budu vycházet z toho, co si ode mě běžně lidé přejí na nejrůznějších akcích, takže se pokusím, aby se to všem trochu líbilo.
3: Václava Tobermana my jsme měli třeba už i na nahrávkách Záletu Aleny Zárybnické, kde nás doprovázel, takže s ním máme skvělou zkušenost. A kdybych mu teď řekl tematickou písničku pana Procházky Rádio a já, tak to určitě dá dohromady.
2: Písničku o rádiu přemýšlím, asi by to bylo Radio Gaga od jo. skupiny Queen.
1: To no tak lepší. Paráda, to ještě lepší, určitě. Ale řekněte nám ještě něco o vás, protože tady budete hrát na přání ze svého repertoáru, ale vy nejste jenom hudebník, ale i herec, jak jsem se dočetla.
2: To je pravda, v divadle Na Jezerce hraju v činoherním představení Bylo nás pět tenkrát, což je takové volné pokračování klasiky od Karla Poláčka Bylo nás zpět a zároveň v divadle Hibernie teď doskušujeme muzikál Saturnin, takže kdo má rád tyhle ty klasiky české, tak určitě ať přijde.
3: Vy nejste východočech, co vy a Pardubice? Co máte společného, kromě toho, že vás má rád pardubický rozhlas?
2: Já sice nejsem východočech, ale moje manželka ano, takže já jsem v podstatě vyženil část rodiny z východních Čech, takže proto jsem rád jezdím a proto se pohybuju tady v okolí občas.
1: Dívám se, kde máme naše moderátory, kteří by měli každou chvíli zahájit to naše dnešní koncertování, ale rádi bychom i našim posluchačům zprostředkovali některou z písní, které tady zahrajete. Tak uděláme nejdřív to asi.
3: Že by Václav, já to řeknu šeredně, jo, zabřínkal. Ani nechceme jako celou písničku, jenom důkaz, že před sebou máte to piano.
1: Přejeme, aby se vám tady líbilo na nádvoří Pardubického zámku. Vidíte, že obecenstvo bude skvělé, to už takhle od pohledu. Co říkáte, když se tak podíváte mezi ty lidi?
2: Já myslím, že jo, protože počasí vyšlo krásně, to znamená, lidé jsou oblečení pohodlně a tak, aby jim bylo dobře, takže dobře tady se mnou ten čas stráví a zároveň tady ten stánek řezník a uzená sloupnice, takže já myslím, že tady nic nechybí.
1: A pávice se přišla podívat.
3: Jo, přímo před lidmi. Je to pávice, protože není tak barevná, je spíš černobílá, že jo?
1: Ano, ano, je to zvědavá holka zkrátka.
3: Jako ty.
0: Tak taková atmosféra panovala těsně před začátkem koncertu Českého rozhlasu Pardubice na zámku v centru města. Vystoupil tam Václav Tobermann, JK Band Pardubice, také samozřejmě Michal Hrůza, no a to nádvoří se postupně zaplňovalo, až se skoro nebylo kam hnout. Fotografie najdete na našich sociálních sítích, tak se určitě podívejte.

0: Jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny? Tak to je téma dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za malou chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Počasí.
0: Jasno až polojasno, dopoledne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách v 1000 metrech 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr vane mírný, severozápadní rychlosti do 6 metrů za sekundu a večer bude vítr slábnout.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Mateřská škola Holubova v Holicích začne nový školní rok o týden později. Asi stovku dětí přivítá ve svých prostorách zítra. Důvodem je podle školky zpoždění velké prázdninové rekonstrukce a následného stěhování do opravené budovy. Pardubický zámek dnes zpřístupní část podzemí, kam se návštěvníci běžně nedostanou. Ve sklepení uvidí více než 500 let starou pernštejnskou pokladnici. Mohutnou truhlu z dubových fošen si nechal na konci 15. století zhotovit Wilhelm z Pernštejna. Komentovaná prohlídka začíná ve 13 hodin. Kapacita je 10 lidí a je nutná předchozí rezervace. Chrudimští lesníci dnes pořádají slavnost u rozhledny Bára. Tradiční akce k závěru hlavní turistické sezony tam začíná ve 14 hodin. Pro návštěvníky budou připravené ukázky lesnické techniky, výcviku dravců nebo dětská stezka. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice, jednání se tak mohou protáhnout. Koalice je ale připravená senát přehlasovat. Na řadě sport. Pardubičtí hokejisté vyhráli v lize mistrů i po druhé. Švédského vicemistra Regle porazili 1-0. Jediná branka zápasu padla v 36. minutě, kdy se od modré čáry prosadil obránce Tomáš Dvořák. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, dopoledne bude přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer ještě zeslá. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, jen večer mírně nepříznivé. Tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní kužel překáží na dálnici D11, stojí ve zúžení za 61. kilometrem ve směru na Jaroměř, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: To byly zprávy s Míšou Spáčilovou a nás už za pár okamžiků čeká neděle Marie Tomsové. Dnes se zaspomíná na Víťu Marka, ale ještě předtím Václav Neckář nebo Dalibor Janda. A dál přejeme pohodové nedělní ráno.
0: Dobré ráno.

0: Je 8.37, 38 a o další minuty v našem vysílání se postará moderátorka Marie Tomsová. Tentokrát nabídne vzpomínku na svého kamaráda, který odešel do muzikantského nebe.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes neděli vzpomínkovou na kamaráda i rodinného přítele Víťu Marka. S nímž jsme se bohužel naposledy rozloučili počátkem tohoto týdne. V pohádkách se říká, že nadání a výjimečné vlastnosti každého, kdo vyčnívá z šedého davu, přinášejí zpravidla tři kolem kolébky schromážděné sodičky. To u Víti zdaleka neplatilo. U jeho kolébky se musel sodiček tísnit celý zástup. Nejblíž samozřejmě stála ta muzikantská a ta nadělovala plnými hrstmi. Vždyť kolik je muzikantů, kteří dokázali jako on bravurně zvládnout trubku, pozoun, kazů, kytaru, banjo a další nástroje, do nich se dalo mistrně fouknout nebo nechat rozeznít jejich struny. Tenhle kumšt Víťa prokazoval přes 50 let v banjo bandu Ivana Mládka, který na rozloučenou o něm řekl. Zemřel velikán české jazzové scény, náš bezkonkurenčně nejlepší dixielandový trumpetista a swingový kytarista Vítězslav Marek. Měl jsem životní štěstí a získal ho už v mládí ke stálé spolupráci na realizaci někdy až drzých hudebních projektů, které hlavně jeho zásluhou měly vždycky punc staré klasické newyorkské muziky. Té, ze které jsme oba vzešli a do které jsme se před 65 lety zamilovali. Jestli něco nad plán hudebně zkrášlovalo zábavné písničky našeho banjo bandu, tak to byla jeho stylová, trumpetová i kytarová bravutní sóla. Hned vedle sudičky hudební stála u kolébky muza výtvarná. Přítomná ve Víťových skicách, obrazech a příležitostné sochařině, a hned za ní ta literární, která ho obdařila schopností vyjadřovat se trefně a vtipně slovem i písmem. A samozřejmě nemůžu zapomenout na bíle oblečenou sudičku tenisovou, která mu dala do vínku svižný a elegantní backhand. Tolik Ivan Mládek. I já měla na Víťu životní kliku. Po jeho jazzových prvních krocích v tradicionál jazz studiu Pavla Smetáčka jsem na desítkách podií uváděla Mládku v banjo band a slovem provázela dlouhou řadu hudebních vystoupení, na nichž jako univerzální uznávaný hráč nemohl chybět, stejně jako u každých mých i manželových nulou končících narozenin protancovaných na vltavském parníku, v zapůjčené slavnostně vyzdobené tramvaji, u bazénu pod Sešskou přehradou, vysoko v Krkonoších, v Bojanovské hospodě, nebo při památném prvním porevolučním výletu k moři na francouzském jihu, během kterého večery při muzice střídali rozmařilé sedánky ve venkovském hostinci, kde hrál s kamarády Mariáš natolik náruživě, že za námi ostatními manželkami přiběhla jeho žena Markéta a rozrušeně na nás volala: holky, pojďte se kouknout, oni tam hrajou karty o franky a pijou jak za český. Díky svému muzikantskému kumštu se Vítě už v dobách předrevolučních podíval do samotné kolébky jazzu amerického New Orleansu a léta vystupoval na řadě zahraničních i domácích jazzových festivalů. Není divu, že jeho maminka byla na svého syna náležitě pyšná a ráda se pochlubila tím, že má syna, který chodí do práce ve smokingu. Ráda vzpomínám na letní výjezdy do Písku, kde po ranním odpočinku na místní prvorepublikové plovárně na břehu Otavy a odpoledním tenisu hrával po večerech se swingovou kapelou v hotelu Otava, kterému tenkrát nikdo neřekl jinak než kanál. Jak dobře se tam hodovalo a po tanci poctivě dodržoval pitný režim. Když jsme se před 27 lety na Davidském hřbitově loučili s naším kamarádem a Víťovým spoluhráčem, otřel mlčky náhubek trubky, uložil ji do pouzdra a po pár krocích se zastavil u velkého náhrobku z černého mramoru. Byla na něm zlatým písmem vyvedena tři slova. Dopili jsme, půdem. Které Víťa doprovodil stručným konstatováním: vidíš, jak je ten život vlastně jednoduchý. A pokud přišla chvíle, kdy život náhodou takový nebyl, měl na ní originální recept. Seznámil nás s ním při jedné návštěvě římovského panství, na kterém bylo od jeho navrácení původním majitelům práce jak na kostele. Jak se rychle ukázalo, šlo o recept typicky mužský a pro Víťu příslovečně jednoduchý. Říkal mu, prkínko by se mělo. Kdykoliv se totiž objevila naléhavá potřeba neodkladných prací, co jich jen na vráceném léty zanedbávaném zámeckém stavení bylo a z jeho okolí zazněla naléhavá věta, mělo by se vymalovat, zasklít, opravit, nalakovat nebo vydláždit, vytáhl Víťa prkínko by se mělo a jel se do něj malým kladívkem zarputile zatloukat hřebíčky se slovy nemůžu, nemám čas, nevidíte, co mám teď práce? Milý Víťo, do tvého prkínka už bohužel žádný hřebíček nepřibyde. A já vím, že jedno by se rozhodně dělat nemělo. Nemělo by se odcházet předčasně a nečekaně. Když už k tomu došlo, dívám se k tobě nahoru a z celého srdce ti děkuju za všechno, co si pro nás, přátele, kamarády, nadšené fanoušky a rodinu za svůj nejen muzikantský život udělal. Bylo to krásné a nikdy toho nebylo dost. Tvoje i vaše Marie Tomsová.

9:03, 3 minuty k tomu. Nový román Davida Svobody Šest duší u jednoho stolu je citlivou a zároveň syrovou výpovědí o křehkosti lidské psychiky, hledání naděje i síle sdílené zkušenosti. No a dnes vás čeká večer s Davidem Svobodou. Uslyšíte ukázky právě z této čerstvě vydané knihy, která se bude zároveň křtít. Nebude chybět tedy samotná beseda o vzniku románu, o psaní jako formě terapie a o tom, jak otevřeně mluvit o psychickém zdraví. To všechno dnes v divadle 29 od 18 hodin. Počasí. Neděle má být jasná až polojasná, dopoledne bude přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr vane mírný, severozápadní, rychlostí do 6 metrů za sekundu.

dnešního nedělního dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice toho už opravdu mnoho nezbývá. Za chvilku se naše vysílání přehoupne do dobrého dopoledne a v něm se můžete těšit jednak na zálety Aleny Zárybnické, dnes se Zdeňkem Novákem, jak se slyšeli, ale pozor, Zdeněk Novák nebude respondentem, nýbrž výjimečně bude tento pořad moderovat právě proto, aby mohl vyspovídat Alenu Zárybnickou. Nebude chybět ani pochoutkový rok, další jeho narozeninový díl, čeká vás v něm recept, který se stal pro porotu tím vůbec nejlepším v roce 2024. Dnes se bude dělat kynutý česnekový koláč, bude ho péct cukrář a pekař Josef Maršálek. No a kromě toho si připomeneme, jak jsme s vámi oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. A co se východočeských výletů týká, tak v nich se budeme posouvat nejenom fyzicky, ale také časem. Vypravíme se totiž společně s Šárkou Rusnákovou do Pardubic za éry socialismu na prohlídku některých nejzajímavějších staveb druhé poloviny 20. století. Tak tohle všechno vás čeká, když i dál zůstanete s Českým rozhlasem a Pardubice. Přejeme pohodový poslech, příjemnou neděli a tady je Monika Absolonová a David Dale.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dostavba sportovní haly v Chrudimi by měla stát 385 milionů korun. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Pardubičtí basketbalisté poprvé v přípravě vyhráli maďarský Šombateli, porazili 79-76. V regionu dnes čekejte většinou jasno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní dopoledne. Dokončení přestavby sportovní haly v Chrudimi by mělo stát 385 milionů korun. Vítězná nabídka soutěže na dodavatele je tak o více než 100 milionů korun nižší, než byl projektantský odhad.
2: Výsledky výběrového řízení ještě musí posoudit zastupitelé města. Druhá a třetí etapa rekonstrukce areálu bude zahrnovat také stavbu nového hotelu a parkovacího domu s kapacitou skoro 200 míst. Radnice počítá se zahájením stavby na začátku příštího roku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Do pardubických ulic vyrazí dnes odpoledne historický trolejbus. Vůz Škoda 8TR z roku 1960 pojede z Dukly do Polabin a zpět. Jízda připomene 60 let od chvíle, kdy začala Polabiny obsluhovat autobusová linka číslo 4 ze Svítkova. Ta obě části města spojovala až do přelomu let 1990 až 91, kdy vznikla trolejbusová linka číslo 4.
3: Historický trolejbus vyjede ve 13.40 ze zastávky Dukla Točna a přes hlavní nádraží a Masarykovo náměstí se dostane do Polabin. Ze zastávky Polabiny Točna se pak bude vracet zpět na Duklu ve 14.15. Další jízdy jsou plánovány zhruba po hodině. Poslední výjíždí z Dukly v 17.10. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci. Německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly volby do zemského sněmu. Nové poslance vybírá přes 1,5 milionu voličů. Podle průzkumu je favoritem krajně pravicová Alternativa pro Německo, AFD, která může získat 40 až 43% hlasů. Sport. Basketbalisté Pardubic si ve čtvrtém přípravném zápase před novou sezónou připsali první výhru. Na slovenském turnaji v boji o třetí místo porazili maďarský tým Šombateli 79-76. Za první výhru v přípravě byl rád i hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
4: Porazili jsme tým, který bude hrát stejně jako my Ligu mistrů. To znamená velmi kvalitní tým, s dobrýma cizincema, s dobrýma domácíma hráčema. A myslím, že to je první zápas, ze kterého můžeme odcházet nějakou spokojeností. Nejenom s tím výsledkem, ale s předvedenou hrou.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, dopoledne bude přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, jen večer mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní kužel překáží na dálnici D11, stojí ve zúžení za 61. kilometrem ve směru na Jaroměř. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ze záletů vás dnes zdraví Zdeněk Novák. A proč? Protože tradičně autorka záletů Alena Zárybnická bude hostem ve svém vlastním pořadu. Míříme na Medvědín, vloni jsme vysílali ze svatého Petra, tak změníme místo, budeme se rozhlížet a taky vás nalákáme k poslechu záletů v dalších týdnech. Tak pěkně zdravíme a příjemný poslech.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Jak jsem slíbil, dnešní zálety, zdravíme vás ještě jednou, jsou z Krkonoš, speciální vydání, kdy Zdeněk Novák se ptá a Alena Zárybnická tentokrát odpovídá. Aleno, vítej, ahoj.
1: Vítejte vy u mě doma, jsem ráda.
0: S námi je tady taky naše asistentka, která pomáhá s produkcí hostů, Ivana Fremutová. Svezeme se spolu.
2: Krásný den, už se těším.
0: Ano, jdeme na lanovku. Teď teda stojíme na mostě před lanovkou. Labe protéká, musím ti říct, Aleno, to je pohled oproti tomu Labi, které vidíme v Hradci nebo v Pardubicích. Krásná průsvitná říčka.
1: Nádherná a hlavně po dešti, když se to tak pěkně sešlo, že nám za týden napršelo i 100 mm, tak ta voda má prostě říz.
0: Ivana nám rozdává vstupenky na lanovku, zvonek cinká, my si pípneme. No, budeme si povídat na lanovce, ve vzduchu. Jak to umíme každý rok. Jenom řekni, než nastoupíme, když se řekne svatý Petr a Medvědín, tak první srovnání, které tě napadne, první rozdíl?
1: Mně vůbec nenapadá rozdíl, mě napadá spojení, protože letos poprvé v lyžařské sezóně si užijeme tahle dvě místa propojená v jedno, takže teď bych tam nedělala ani tečku, ani dvojtečku, zkrátka dala bych to jako je Hradubice a Pardec, tak bych teďka udělala Medvě pláně.
0: Medvě pláně. Kolik se nás tam vejde? Sedačka je pro čtyři?
1: Čtyřmístná, takže se úplně v pohodě vejdem, zvlášť, když tu máme jednu polovinu, jeden celek a druhý celek. Ivanka je za půl.
0: Nasedneme, pracovníci lanovky nám otírají sedadla, protože pršelo. Stoupneme na žlutou čáru. Alena se zdraví s těmi, které důvěrně zná, protože je ze Špindlu. Tohle už je takové pozdně letní období tady v Krkonoších. My si natáčíme v den, kdy sprchlo a kdy nejsou tropická vedra. Teď je pod mrakem, takže já si připadám, že už je třeba září, říjen.
1: Kéž by, a kdyby byl říjen, už by to chtělo, aby bylo ještě o kousíček chladněji, protože čím rychleji se nám na podzim začne vychlazovat země, tím větší šanci máme na to, kdyby se objevila nějaká ta sněhová vločka, že se na té studenější zemi udrží.
0: Jo, no krásně to pofukuje, je to moc příjemné. Dodávka kyslíku nám jde přímo do úst?
2: Je to v pořádku, myslím si, že nasadím tu čepici konečně.
0: No Iva totiž, když jsme jeli z Polabské nížiny, tak má asi tři bundy, dvě pláštěnky a troje boty.
1: A to je všechno v naprostém pořádku a Iva říká, že je zkušená, promiň, skočila jsem ti do řeči, ale řekni si to, jsi zkušená.
2: Já jsem totiž byla asi před týdnem na východu slunce na Sněžce a nepocenila jsem to, pořádně jsem se oblíkla a nelitovala jsem to, že dneska, protože prší, mám také oblečení.
1: Jasně, ale já možná v tomhle ohledu mám skoro i jistou paranoju, protože i když jdu na krátkou vycházku, zrovna jsem na Medvědín třeba na skelpech, a i když jdu dolů do obchodu, do krámu, tak mám prostě bundu navíc. Nechci si předělávat starosti tím, že se budu cítit nekomfortně.
0: Na lanovce na Medvědín s Alenou Zárybnickou ve vysílání Českého rozhlasu. Já teď nemám.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo.

0: Zálety Českého rozhlasu, host Alena Zárybnická. Vždycky na začátku školního roku se změní z té, která se ptá, na tu, která odpovídá. Jsme na lanovce na Medvědín. Alena si nasadila žlutou modrou čelenku.
1: To je tyrkysová.
0: Jo, tyrkysová, dobře. Prostě odstín modré. Krásně nám svítíš.
1: Ano, ano. Ono je to ale teď bez legrace dobře být v horách vidět, protože když se něco někde přihodí a ten dotyčný, kdo by vás třeba měl hledat, podle barvy najde, proč ne? Proto i na batozích jsou píšťalky. Počkej, ukážu ti to úplně.
0: Ty máš píšťalku na batohu,
1: jasně,
0: skutečně?
1: Jasně, mám píšťalku na batohu, protože kdybych se někde ztratila a potřebovala dát o sobě vědět, tak si prostě můžu zapískat, když to neumím na prsty.
0: No jasně, protože ne všude v Krkonoších je mobilní signál v těch hlubších lesích a ne všude může dosáhnout aplikace záchranka.
1: Právě, ale bez té bych tedy nešla snad ani s odpadkovým košem u nás před barákem.
0: Tomu se říká profesionální deformace a to je dobře. Jak jsem říkal, stoupáme na Medvědín a jak jsem zdůraznil, loni jsme takhle stoupali ze svatého Petra nahoru. Tam se mi to moc líbilo, byly tam krásné výhledy, můžu se na ně těšit i z druhé strany?
1: No samozřejmě a možná ještě krásnější je pohled z Medvědína, protože máme šanci vidět i ten nejvyšší kopec Česka.
0: Sněžku.
1: Ano.
0: Já jsem ji nedávno viděl, jeli jsme k Baltu přes Královec Lubavku a když se jede tím úsekem na sever Polska, tak tam člověk vidí na Krkonoše z druhé strany a tuším, že to byla sněžka, kterou jsem spatřil.
1: Je naprosto dominantní z té polské strany a v podstatě nelze přehlédnout. Navíc z té polské strany mají Krkonoše mnohem větší převýšení než z té naší. My máme takové hrbolaté podhůří z té jižní strany, ale oni začínají z roviny a Krkonoše z Polska působí daleko majestátnějším dojmem než takové, na které se díváme my odsud.
0: Teď jsme vyjeli z lesa, Iva pokivuje.
2: Je to nádherný ty výhledy, ne?
0: No, a teď se nám rozklil pohled na Labskou přehradu, nepletu se.
1: Ano, na Labskou přehradu a na stavbu nové lanovky na druhé straně a toho zmiňovaného propojení. Už jsou tam mosty na obou stranách. Já, když jsem naposled odjížděla do práce, tak jsem ještě jela po silnici, přes kterou nevedl z naší Medvědinské strany mosta. Teď, když jsem se vracela, tak už tam zkrátka pro lyžaře všechno nachystáno.
0: Jak to je ve Špindlu, ty z pozice místního nám to můžeš říct? Skutečně se říká Medvědinská strana, Svatopetrská strana, tyhle dvě části jako jsou dominantní?
1: Medvědín a Pláně, spíš než Svatopetrská. Medvědín a Pláně, je to kratší.
0: No a stoupáme tady na Medvědín, ale na medvědy asi nenarazíme.
1: Já vlastně nevím, jestli máme v Krkonoších nějaké potulující se medvídky. O medvědově jsem neslyšela, ale každopádně, pokud byste z vrcholu Medvědína šli směrem na Svinské louže, tak na Šmídově vyhlídce jednoho dřevěného můžete i za uši podrbat.
0: A já myslím, že teď nově medvědy mají na Černé hoře u té stezky Koruna mistrů.
1: Ano, a já jsem nějak v létě dokonce zaregistrovala, že jim tam vyrobili v těch vedrech i kupu technického sněhu a že si medvědi mohli stejně jako návštěvníci právě Černé hory hrát na zimu.
0: Tak blížíme se ke konečné stanici lanovky. Jestli pak je tady taky tak útulná restaurace jako nahoře, když vyjedeš ze svatého Petra?
1: Je to nově zrekonstruovaná, tuším, že 2-3 roky zpátky. Útulná restaurace, zvlášť fronta na hlavní jídlo a zvlášť fronta na dortíky. Takže pokud nechcete kombinovat a chcete si dát jenom jedno, tak ideální místo. A hlavně ta panoramata. I když madame Homolková popisovala panoramata právě na pláních na druhé straně Špindlerova mína.
0: Tak vedle nás Medvědín, nápis dřevěný, vysílač mobilního signálu, samozřejmě dětské hřiště, už se tady procházejí první turisté, teplota znatelně klesla a my budeme vystupovat, tak se přihlásíme za chvíli.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, Český rozhlas, jsme na Medvědíně, nahoře, na kopci. My jsme chtěli sjet hned dolů s Alenou Zárybnickou, ale co kdybychom se trošku rozhlédli?
2: Rozhodně se rozhlédneme, když je alespoň někam vidět. A docela se to vylepšilo oproti tomu, jak to vypadalo ještě před chvílí.
1: No pojďme tady k tomu dětskému hřišti s mokrým zadkem sem. Děvčata si vzala horské kalhoty, které nepromoknou. Já mám takové plátěné, městské, no prostě chlap. A jdeme se podívat. Víš, co mě, Aleno, úplně jako první zaujalo z toho všeho výhledu, že tamhle v těch kopcích naproti Medvědínu jsou pod námi mraky. Co to je za meteorologický útvar?
2: Vidím je. Takové mraky vznikají v případě, že naprší a trošku se zvýší teplota. Začne se ta vlhkost, ty vodní kapky vypařovat a znovu kondenzovat. A to jsou vlastně mraky, které vznikají z výparu z té vlhkosti, kterou jsme tu měli po tom stávajícím dešti.
1: Od rána jsme hypnotizovali radar, protože včera předpověď byla, že bude pršet. Ono taky pršelo přes noc, ale teď ta oblačnost z jihu postupuje na sever, na severovýchod a vypadá to, že nezmoknem.
2: Já doufám, ale už teď nám svatý Petr, patron povětrnosti, nedoufám, že se k němu každý modlí, ale my meteorologové ano, že nám zkrátka zařídil nádherný výhledy.
1: V nadmořské výšce 1235 metrů nad mořem. Ivana Fremutová, naše kolegyně, nás fotí. Já si tě taky vyfotím tamhle na tom dřevěném lehátku před nápisem Medvědín. Dáme tu fotku na naše internetové stránky.
2: Super, můžeme k ní dát i parádní popisek, jak se v tento moment cítí díky nějaké lehké vyroze můj žaludek, aby divák nebo ten, kdo se bude dívat na náš web, pochopil, že barva mé pleťovky tak trochu hraje s tou tyrkysovou, kterou mám na sobě a s tou zelenou, která je kolem mě.
1: Já tě vezmu hodně z dálky, schovívavě. Tady vidíte odolnost Aleny Zárybnické, že i přes tyhle potíže jsme nezrušili naše natáčení prvních poprázdninových záletů, které posloucháte.
2: A víte, co je obrovský kouzlo? Já jsem dole na parkovišti si říkala, že to snad budeme muset odložit to naše dnešní setkání, že mi tak zkrátka nepříjemno, ale ono je to fakt všelijak. Vyjeďte lanovkou na Medvědín, je to skoro stejně dobrý, jako pít léčivý prameny, nebo možná dokonce ještě o dost lepší.
1: A hlavně zapněte u toho mikrofon, protože ty my rozhlasáci víme, i když člověk přijde v zbídačeném stavu a pak se rozsvítí ta červená, tak ten adrenalin dělá své a najednou úplně zapomene na to, že ho bolí zub, že má problémy doma, nebo že se mu právě rozbilo auto.
2: Krkonoše jsou na všechno lék.
1: No, podívej, a Iva, ta už úplně zmizela, to nezajímáme, ta se tu rozhlíží a už někde běhá po kopcích.
2: Ta má radost z toho, že no vlastně vy oba musíte mít radost, jaké nadmořské výšce žijete?
1: No, tak Labe, to jsou nějakých 200 metrů nad mořem, pod Kuňkou.
2: Přesně, tak teď jsme o rovných tisíc výš.
1: Ještě mě řekni, ano, takže vyjeli jsme dole z Medvědína na Medvědín a na tom Medvědíně nahoře je zase horní stanice lanovky horní Mísečky Medvědín.
2: Která vede právě z Míseček a je to místo pro takové klidnější lyžování. Pokud chcete mít ne tak strmý kopec, učit třeba děti první oblouky, tak když si jedete tady tu první část, tak pak vlastně u spodní stanice té lanovky z horních Míseček je krásná louka pro učení se prvních obloučků.
1: Jo, výborně. Zdravíme vás z Krkonoš, Zálety Aleny Zárybnické s Alenou Zárybnickou jsou na Medvědíně.

0: Medvědín, místo, odkud vysíláme dnešní zálety. Jsme na horní stanici lanovky. Vidíme tady dřevěnou soku holčičky, která má za sebou medvěda, před sebou medvídka.
1: Přibyl nám tu jeden medvěd, vůbec jsem se ho nevšimla. Posílala jsem vás za medvídkem na svinské louže na Šmídovu vyhlídku, ale on je tu jeden medvěd ještě úplně na dosah, tak pokud by se vám nechtělo od lanovky, tak můžete ten soulad, který na mě z té sochy plyne, si naprosto skvěle vychutnat. A navíc, když se postavíte zády k vysílači, podíváte se na medvěda s medvídětem a s holčičkou.
0: Tak přímo nad ním
1: je Sněžka.
0: Je to tak, pěkně v oblacích. Musím to rychle vyfotit během další písničky, protože ta fotka bude stát za to a dám do toho i takhle náhled na tu lanovku, na tu sedačku. Myslím, že to bude pěkná fotka.
1: Nádherná, no moc krát děkuju, že jsem se dole nepoložila. No. Že jsem si sedla na lanovku a je mi fakt líp.
0: No a myslím, že si dáme černý čaj, co?
1: Určitě, určitě, určitě. A někde nějaký borůvkový koláč, což je tak pro nás typické, ono to dokáže divy.
0: A nebo borůvkový knedlík. Tak Iva se vrací k nám, my jsme tu domluvili černý čaj tady v restauraci a možná borůvkový koláč. A ty si mezi tím telefonovala, bylo to kvůli záletům?
2: No určitě bylo, zrovna jsem domluvila Marii Šabaskou a budeme ji točit do záletů právě, takže dopadlo.
0: A Alena nám řekne, kdo to Marie Šabacká je?
1: Marie Šabacká je glacioložka, která se vlastně tématu ledovců pobytu právě na pólech a důsledkům globální změny klimatu tu věnuje na plný pecky. Svého času hodně popularizovala, teď si myslím, že se částečně věnuje i rodině, tak se mi ta kombinace moc bude líbit. A jinak, pokud můžu, tak čelenku smekám, protože klobouk na hlavě nemám. Ivan se za to, jak krásně zvládla pozvat do záletu Štefana Margitu.
2: Musím teda říct, že to vůbec nebylo těžký. Když jsem mu volala a říkala jsem, že do záletu k Alence Zárybnický, tak byl šťastný a říkal, že ano, že moc rád, že Alenku má rád a ještě taky klapnu ten termín, takže perfektní, úplně bez problémů.
0: Takže teď už víte, kdo bude následovat v dalších týdnech v záletech, ještě se k tomu vrátíme, ledovcoložka a ještě zpěvák Štefan Margita, další jména si necháme na za chvíli, jestli dovolíte, a budeme se ještě chvíli rozhlížet. Aleny se zeptám ještě na jednu věc, jak je to teda s tím budoucím propojením téhle medvědínské strany s tou stranou na pláních. Kam člověk bude muset sjet, aby na lyžích přijel na tou druhou stranu? Musí tou sjezdovkou na Mísečky?
1: Musí tou sjezdovkou na Mísečky. Já jsem sama napjatá, protože jedno z našich dalších záletových setkání bude s muži, kteří tohle propojení plánovali, kteří ho stavili a obecně mě zajímají stavby lanovky, to, jakým způsobem se to všechno musí vytvořit tak, aby to bylo bezpečné pro každého, kdo bude jezdit, aby to bylo v souladu třeba i s přírodou, v souladu s krajinou. A vlastně musí sjet po té sjezdovce tady, které se říká vodovodní. Já vlastně ani nevím, jestli je to její oficiální název, ale je to modrá sjezdovka, která vás dovede na sídliště do Bedřichova. Ne do Jizersko-Horského Bedřichova, ale do okrajové čtvrti na našeho Špindlerovského Bronxu a tam už na parkovišti P1 budete mít možnost vyjet na tu stranu protější. No je vidět ta stavba, která tam ještě teďka probíhá a nová lanovka, nový průsek. Vidíš tady po mé levé ruce?
0: Tak to se dostáváme k dalším hostům záletu, kteří tu budou v dalších týdnech v našem vysílání.
1: Václav Janda, Jiří Kolín.
0: Odborníci na lanovky.
1: Na stavbu lanových drah.
0: Výborně. No tak dáme si opět krátkou pauzu, budeme fotit a pak se vrátíme sem zpátky do záletu.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Zálety Aleny Zárybnické, dnes s Alenou Zárybnickou, co by hostem. Koukáme se z horní stanice lanovky na Medvědín dolů. Na kterou část Špindlu?
2: Asi na centrum, teď přímo pod námi je centrum Špindlerova mlýna. Vlevo ta sjezdovka, ten průsek, který se jeví tak trochu...
1: Je stoch.
2: Výborně, Zdendo, to je stoch, nejprudší sjezdovka, kterou tady máme.
1: Naproti je Orea Hotel, kde jsem byl ubytovaný a koukal jsem přímo na ten stoch.
2: Výborně, působí to úplně monumentálně a je to mimochodem tréninková sjezdovka, pokud se ve Špindlerově mlýně jedou závody světového poháru, jako to bylo třeba letos v lednu, tak vlastně tréninková pista pro závodnice byl právě tenhle stoch. A tím, že se vyledovala, připravila se tam velmi silná vrstva ledu, oni vlastně nejezdí na sněhu, jezdí na ledě. Tak nám ten stoch vydržel vlastně zasněžený, nebo dalo se tam trénovat ještě daleko déle než na jiných místech.
1: Já se teď ještě vracím nahoru z lanovky na Pláně, ano. Jak jsme tam natáčeli loni tyhle poprázdninové zálety, tak tam byla taková zvláštnost, to si do dneška pamatuju, ty jsi říkal, že tam je telefonka, telefonní cesta, taková zvláštnost, tak má nějakou zvláštnost i tady Medvědí, nějakou takovou cestu, ty jsi říkala vodovodka, vodovodní.
2: Vodovodní, říká se té spodní části modré sjezdovky vodovodní, pak tu máme tak jako kam bychom se mohli podívat a popojit na ty svinské louže, tam je pořád jakože zbytky bažiny, nevím, jak to dopadlo letos přes léto při tom extrémně suchém počasí, ale jsou tam takové ty mostky, které třeba důvěrně známe mezi Luční boudou a Sněžkou, tak ty máme i tady, než dojdeme k té Šmídově vyhlídce a než pak odbočíme na Zlaté návrší, protože my, když bychom teď vyšli až úplně na vršek, tak bychom viděli do Labského dolu, teď se díváme do Dlouhého dolu podél stohu, kde bychom vyšli na druhou stranu, budeme se dívat směrem k Labské boudě na polskou stranu Krkonoš do Labského dolu.
1: Jenom mi řekni, když jsme teď nahoře na kopci a nechtěl bych ztrácet tu nadmořskou výšku, chtěl bych si užít hřebenové túry, dostal bych se třeba po hřebenu víceméně až k té Sněžce nějak, nebo to ne?
2: Tady mezi náma a Sněžkou je velké údolí, které právě vytvořilo Labe. Když se díváme přes toho medvěda zmiňovaného na Sněžku, tak v tom za tím prostředním kopcem za lesněným kopcem je údolí Bílého Labe, takže tam máme do nějakých 700 metrů se musíme zase dostat zpátky. Pokud bychom chtěli vyrazit na nějakou hřebenovku, tak bychom museli vyjet na Špindlerovu boudu a ze Špindlerovky jít přes Stříbrné návrší směrem k Labské a s nás bychom se dostali ke Sněžce. Mimochodem, co je ještě zajímavé, když se díváme do tohoto prostoru, tak ten nejzalesněnější úsek mezi stohem a vlastně levou stranou kopce, ten dlouhý důl, v tom sedle za ním je vírovka a ty svahy, které teď mají, protože se díváme na kámen a odhalenou trávu, takovou tu zelenou a zrzavou barvu, tak to jsou lavinové svahy, které vlastně vedou do toho modrého dolu. Já když jsem dávala dohromady knížku o lavinových nehodách, které se odehrály v Krkonoších, tak tohle je jeden z těch lavinových svahů, kde k mnoha nehodám, lavinovým nehodám došlo. Tak já se vždycky dívám s obrovskou pokorou do takových míst a mám vlastně obrovský respekt a pokoru k tomu, co se i v takhle malých kopcích, jako jsou Krkonoše, může stát.
1: Hledá skupinka turistů s jezevčíkem, který tu lítá a je spokojený. Kdybychom chtěli teď sejít dolů a nejet lanovkou, tak půl hodinka?
2: Vůbec jsem to snad ani pěš. No, když jsem chodívávala běhat, tak jsem zbíhala tady tudy dolů.
1: Ale ne po sjezdovce asi.
2: Jo, právě, že jsem si jako snažila, Ivanka by mě když tak opravila, ale natrénovat si tady něco takhle nad kolenama, aby mě to pak pomáhalo nějaký kus svalu. Ale já si myslím, že plynulou chůzí půl hodinka, no, na lyžích jste tam za 2 minutky, za 3.

0: Zdraví vás zálety, vysílání z Krkonoš z Medvědína. Zaujal nás tady ten jezevčík, o kterém před chvílí byla řeč.
1: Já jsem pejskař, no, takže já si ho asi půjdu pohladit.
0: No, je krásný, to je asi ten, jak se říká, ne, trpasličí.
1: Trpasličí. Já myslím, že trpasličí, nebo je to štěně, nevím.
0: Krásný.
2: Hladkosrstej, skladnej.
0: Žvíkající často plyšovou hračku.
1: No jo, to musí být.
2: Ivanka vlastně psů, já jsem teď ztratila ze zřetele dva.
1: Ne, mám už jenom jednoho, čtyřletýho, border collie, takže docela rachot.
0: Já nula.
2: Jasně, tak je jasný, že Ivanka je často na nohou, no, protože borderka je bez pochyby plemeno, které vyžaduje pohyb, na to, že je to pastavec, tak se hodně pohybu.
1: No, dvakrát denně chodíme na procházky.
0: Říká členka našeho záletového týmu Ivana Fremutová, která se stará o záletové hosty předtím, než je třeba Alena ve studiu nebo i v terénu natáčí. Za chvíli se k těm hostům dostaneme, ale já mám pořád nutkání jako jít jinám, abychom se nám rozkryl jiný pohled. Rozkryje se nám...
2: Se nám rozkryjou bobky.
0: Bobky, pozor. Rozkryje se nám, když půjdeme k té vrchní stanici Lanovky Horní Mísečky Medvědín, pohled na jinou stranu, nebo je to tam zalesněné?
2: Já si myslím, že bude vidět minimálně do části Labského dolu a na Labskou boudu. Pojďme. Je to pár metrů.
0: Je

0: dalšího
1: dřevěného medvěda. Špindlerova mise, medvědí cesta, takže i něco pro děti. Zákaz vjezdu cyklistů, klidové území národního parku, zákaz pohybu mimo značené trasy a je to také napsáno ptačí oblast Krkonoše. Člověk si připadá tady nahoře tak nějak lehčí než dole.
2: No rozhodně, páně, neseš na svých bedrech menší sloupec atmosféry. Od toho taky atmosférický tlak, protože atmosférický tlak je daný tíhou toho vzduchového sloupce, která na tebe působí. No a protože tady je vzduch řidší, tak toho neseš míň?
1: Borůvčí, borůvky nevidím a stejně bychom pro ně nemohli.
2: Ano, protože se nesmíme pohybovat mimo značené cesty.
1: Jsou tu takové ty tyče, které ukazují cestu, když je sníh a cesta není vidět.
2: A to je bezvadný vynález. Myslím si, že jestli nikdo nedostal Nobelovu cenu za tyčové značení, takže by ji někdo dostat měl, když si představíte, že jsou situace, že je mlha hustá tak, jak říkal Rákosníček, že by se dala krájet, anebo možná ještě hustější, tak bez těch tyčí na pláních se jen těžko orientujete. A mimochodem se říká, že kdo v Krkonoších nebloudil, buď lže, anebo v Krkonoších nikdy nebyl.
1: Zatím se nám tedy pohled na Labské údolí, na Labský důl nerozkryl, ale vidím tam nějakou špičatou sympatickou horu vzadu.
2: Zlaté návrší, po zlatě jdeme. Dívali jsme se směrem ke Sněžce na Stříbrné návrší a teď míříme ke Zlatému.
1: Tak, mluvila jsi o tom, že nám tady je lehčeji nahoře a ono nám je tady i příjemněji, co se týká teplot. Člověk rád utíká do hor, když hlásíte v televizi 40, že budou 40-stupňová vedra, i když ono je tepleji i na těch horách než běžně.
2: Ona je to jednoduchá matematika, když vlastně vystoupíte o 100 metrů nadmořské výšky směrem nahoru, tak vám teplota klesne o 60 nebo dokonce o celý stupeň Celsia. A to je znát, spočtěte si to, když tedy tvých Ivančiných 200 metrů nad mořem tady 1200, tak jak, že jsme tady rovnou tedy o 10 stupňů Celsia s nižšími teplotami.
1: Takže když jsou 40 v nížině, tak tady je 30.
2: Tak.
1: Zálety Český rozhlas, Medvědín, výhled na Zlaté návrší. No pojďme od počasí a kochání se Krkonošemi ke kochání se hosty záletů. Už jsme zmínili, že před námi je třeba setkání se Štefanem Margitou, pak s pány, kteří se zaměřují na stavbu lanovek, pak s odbornicí na ledovce, ale my víme i o dalších hostech. Hned třeba příští týden napoví Ivana Fremutová, moderátorka.
3: Eva Machůrková.
1: Ano, moderátorka, takový AZ kvíz pro naši kolegyni Ivanu Fremutovou, pamatuje si?
3: Obstále.
1: Výborně. No a pak se taky zastavíme u jednoho krkonošského architekta.
3: U Davida Kozáka a to mě zaujalo velmi. Muž, který vystudoval bakaláře a potom inženýrský obor na Českém vysokém učení technickém, pochází z Broumovska, je inženýr architekt tedy a do Krkonoš, do Trutnova se přistěhoval, protože chtěl být blíž horám a že ho právě tenhle styl architektury zajímá, aby měl blíž na liže, aby měl blíž na traily, aby jeho děti mohly vyrůstat tady v tom našem krásném kraji.
1: Tak třeba tohle je před námi. Iva, vzpomene si ještě na někoho z těch hostů?
4: Alenka to řekla špatně, Lukáš Kozák.
3: Já jsem řekla David zase, že...
1: Lukáš
3: Kozák.
1: Ale jsme jenom lidi samozřejmě, i to patří k záletům, tak se s ní jména nám někdy dělají problém zapamatovat. Těch jmen kolem nás opravdu hodně. A pak tady máme jednu mladou slečnu, která to umí na lyžích.
3: Jo, takhle. Venda dává krásné kvízy, ano. Záletový kvíz. Ty máš na mysli Lucii Charvátovou.
1: Ano, biatlonistku.
3: Biatlonistku Lucii Charvátovou. No, to je moje srdeční záležitost. Její tatínek se velmi pečlivě stará o běžecké okruhy, které jsou ve Vrchlabí, u kruhové objezdu, o vejsplachy se jim říká, a ty mají relativně malé převýšení, je to takové běhání po rovinkách, ale přeci jenom jeden vršek tam je a ten i v mapách najdete pojmenovaný jako Charvátův kopec, takže my budeme z Lucí točit pod Charvátovým kopcem.
1: Tak to byla taková nabídka toho, co v záletech uslyšíte v dalších týdnech. My se pomalu, ale jistě loučíme z Medvědína, vracíme se ke stanici Lanovky. Uvidíme, jestli si dáme ten čaj nebo sjedeme, podle toho, jestli to zrovna

0: Ona pojede, proti nám dva pejsci, paničky mají přivázané kolem pasu vzorně. Tak, pozdravíme, dobrý den. Tak, a no, já myslím, že rozloučíme se, loučí se Zdeněk Novák.
1: Alena Zárodnická.
0: A z medvědí na zdraví i...
2: Ivana Fremutová.
3: Moji milí, bez vás by to nešlo.
1: Děkuju vám, že jste tu se mnou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dálniční obchvat Litomyšle by měl být hotový příští rok v srpnu. Trumpovi vyjednavači jednali v Moskvě s ruským prezidentem o možném konci války na Ukrajině. Pardubičtí hokejisté porazili v lize mistrů švédské Regle 1-0. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Stavba dálnice D35 mezi Janovem a Litomyšlí by měla být hotová v plánovaném termínu. Práce zdržela náročná těžba horniny v zářezu, při kterém stavbaři museli použít speciálně vyrobenou frézu s diamantovými hroty i výbušniny. Zpoždění se jim ale podařilo dohnat. Úsek, který zároveň poslouží jako obchvat Litomyšle, by tak měl být uveden do provozu na konci příštího léta, říká ředitelství silnic a dálnic ředitel Radek Mátl.
2: Uvidíme, jestli tam nebude nějaké dílčí zpoždění, ale dá se říct, že skutečně na přelomu léta a podzimu roku 2027 stavbové do provozu, protože dneska jsme ze země a už skutečně jsou provádí ty práce, kde by nás už nemělo nic zásadního zaskočit, aby tento termín byl ohrožen.
0: Pardubičtí strážníci dnes už po 8. nastoupí na led s charitativním cílem. Od 14 hodin se v pardubické hokejové aréně utkají s týmem Ronal Group v benefičním zápase na podporu handicapovaných dětí. Po druhé a zároveň naposledy bude výtěžek ze vstupného určen na pomoc Alžbětce, která trpí vzácným genetickým onemocněním. Nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner přiletěli do Moskvy. V Kremlu je pak přivítal ruský prezident Vladimir Putin. Jednání trvalo 3 hodiny a poté se přesunuli do Kyjeva, kde je dnes čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
3: Putin Trumpovým vyjednavačům řekl, že se těší jeho plné důvěře a spolupráce s nimi byla velmi výhodná. Witkoff mu na to odpověděl, že až on jednou půjde do důchodu, bude mít spoustu neuvěřitelných vzpomínek a setkání s Putinem bude úplně nahoře. Zároveň ruskému vůdci poděkoval za souhlas s třídenním příměřím, které americkým vyjednavačům umožnilo přiletět do Moskvy a následně odletět do Kyjeva. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Pardubičtí hokejisté vyhráli v lize mistrů i po druhé. Švédského vicemistra Regle porazili 1-0. Jediná branka zápasu padla v 36. minutě, kdy se od modré čáry prosadil obránce Tomáš Dvořák. Pardubický brankář Roman Vil říká, že takové vítězství je pro tým hodně důležité.
4: Tady člověk nemůže vyhrávat každý zápas 5-0 a Regle je fantastický tým, jako každý rok hraje na vrcholu švédské ligy, myslím, že pár let zpátky celou ligu mistrů vyhráli. O to možná cennější je to, že jsme vyhráli 1-0 a myslím, že i klukům v kabině to jedno, kdo ten gól dal, nebo jestli jich dali 5 nebo 1, ale ta výhra je pro nás stěžejní. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, jen večer mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen. Jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete, do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal, jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny, z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Po choutkovém roce v tom narozeninovém vydání, to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na její kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně. Ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku. Já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejest tak rychle a hned.
2: Tohle to je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost. Já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady je paní Hana.
4: A Petr.
3: Vítomyšle.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně v Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vorochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office, a Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku. V té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže mám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo že by tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak se servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířek, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že jo? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuji za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé víry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadlo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravská Třebová upraví uvolněné prostranství po bývalé tržnici. Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. Pardubičtí fotbalisté v lize remizovali se Slováckem. A počasí dnes čekejte v regionu jasno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní dopoledne. Moravská Třebová upraví uvolněné prostranství po bývalé tržnici. Místo se nachází u hradeb těsně u vstupu do městské památkové rezervace. Na podzim začne první etapa proměny. Město za ní zaplatí 40 milionů korun. Co v prostoru vznikne, popisuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Nové vlastně zpevněné plochy pro parkování vozidel, nová výsadba, zázemí pro návštěvníky v podobě veřejného WC, upraven průchod od ulice Cihlářova směrem k Bile a většinu vod, které tady zachytíme, budeme používat právě pro závlahu vzniklé zeleně.
2: Pracovníci vodovodu a kanalizací Pardubice zasahovali v sobotu u havárie vodovodního řadu v ulici Lidmily Malé až do 23. hodiny. O pomoc požádali také hasiče. Ti museli pokácet strom, který v likvidaci havárie překážel. Dodávka vody poté byla obnovena. V souvislosti s opravou mohlo v lokalitě dojít k dočasnému zakalení vody. Jak dále dodává mluvčí VAKu Pardubice Vendula Horáková, letošní dlouhé období sucha a vysokých teplot se může podílet na zvýšené poruchovosti vodovodu. Vodní sítě. Oproti loňsku firma eviduje téměř dvojnásobný počet poruch. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. A porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby také obchody špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
4: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
2: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to skoro za 24 milionů korun.
0: Sport.
2: Fotbalisté Pardubic stále čekají na první výhru v ligové sezóně. V 7. kole remizovali na hřišti Slovácka 0-0. Trenér Jan Trousil chválil svůj tým za hru v obraně.
5: Musím dneska pochválit kluky do defenzivy, protože ten zápas jsme zvládli poprvé s nulou. Jenom bohužel mě mrzí, že prostě kluci nebyli odměněni za tu práci tím, kdy tam ještě byla další tyčka. Ale prostě máme takový období, takže já můžu kluky pochválit za tu práci. Ale určitě budeme kritičtější opět k ofenzivním hráčům, protože ty situace prostě musí vyřešit do gólu.
2: Pardubice jsou v tabulce předposlední.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, jen večer budou mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bijuje na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: S uzavírkou počítejte mezi Těchonínem a Jamným nad Orlicí. Silnice druhé třídy číslo 311 je tam uzavřená kvůli opravám vozovky. Objížďka vede přes Lichkov, Dolní Orlici a Červenou vodu. Uzavírka je plánovaná do 14. prosince, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Východočeské výlety.
1: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnes se budeme v rámci východočeských výletů posouvat nejen fyzicky, ale také časem. Vypravíme se totiž do Pardubic za éry socialismu a vydáme se na prohlídku některých tamních nejzajímavějších staveb druhé poloviny 20. století. I když nepůjde o dlouhou trasu, jen od budovy hlavního nádraží k dnešnímu Masarykovu náměstí, objevíme spoustu budov, které dokáží nadchnout, a to třeba nejen svou podobou, ale také příběhem. Přeji vám příjemný poslech.
0: Východočeské výlety.

0: Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice budeme dnes natáčet v Pardubicích a půjdeme po zajímavých stavbách v socialistické éry. Naším průvodcem bude historik Východočeského muzea v Pardubicích Jan Ivanega a začínáme naši procházku na pardubickém hlavním nádraží. Proč? To je asi všeobecně známo. Tady tahle ta významná budova, známá budova.
1: Je to klíčové východisko pardubického urbanismu. Za socialismu vznikala zcela záměrně nová podoba Pardubic, tehdy jako krajského města. Připomínám, že Pardubice byly mezi lety 49 a 60 krajským městem a hlavní nádraží železniční bylo skutečně tím klíčovým uzlem, do kterého měli návštěvníci Pardubic přijíždět a potom takovou reprezentativní ulicí, nebál bych se říct bulvárem, dnes Palackého třídou, měli jít do těch nových socialistických Pardubic. Takže začátek výletu na nádraží je víc než logický. Vlastně se vžijeme do role návštěvníků, kteří po roce 58 mohli do Pardubic vlakem přijet.
0: Budova nádraží je notoricky známá. Pojďme si říct jenom to hlavní, co bychom o ní měli vědět.
1: Možná budu trochu obrazoborecký, tady v Pardubicích všichni milujeme Karla Řepu, který je spoluautorem toho nádraží, stejně jako další pardubický architekt Karel Kalvoda. Možná méně známý je ve všeobecné paměti Pardubáků třetí architekt Josef Danda, který byl přitom tím hlavním členem toho týmu. On to byl specialista na železniční nádraží.
0: Společně s historikem Janem Ivanegou jsme ušli opravdu jenom několik desítek kroků a jsme u další významné stavby na naší procházce. Stále jsme tedy na dnešním náměstí Jana Pernera a je tady pošta. Asi už bývalá.
1: Stále ještě funkční, ta pošta dosud slouží. Její jádro pochází opět z 50. let. Je to taková kostkatá budova a na toto jádro z 50. let navázali o dvě dekády později architekti z pražského spojprojektu, což byli specialisté na spojovací stavby, kteří tady vybudovali novou velkou poštu. Ta měla nadregionální význam, protože měla sloužit nejenom pro Pardubice, ale také pro zbytek Hradeckého kraje jako pošta, řekněme, transitní uzlová. Takže ta stavba měla velký funkční význam a dodnes má, jakkoliv byla při nedávné redukci poboček její veřejná služba pozastavena, tak pořád se tady poštovní zásilky třídí a distribuují dál.
0: Já musím zmínit to barevnost. Je tam nějaká návaznost té červené a těch kachliček, ač významně menších, na architekturu budovy hlavního nádraží?
1: Jednoznačně. Především musím zdůraznit, že návaznost budovy pošty na budovu nádraží se projevuje už v jejím objemu. To jest v tom, jak jsou ty kostky té pošty poskládané. Všichni Pardubáci tu stavbu dost možná dobře znají, protože kolem ní chodíváme celé roky a možná si ji ani nevšímáme. Tak já bych tohle chtěl využít jako příležitost, abychom si všimli a uvědomili si, že má vlastně velké urbanistické kvality. Je to stavba, která je koncipovaná jako několik kostek, které jsou diagonálně poskládané vedle Palackého třídy. A především jsou ty kostky výškově odstupňované, takže nejblíž k ulici jsou kostky poměrně nízké. Na to navazuje takový větší kubus, který skoro z ulice není vidět, museli bychom trošku odstoupit. A potom v zadní části toho areálu, která není z ulice vidět už vůbec, tak tam jsou potom veliké průmyslové haly, které sloužily pro to strojní třídění. To není náhoda, je to ukázka urbanistického umu architektů ze spojprojektu, kteří vědomě upozadili svoje umělecká architektonická ega a upřednostnili to, aby bylo hezky vidět na budovu nádraží. A až někdy půjdete směrem z města k nádraží, tak si toho můžete všimnout, že skutečně výška těch předních kostek budovy pošty je udělaná tak, aby nerušili pohled na nádraží. Takže ta stavba je významná už z tohoto urbanistického hlediska a když jste se ptala na tu barevnost, tak ta samozřejmě také reaguje na tu místní tradici.
0: A teď půjdeme dál po Palackého třídě. Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice i po písničce.

0: Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice z Pardubic, jejich socialistické éry. Popošli jsme s historikem Janem Ivanegou z Východočeského muzea v Pardubicích dál Palackého třídou a teď si budeme povídat o tom, proč je tady ta třída taková, jakou je.
1: Především bychom měli zdůraznit, že Palackého třída je dodnes nedokončená. Ona měla mít jednotnou podobu, kterou vymyslel architekt Václav Wolf v roce 1954. A ta podoba měla vypadat tak, jako ty dva bloky realizované na křižovatce s Hlaváčovou ulicí. Jsou to typové domy z 50. let. Pro specialisty dodám, že jsou to domy typu T16. Pro nespecialisty dodám, že jsou to objekty, které jsou podobné jako třeba na sídlišti Dukla. Ty dva bloky na začátku Palackého třídy se od dukelských domů liší v jednom podstatném prvku, totiž nemají valbovou střechu, mají plochou střechu. To byl úmysl, prosadil to významný architekt, urbanista z místního stavoprojektu Miloš Návesník, který při jednání o tom, jak ty domy mají vypadat, prosadil myšlenku, že mají být plochostřeché, aby demonstrovali svoji modernost, aby vyjádřili to, že Palackého třída je třídou budoucnosti. Samotné domy navrhl architekt Prokop Jícha, ve stejné době budoval mikrosídliště u Kostelíčka. Tam jsou stejné domy, ovšem s valbovými střechami. My jsme ale na Palackého třídě, tu reprezentativní roli architektury vyjadřují třeba i ta fantastická domovní znamení. Jsou od sochařky Alojzie Vyškovské a jejího kolegy Dušana Křivky. Jsou to přední ukázky toho takzvaného socialistického realismu, ale neříkám to s nějakým pejorativním přídechem, těm reliefům nelze upřít výtvarnou kvalitu a samozřejmě také obsahovou zajímavost. V podstatě odpovídají tomu, jací lidé v těch domech měli žít, protože každý ten blok vždycky investovala nějaká z místních velkých pardubických firm, takže v domě určeném pro východočeské chemické závody, tak jsou průmyslové a chemické náměty a tak dále. Takže Palackého třída, kdyby vznikla podle konceptu z těch 50. let, tak by vypadala tak, jako ukazují ty domy na jejím začátku.
0: A proč tedy nevznikla?
1: Z důvodu ekonomické nestability toho režimu a kapacitních nedostatků hlavního dodavatele, kterým byly pardubické pozemní stavby.
0: Jsme kousek dál na Palackého třídě a to na křižovatce s ulicí Macanova. Na co bychom tady upozornili?
1: Především na to, že je to přehlídka architektury 50., 60. a 70. let. Já jsem zmiňoval, že ulice byla fakticky vymyšlená v roce 1954, ale místo toho, aby byla zastavěná najednou, tak se ten její koncept toho bulváru socialistických Pardubic realizoval postupně. Vždycky jednou za několik let přibyl nějaký nový domeček podle toho, jaké byly zrovna možnosti. Takže tady vlastně u pivovaru je stavba z let 60. Jde o experimentální dům. Je to takový ten objekt, který má to mozaikové podloubí, takový ten panelák. Říkám panelák schválně, protože jde skutečně o panelák. Zase pro kolegy specialisty panelákologi dodám, že jde o experimentální typ T06B, který jako jednu z mála pardubických staveb navrhoval architekt z Hradce Králové Karel Rumštuk. Ta stavba je mimochodem zajímavá i tím, že byla vlastně na povel města zvýšena. On investor, kterým byly východočeské chemické závody, nepotřeboval mít tolik bytů, ale když dostali toto staveniště, tak město řeklo, že je to staveniště tak významné, že na něm má být nějaká pohledově exponovaná stavba, takže proto je to takto vysoký deskový dům, který se docela výrazně uplatňuje v panoramatu při pohledu od železničního nádraží. Naproti tomu je potom už úplně obyčejný panelák, stejný jako známe z Karloviny, to je stavba ze 70. let. A když se podíváme potom na druhou stranu ulice, k takovému tomu vysokému domu s pavlačemi, tak ten je také ze 7. dekády, ale je to stavba opět atypická. Je zajímavá tím, že má obchodní přízemí, což bylo něco, co bylo pro Palackého třídu typické. Ta ulice neměla sloužit jenom k nějakému pohybu, ale měla fungovat i se službami obyvatelstvu.
0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat i za malou chvíli.

0: Svita vyslaví 770. narozeniny.
1: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
0: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
1: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Oswalda Otendorfera.
0: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
1: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
0: Těší se na vás Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Stále posloucháte východočeské výlety a my jsme se teď dostali ke Kremlu, a to přesto, že jsme zůstali v Pardubicích. To nám vysvětlí tedy, jak to ve skutečnosti je, historik východočeského muzea v Pardubicích Jan Ivanega.
1: Jsme na místě proluky po TMSC, po Prokopce, což byl významný průmyslový areál, a téměř naproti tomu je takový výtvarně docela zajímavý dům. Zase má to ten obytný parter, jsou tam krásné vysazené balkony a jsou tam takové sloupy. To je stavba, které i dnes pamětníci říkají Kreml. Já jsem to dokonce slyšel od nich. Pak jsem se potom začal pídit a skutečně už v 60. letech se tomu zajímavému bytovému domu Kreml říkalo. Proč? No z jednoduchého důvodu, on byl vybudovaný pro místní stranické prominenty a veřejnost to už za socialismu věděla a s tím pojmem Kreml se docela běžně pracovalo. Já jsem byl dokonce vykulený, když jsem v zápisech z jednání pléna městského národního výboru viděl, že samotní ti papaláši o tom domě jako o Kremlu mluvili. Takže pardubický Kreml, zajímavý a typický bytový dům od architekta Gustava Havíře, opět projektanta pardubického stavoprojektu. Tehdy byla projekční praxe centralizovaná, takže drtivou většinu, ne-li všechno, co vidíme, tak projektoval právě stavoprojekt.
0: A vyvrcholením palackého třídy socialistické éry mělo být tehdejší náměstí budovatelů, dnes je to Masarykovo náměstí. Ale pojďme zpátky do doby, kdy vznikla další ikonická stavba Pardubic, někdejší prior, u kterého teď stojíme.
1: Já bych možná šel ještě trošku dál, abych šel až na konec 19. století, kdy se poprvé na tomto prostoru začalo dít něco architektonicky zajímavého. Takže skutečně až na konci 19. století se rozvoj města dostal i sem, a to konkrétně v podobě kasáren. Takže jednou z důležitých podmínek, determinant vzniku toho náměstí, byla právě kasárna. No a ustoupila mimo jiné i stavbě prioru.
0: Pojďme k němu.
1: O prioru je velmi těžké mluvit, protože on už neexistuje. To, co tady zůstalo, tak je fakticky ta skořápka. Říká se tomu fasádismus, je to ukázka toho, kdy soukromník usiluje o zachování zdání, že něco zůstává, ale ono to nezůstalo. Protože klíčovou kvalitou architektury Růženy Žertové byla mimořádná jednota interiéru a exteriéru. Ta zanikla dokonce už v 90. letech a je to pochopitelné. Ony se způsoby prodeje mění v čase. Jako historiku mění to můžu jenom konstatovat a být z toho trochu smutný. To, co tady zůstalo, je, řekněme, minimum toho, aby si stavba zachovala něco ze svých někdejších kvalit.
0: A naproti někdejšímu prioru je další budova, která stojí za povšimnutí.
1: Ono je tady toho, co by stálo za povšimnutí, mnohem víc. Když se podíváme na úplně nejkrajnější dům na palackého třídě, který je naproti prioru, tam vidíme pozůstatky fantastické mozaiky. Ona je dneska téměř z poloviny skrytá pod novodobým nánosem vizuálního smogu. Autorkou té mozaiky je známa pardubická výtvarnice Vlasta Zahradníková. No a vzniklo to proto, že jsme tady na rohu toho náměstí. Zdůrazňuju, náměstí budovatelů bylo něco jiného, než dnešní náměstí Masarykovo, sahalo od Veselky právě až sem.
0: A pak je tu budova někdejší spořitelny.
1: To je stavba mimořádně zajímavá, protože šlo o první novostavbu spořitelny v poválečném Československu. Na její vznik byla vypsaná soutěž, účastnili se jí Lubomír Driml, Miloš Návesník, jakožto významní architekti pardubičtí, a neméně významný jejich kolega Miroslav Řepa. Ten zvítězil, dneska už bohužel je ta stavba dosti pozměněna novodobým zateplením, takže její architektonické kvality můžeme obdivovat pouze na historických fotografiích.
0: Výlety z Pardubic a jejich socialistické éry budou pokračovat i po písničce.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice z Pardubic a jejich socialistické éry pokračují. My jsme stále na někdejším náměstí Budovatelů, které mělo být takovým vzorovým náměstím, možná jako novým centrem Pardubic. A vidíme stavbu, která má vlastně takové jako smutné pozadí. A o tom si budeme povídat s historikem z Východočeského muzea v Pardubicích, Janem Ivanegou, a mluvíme o domu služeb.
1: Vy jste nepochybně narážela na synagogu a je to do jisté míry takový novodobý mýtus. Ona synagoga totiž nestála na místě domu služeb. Synagoga stála v místě té silnice. Na místo, kde dneska stojí dům služeb, tak zasahovala jen malinkatou částí.
0: Takže bylo možné ji zachovat, když se stavěl dům služeb?
1: Z hlediska tehdejších urbanistických teorií rozhodně ne, protože pro architekty a urbanisty 50. let představovala něco, čemu říkali komunikační překážka. Stála doslova v cestě. Byla koncepce výstavby velké palackého třídy, která tady byla zaústěna do toho rodícího se náměstí Budovatelů, a bylo žádoucí, aby byla široká, aby byla reprezentativní, aby tady byl prostor pro stromy, aby tady byly široké chodníky. Co je možná méně známé, bezprostředně domu služeb padla za oběť další budova spojená s místní židovskou obcí, totiž jejich, řekněme, sborový dům, po kterém dům služeb převzal svoje číslo popisné 239. Byl to objekt, který stál už vlastně v ulici 17. listopadu, tehdy paradoxně 7. listopadu, a byl to objekt, o který místní židovská obec velmi bojovala. Takže dům služeb skutečně má temné pozadí, ale je možná malinko jiné, než si všeobecně myslíme.
0: Co ta samotná stavba tedy?
1: Měla být výjimečná. Architekti stavoprojektu si dobře uvědomovali význam této parcely a význam palackého třídy, a to bylo také zadání, které dostal architekt Vilém Lechner, který byl po vnitropodnikové soutěži v roce 1958 pověřen projektem toho domu. Ten měl mimochodem zajímavé, řekněme, obsahové pozadí, měl sloužit jako sídlo Krajského svazu výrobních družstev. Je to ironie, protože Krajský svaz výrobních družstev v roce 1960 se zánikem Pardubického kraje zanikl a byla tím pádem otázka, co s tím domem, který už tehdy byl rozestavěný. Ta stavba se protahovala, jak bylo za socialismu obvykle, ale nakonec byla v roce 1963 dostavěna a otevřena. Tehdy už ji vlastnil a napříště spravoval Pardubický dřevotvar, výrobní družstvo známé svým unikátním nábytkem.
0: Když jsme tady vlastně na rohu palackého třídy a třídy míru 17. listopadu a pak dnešního náměstí Masarykova, tak bychom mohli zmínit další stavbu, která už tady není.
1: Je to stavba, která stále v pardubické paměti žije, stavba někdejšího hotelu Veselka. Ten stál odedávna na klíčové křižovatce města. Bylo to fakticky místo, kde Pardubice jako město končily. Pardubice vznikají jako poddanské městečko ve středověku, které je shromážděné v hradbách kolem Hrnštínského náměstí. Na počátku 20. století vzniká dnešní náměstí Republiky a postupně probíhá výstavba třídy míru. A za Veselkou toho už vlastně zas tak moc nebylo. Za socialismu se to dramaticky proměnilo a urbanisté ze stavoprojektu chápali to místo jako uzel těch nových Pardubic. Od počátku tak bylo jasné, že ten starý hotel Veselka musí odejít, protože opět představoval to, čemu říkali komunikační překážka. Ona v podstatě Veselka trčela do té třídy míru. Připomeňme, že tehdy nebyly žádné obchvaty, nebyly žádné rychlodráhy. Všechna doprava tranzitní projížděla přes tu třídu míru a Veselka tomu z tehdejšího hlediska překážela.
0: Takže zmizela, ale vznikla tam pouze silnice.
1: Je to tak, ale záměr byl jiný. Zničením Veselky zanikla nějaká hotelová místa, což prohloubilo krizi v této oblasti. Takže bylo jasné, že ta Veselka bude ničím nahrazena, a příběh toho, čím měla být nahražena a proč nebyla nahražena, to je na samostatné povídání.
0: Ta stavba, která tam stojí dnes, tak ta už nespadá vlastně do té naší éry.
1: Je to tak, ten objekt Magnum vznikl až v roce 2009 a je to taková symbolická tečka za tím půlstoletí trvajícím příběhem hledání

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: Před chvílí jsme ve východočeských výletech z Pardubic mluvili o tom, jak byla zbourána Veselka a jak v Pardubicích pak citelně chyběla místa pro ubytování. A jak to nakonec se vyřešilo, i když ta cesta byla poměrně dlouhá, tak o tom si budeme povídat s historikem Janem Ivanegou z Východočeského muzea, protože stojíme u další ikonické stavby okolí dnešního Masarykova náměstí, a to je hotel Labe.
1: Je to tak, cesta k jeho vzniku byla skutečně složitá a dramatická a vedla možná s trochou nadsázky téměř až do vězení, protože ten dlouholetý problém socialistických Pardubic se vyřešil takřka nedal. Pamětníci vzpomínají, že všechny záměry o stavbu hotelu zařízlo vedení kraje, které tehdy sídlilo v Hradci Králové. Zkrátka Pardubice byly okresní město a z hlediska kraje nebylo žádoucí tak trochu v tradici hezké hradecko-pardubické rivality sem investovat nějaké velké peníze. Situace se změnila až v druhé polovině 70. let, kdy tehdejší předseda Národního výboru Jaroslav Šimon sebral odvahu a tak trochu konspirativně a na hranici tehdejších pravidel začal organizovat výstavbu 200 malometrážních bytů. Byla to průhledná zástěrka, protože všichni zúčastnění dobře věděli, že půjde ve skutečnosti o hotel. Ten hotel fakticky investovali Interhotely Krkonoše, ale administrativně se to skutečně poměrně dlouho tvářilo jako výstavba malometrážních bytů. Je to vtipné, protože současně byl projektován i objekt té restaurace, takové té hnědé kostky, která je v předpolí hotelu Labe, a to se vydávalo pro změnu za občanskou vybavenost.
0: Cesta byla dlouhá, ale povedlo se, hotel tady stojí.
1: Je to tak, ale roku 1985, kdy byl na podzim otevřen, tak se na něj současníci dívali trošičku s rozpaky. Byla to daň za tu zvolenou technologii. Znova připomínám, začalo to být stavěné jako byty, budovali to pozemní stavby a z hlediska té administrativní krycí operace nebylo možné vytvářet to jako nějakou atypickou architekturu. Pozemní stavby Pardubice zkrátka stavěly panelové domy a tak je i hotel Labe fakticky panelový dům s nějakými výjimkami. Kamiony tam jsou atypické prvky, třeba v přízemí je pěkná železobetonová vstupní hala, takové velké vzdušné foaje. To samozřejmě není součást běžného paneláku. Stejně tak byly mimo katalog typových dílců ty okosené rohy, kterými se autor hotelu Labe Lubomír Driml pokoušel přiblížit alespoň opticky tomu sousednímu domu Prior.
0: A hned vedle je další stavba, dnešní poliklinika. Tehdy to byla taky poliklinika.
1: Ano, a je to opět svědectví ekonomických problémů celého socialistického Československa, protože o potřebě nové polikliniky v Pardubicích se poprvé mluví už v druhé polovině 50. let. Jakkoliv se o tom mluvilo několik desetiletí, tak na věc došlo až v první půli 80. let, kdy začala být realizována podle návrhu skvělého architekta Pavla Maléře. Ona je opět urbanisticky skvěle postavená. Architekt je takový trošičku dítě velký, který si hraje s kostkami a co možná nejlépe se snaží ty kostky zasadit do zvoleného staveniště. No a tahle pomyslná hra s těmi kostkami, ve skutečnosti hra s objemy a s účelem těch jednotlivých částí budovy, se tady Pavlu Maléřovi podařila skvěle. Výtvarné kvality polikliniky spočívají i v tom, že ty jednotlivé kubusy jsou vystřídány poligonálními kanelovanými schodišťovými věžemi. To je zase něco, v čem se otiskuje to téma osmiúhelníku a přispívá to k určité výtvarné zajímavosti. My to dneska máme velmi stížené, protože ten urbanistický záměr nemůžeme přečíst kvůli tomu, že tady počátkem milénia spadla jako taková monumentální kovadlina budova tehdejšího AFI paláce.
0: Ale co i přes tu novou budovu obchodního centra nelze přehlédnout, tak to je stavba tady té telekomunikační věže.
1: Je to stavba, která má možná nějakou souvislost i s tou poliklinikou. Vznikalo to zhruba současně a ku podivu, jakkoliv obě ty stavby vypadají úplně odlišně, tak byly z části budované ve stejném konstrukčním systému. Tehdejší dodavatelé nebudovali stavby podle toho, jak bylo potřeba,

0: Nejstarší budovy dnešního Masarykova náměstí v Pardubicích jsou administrativní budovy v jeho severovýchodní části. Pojďme si je teď tedy přiblížit, protože už jsme se sem přesunuli s historikem Janem Ivanegou.
1: Tady v té části náměstí vznikl od druhé poloviny 50. let administrativní okrsek. Vyhradil ta staveniště pro administrativní účely tehdejší krajský národní výbor v Pardubicích, který věděl, že ve městě sídlí významné národní podniky, které potřebují dostatečně reprezentativní budovy. No a krásně se hodili na to rodící se náměstí, které mělo být tím srdcem nových socialistických Pardubic. Úplně nejdříve vznikla budova, která na náměstí není, je to budova v Pernerově ulici, budova Chemoprojektu, ta nás ale nezajímá, protože z ní vidíme jenom kousíček střechy. Naproti zimnímu stadionu vykukuje budova Plynostavu, nadnárodně významné společnosti, která byla dodavatelem těch velkých produktovodů, všech ropovodů a plynovodů. Přímo na náměstí je potom stavba ředitelství Průmstavu, což byla firma, jak její jméno říká, zaměřená na budování průmyslových hal. No a kolmo k ní je orientovaná dominantní budova ředitelství pozemních staveb. Ten administrativní okrsek dotváří i budova, která je dneska dosti odlišná, ale původně stylem velmi souzněla se sousední budovou ředitelství pozemních

0: staveb, totiž budova někdejších závodů průmyslové chemie, později Unichemu. Tyto dvě posledně zmíněné administrativní budovy navrhl Karel Crkal a byly to takové pardubické manifesty takzvaného mezinárodního slohu, architektura skutečně na výši doby. Tyto dvě stavby vznikly v polovině 60. let, ovšem při pohledu na dnešní ředitelství té ČSOB bychom to úplně neřekli, protože ta někdejší Crkalova budova byla v roce 1999 výrazně, skutečně výrazně přestavěna v postmoderním duchu.
1: Já bych se ještě o ní zastavila, protože řada lidí, kteří žijí v Pardubicích, ne třeba příliš dlouho, nebo jsou mladí, vlastně nevědí, že současná budova sídla ČSOB pojišťovny není úplně novou tedy, ale její podoba je dostavěná na tu původní budovu.
0: Je to tak, ono tam toho nového s trochou nadsázky není zas až tak strašně moc, protože připomenu, jak ta původní budova vypadala, byl to takový kvádr, který je orientovaný podél severojižní osy toho náměstí, mělo to 9 pater a k tomu přiléhal ještě takový obdélník nižších přízemních objektů před tou hlavní velkou budovou. No a všechny tyto části tam dodneška fyzicky jsou, jenom jsou opláštěné a obestavěné a trošičku nastavěné tou postmoderní obálkou z pera Soběslava Macase.
1: Jak byste shrnul tu současnou podobu tohoto náměstí, někdejšího náměstí budovatelů, které teď tvoří trošku jiný celek než tehdy?
0: No, došlo tady k něčemu, co nelze vnímat jinak než jako velkou chybu. Když na přelomu milénia přistoupila pardubická obec k privatizaci tohoto veřejného prostoru. Bylo to svým způsobem pochopitelné rozhodnutí, které nějakým způsobem reagovalo na ty 4 dekády plánované činnosti, ale ta následující stavba AFI paláce, dneska paláce Pardubice, tak naprosto znemožnila užívání toho prostoru jako náměstí. Protože místo toho, abychom se tady scházeli za účelem nějakého setkávání, což je účel náměstí, tak ten úzký prostor vytváří jenom jakýsi transitní koridor, který je nepřívětivý. Není nám tady dobře, protože je tady stále velký provoz a trávíme tady co možná nejméně času, jenom nastoupíme na městskou a frčíme pryč.
1: A tím končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.
2: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší, v e-shopu radiotéka.cz. Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Letohradě na Orlicko-Ústecku otevřeli novou školní tělocvičnu. Rusko a Ukrajina pokračují ve vzájemných útocích navzdory misi amerických vyjednavačů. Pardubičtí hokejisté vyhráli i druhý zápas v Lize mistrů. Švédské Regle porazili 1-0. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Dobré poledne. Průmyslová střední škola v Letohradě na Orlicko-Ústecku má novou tělocvičnu s tribunou pro 200 diváků. Stála 113 milionů korun. Hlavním investorem stavby bylo pardubické hejtmanství. Hala bude zároveň sloužit i místním sportovcům. Splňuje veškeré standardy pro basketbal, florbal, volejbal i pro pořádání školních turnajů. Má také bezbariérové sociální zázemí.
5: Nová tělocvična vznikla přímo v areálu průmyslové školy, díky tomu odpadá studentům povinnost docházet na tělocvik do jiné haly vzdálené od školy asi 1,5 km. Přípravné práce včetně samotné výstavby zabraly 5 let. Součástí projektu totiž byla i demolice schátralého Petříkova mlýna, kde teď nová tělocvična stojí. Z Letohradu Ondřej Wolf. Český rozhlas.
4: Do Pardubických ulic vyrazí odpoledne historický trolejbus. Vůz Škoda 8 TR z roku 1960 pojede z Dukly do Polabin a zpátky. Jízda připomene 60 let od chvíle, kdy začala Polabiny obsluhovat autobusová linka číslo 4 ze Svítkova. Ta obě části města spojovala až do přelomu let 1990 až 91, kdy vznikla trolejbusová linka 4.
1: Historický trolejbus vyjede ve 13.40 ze zastávky Dukla Točna a přes hlavní nádraží a Masarykovo náměstí se dostane do Polabin. Ze zastávky Polabiny Točna se pak bude vracet zpět na Duklu ve 14.15. Další jízdy jsou plánovány zhruba po hodině. Poslední výjíždí z Dukly v 17.10. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Rusko a Ukrajina pokračují ve vzájemných útocích mimo Kyjev a Moskvu, potvrdili to úřady v obou zemích. Na hlavních městech platí třídenní zastavení úderů kvůli misi amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Ti by dnes měli v Kyjevě jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu, tedy včera, se v Moskvě setkali s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ruský útok na Záporoží má jednu oběť, ukrajinský dronový nálet v ruské rostovské oblasti zranil 3 lidi. Erupce indonéské sopky Anak Krakatoa u západního pobřeží ostrova Java zastavila provoz na jednom z největších letišť jihovýchodní Asie v Jakartě. Citlivé přístroje na mezinárodním letišti Soekarno-Hatta zaznamenaly sopečný popel přímo na letištní ploše i v okolí. Úřady rozhodly o okamžitém zastavení domácích i mezinárodních letů.
2: Sport.
4: Hokejisté Pardubic jsou v lize mistrů po dvou domácích zápasech dál 100%. Ve druhém kole porazili švédského vicemistra Regle 1-0. Utkání bylo hodně vyrovnané a bylo výrazně rozdílné od prvního duelu proti polskému týmu Tychy, kde východočeši jasně dominovali. Pokračuje pardubický hokejový útočník David Tomášek.
6: Kdokoliv jakoby tomu hokej rozumí trochu, tak to vidí prostě tu kvalitu a že tady ty top zápasy mají cenu asi hrát v lize mistrů a je to super prověrka. Každý tým má trošku jiný styl a pro nás super 3 body.
2: Počasí.
4: A pro nás neděle bude slunečná, jasná až polojasná, odpolední maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biojednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Čerstvé omezení platící až do příštího roku, do 30. června. Je to silnice 1/17 Orlicko-Ústecko. Z Nové Vsi a Zámrsku je uzavírka na Svatý Mikuláš na silnici 1/17 směr Stradouně. To úplně uzavřené.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak, my se na to po zprávách Petry Beránkové vrhneme. Co říkáte? Je neděle, poledne je tady, možnost nechat si zahrát, pak zase ještě kromě podvečerní šance budete mít na 5 dní útrum, tak ne, že to promarníte tu šanci.
2: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: můj svět a kapela Činasky, tak váš svět teď může být ten písničkový v této hodině, aspoň na chvíli, třeba na 3 nebo na 4 minuty, podle toho, jak dlouhou písničku si necháte zahrát. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak a pojďme na první z vašich pozdravů, který dorazil. Milé rádio, prosím o písničku Rasputin od Bonnie M. Děkuji Markus a Jana.

0: Rasputin, jedna z hitovek kapely Bonnie M, a někdo by měl být na telefonu, kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, Jarka.
0: Tak, Jarko, co to bude?
1: Velký flám, prosím.
0: Velký flám, dobře, jdu ho hledat, a komu
1: děkuju.
0: To bude?
1: Pro všechny.
0: Pro všechny, dobrá, tak už je to tady. Velký
1: děkuju.
0: Flám a Dalibor Janda, mějte se moc hezky, zdravíme Osík,
1: taky.
0: Naslyšenou. Tak, já jsem to napsal akorát do špatného políčka, takže zmílená neplatí, opravíme chybu mezi židlí a klávesnicí a oprava proběhla úspěšně, takže jdeme na to.

0: Velký chlám jsme prožili s Daliborem Jandou a stačilo nám na to, bratru, rovných 3 minuty rovné, tak 180 vteřin jsem chtěl říct, dobře. Tak ale teď pojďme na další z vašich písničkových pozdravů, než se někdo dotelefonuje, tak zase využijeme toho, že píšete do naší e-mailové schránky studio.pardubice@rozhlas.cz, tak koukám, že ani nemusíme, že přeci jenom někdo volá, kdo pak je tam, dobrý den.
1: Dobrý den, hezkou neděli, Ilona, Vysoké Mýto. Zdravíme. A když velký flám.
0: No.
1: Tak dlouhou noc od Helenky Vondráčkové.
0: Dobře, dlouhá noc.
1: Mě tak nějak napadlo.
0: Jo, to bude dlouhá noc. Tak
1: díky.
0: Je to tu, mějte se moc hezky.
1: Díky,
0: naslyšenou.
1: Díky.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Zlatým flámu vždycky následuje dlouhá noc. Tak, kde na telefonu? Dobrý den, co bude následovat dál?
1: Dobrý den, tady posluchačka Alena a chtěla bych za naší čtveřici, který jsme se vydali s děvčatama tady podle Labe, abyste tam zahrál nějakou pěknou písničku, aby se nám hezky šlapalo. A všem, kteří jsou na výletě, a vám do rádia.
0: Tak, no děkuju, mě napadá mě 500 mil.
1: No to ty nedáme.
0: Ne?
1: Teď nám hezky pofukuje, tak se hezky jde. Tak, hezký den a děkuji moc krát.
0: Dobře, mějte se moc hezky, naslyšenou. No tak díky, já přemýšlím, jakou vám zahrát do kroku. No tak, co bychom tam dali, co? Tak, když mě napadlo, počkejte. Nějakou, já nevím, no. Ach jo, no už vím. Už mě jedna napadla. Tak, krajina oblých kopců to bude. Tak, když nebude 500 mil, dobře, tak krajinu oblých kopců, to bychom mohli dát. No jo, dáme si chleba s máslem a jemně nakrájenou.

0: Panečku, vy jste se roztelefonovali, to je paráda, ale jenom jeden má teď to štěstí, vy další třeba za chvíli. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Martina z Jaroměřic u Jevíčka.
0: Zdravíme na Jevíčko, tak co pro vás můžeme udělat po hudební stránce?
1: Já zdravím celé rádio a já bych měla takovou prosbu. Moje maminka měla v pátek takové půlkulaté narozeniny. A tak já bych ji chtěla nechat zahrát nějakou hezkou písničku a hlavně popřát hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a ať také myslí na sebe a nejenom pořád na druhé.
0: Dobře. No a jakou písničku ji potěšíme? Určitě jste ji něco vybrali.
1: Já bych chtěla Šviháka Lázeňského, jestli to bylo možné.
0: Dobrá, za chvílečku ho tam máte. Mějte se pěkně.
1: Děkuju,
0: zdravíme,
1: naslyšenou. Děkuju a zdravím celé rádio. Naschledanou, děkuju.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

0: Plzeňský, ano, Jiří Schellingera, někdo na telefonu, kdo volá? Dobrý ano. den.
1: Dobrý den, tady Honza.
0: Taky Švihala. A taky Honza.
1: Od Komárku. A chtěl bych nechat zahrát kamarádovi Richardu Fischerovi, který dnešním dnem dosáhl na důchodový věk. Přeji mu hodně zdraví
0: ano.
1: a mnoho nápadů v řezbářské činnosti.
0: Dobře, a to mi řekněte. No.
1: A můžete...
0: Ano, no. povídejte.
1: Můžete něco od kabátu.
0: Něco od kabátu určitě můžeme. Než to najdu, tak mi řekněte, já jsem takový neznalý, v kolika se dneska chodí do důchodu.
1: No, narůstají tam měsíce
0: no.
1: a abych vám pravdu řekl, já se ho neptám ani, kolik mu je, ale je starý už, no.
0: Jo.
1: No a jinak děkuju teda, určitě poslouchá, tak ho zdravím a děkuju za zahrání.
0: Dobře, no tak my mu přejeme tu velkou důchodcovskou pohodu, mějte se hezky.
1: Ano, děkuju. Naslyšenou. Na své.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A někdo opět na drátě, kdo to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady zase Žamberk.
1: Zase Žamberk, zdravíme Žamberku, tak co to bude?
2: No, měl bych takový přání, jestli najdete Mackieho Messera. Miloš Kopecký to zpívá. Naposledy jsem to slyšel v 60. letech, když v televizi byl takový pořad Písničky kolem nás.
1: Tak.
2: Žebrácké opery.
1: Jasně. Tak, snažím, Mackie Messer nalezen.
2: Výborně.
1: Máte ho mít.
2: Děkuju pěkně.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: taky legenda mezi písničkami. Miloš Kopecký, Meký Messer a někdo opět na telefonu. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jana z Hermanova Městce a prosila bych zahrát písničku od Karla Gotta, kde je na vašem výběru a je mě smutno, tak potřebuji se rozveselit.
0: Tak, nějakou veselou.
1: Ano.
0: Dobře, tak, no tak teď přemýšlím. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Jo, mě teďka ale ten název té písničky... Té písni, jo, už vím, jasně, no jo, to musím zvládnout sám, musíš, Karle, musíš, tak zl, já to tady napsal obráceně, tak zvládnout, tak už je to připraveno, výborně, troška toho pocení zase přímo v živém vysílání a Koťák je tu.

0: bih dejchala. Já jsem Tonička.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
2: A telefonisté, stop, pro tuto hodinu už se nevejdete, protože se nám tady kupí e-maily a SMSky, tak se na ně vrhneme, ať to stihneme splnit do konce hodiny. Telefony si necháme zase na podvečer, budete mít ještě šanci, nebojte, mezi 17. a 18. hodinou. Tak, teď co pak nám to tady přistálo pěkného? Zahrajte prosím písničku, kterou posílám k dnešním narozeninám pro mou kamarádku Šárku Procházkovou. Milá Šárko, chci ti popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a ti všechno vychází. Tvoje kamarádka Martina.
3: Jak se ti spí, má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů splněných přání a kolik znáš tajemství, jak se ti spí.

tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dá. Stále mám schovaný prstýnek z pouti.

0: chvíli zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: A také další z vašich pozdravů. Boženka píše, přeji všem hezkou neděli, prosím, jakoukoliv píseň od Briana Adamse, nechám se překvapit. Tak já vám pustím písničku, která ve 20 letech byla mojí hymnou a je mojí hymnou do dneška, protože se v ní zpívá, že mi bude 18 až do smrti.

0: že ten rok, kdy vyšla tahle písnička, vyšla společně s ní ještě skladba Robbieho Williamse, ve které zase zpíval All Before I Die. Tak, no, prakticky podobné téma obou dvou skladeb. Ale chtěli jste Briana Adamse, měli jste ho mít a před námi další z vašich písničkových pozdravů. Už to tady vidím, SMSka od Zdeny a Zdena nám píše: dobré poledne, milé rádio, zohrajte prosím písničku Tuhle rundu platím já všem hodným lidem pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu.
1: Já u Maríny sloužil a pomáhal.

Tak to byla Ovce na pohovce od Pokáče a vlastně písnička poslední v této hodině je před námi. Hned potom Petra Beránková s dalšími zprávami a po zprávách už po prázdninách a po zámeckém létu navrátivší se také výlety s Pavlem Kudrnou. Budeme pokračovat a to i s písničkami, které nestárnou v našem playlistu. Tak ale teď ten poslední vzkaz, ten je od Blanky. Blanka píše, dobrý den, prosím, můžete mi zahrát písničku od Jiřího Vašíčka pro všechny pamětníky, tak já jsem tady jednu pamětnickou vybral a jmenuje se Křídla.

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Prohlídky skanzenu Veselý kopec na Chrudimsku jsou dnes zdarma. Rezervace není třeba. Česká vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. Tenistka Linda Nosková se jako jediná z českých zástupců představí v dnešním programu US Open. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, maxima do 21 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné nedělní odpoledne. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku je dnes přístupný zdarma. Návštěvníci si nemusí prohlídku předem rezervovat, areál zvládne i větší počet lidí. Bezplatný vstup na Veselý kopec bude nově platit každou první neděli v měsíci, potvrzuje generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.
4: Bereme to tak, že to je něco, co nám nečiní problém. Navazuje to vlastně z tohoto pohledu na tu naši snahu jako alespoň několikrát ročně udělat muzeum přístupné pro všechny skupiny, protože ta výše toho vstupného není mnohdy pro všechny vždycky přístupná.
3: Opatření se týká dalších 15 muzeí a galerií zřizovaných ministerstvem kultury. Policisté se připravují na večerní fotbalový zápas Hradce Králové se Spartou Praha. Utkání začne v Hradecké Malšovické aréně v 6 večer. Policie upozorňuje řidiče na možné kolony a dopravní komplikace. Situaci u stadionu komplikuje rekonstrukce Malšovického mostu přes Orlici, kde je kyvadlový provoz. Omezení pro odbočení ke stadionu z městského okruhu sice tento týden skončilo. Oprava silnice ale dál pokračuje. Řidičům proto policie doporučuje vyrazit s časovou rezervou anebo využít MHD. Česko chce v případě omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
5: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
3: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Sport. Tenistka Linda Nosková se jako jediná z českých zástupců představí v dnešním programu US Open. Wimbledonskou šampionku čeká v osmifinále utkání s Ukrajinkou Kostukovou. Nosková má na Grand Slamech aktuálně šňůru 10 vítězství. Významným způsobem k tomu napomohl i triumf v Londýně. Na ten už ale Češka v New Yorku nemyslí.
6: Není to nic jiného. Mohla jsem prohrát v první kola, nikdo by, že nic nespomínám, ale žádný Wimbledon, takže pro mě je to úplně nový turnaj.
0: Počasí.
3: A nás k tomu čeká slunečno, jasno až polojasno, odpolední maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr mírný ještě zeslábne, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a biojednička, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: V Letohradě uzavřené Václavské náměstí a ulice Jilemnického a pozor, na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolna k omezení u Chlumce nad Cidlinou, tak buďte trpěliví, přejeme šťastnou nedělní cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je tady první zářijová neděle a je jasné, že prázdniny jsou definitivně za námi. To ale v žádném případě neznamená, že bychom se vzdali našich oblíbených výletů. V těch budeme v našem vysílání pokračovat, no a věříme, že vy také spolu s námi, tak buďte vítáni. Dnes se vydáme do Rychlebských hor v Olomouckém kraji. V tamních lesích narazíme na tajuplné místo, kde stojí torzo obrovského smírčího kříže. Kde se tam vzalo, prozradíme za chvíli. Potom se svezeme nejstrmější a také nejstarší českou pozemní lanovou dráhou. Najdeme ji v Karlových Varech u hotelu Imperial a vás určitě hodně překvapí, jak dlouho trvá jedna jízda. Navštívíme také domek Prokopa Diviše v jeho rodném Žamberku v Pardubickém kraji, kde se dozvíme, že zdaleka nebyl jen vynálezcem bleskosvodu. A nakonec se u Turnova v Libereckém kraji vypravíme k nejvýznamnější krasové oblasti na území Čech, kde uvidíme Bartošovu pec. Je skyni, ze které vytéká pramen. Tak takové mají být nebo budou dnešní výlety, pokud jste přijali naše pozvání, jsme rádi a přejeme vám samozřejmě dobrý a kvalitní poslech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.
8: Ještě jeden raz.

0: Uprostřed hlubokých lesů Rychlebských hor v Olomouckém kraji můžete narazit nejen na zajímavé přírodní lokality, ale také na artefakty vytvořené lidskou rukou, a to mnohdy před dávnými časy. Třeba nad Komáří dolinkou, jen kousek od města Javorníku, stojí na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30leté války mohutné torzo smírčího kříže, které je obestřeno spoustou legend. Nejen o nich si náš olomoucký kolega Miroslav Kobza povídal s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
1: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váží se k tomu i zajímavá pověst.
2: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
1: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30leté války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou. Jen málo švédských bojovníků si teda zachránilo život a ukrývalo se v okolních lesích. Útěk se podařil i sedmi švédským šlechticům, ti brzo pochopili, že nemohou uniknout vězení a takový život se jim zdal nedůstojný. Po krátké poradě poslali zbytek svého vojska na místo bitvy, aby pohřbili své spolubojovníky. Tam snesli své mrtvé kamarády na jednu velikou hromadu, kterou následně pokryli hlínou a kamením. Dodnes tuto událost připomíná vyvýšenina na tomto místě, které okolní lidé říkají mohyla mrt.
2: Co se stalo s těmi samotnými šlechtici?
1: Po odchodu mužstva šlechtici večeřili a pak se dohodli, že los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili sedm svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
2: Vlastně proto se tomu říká sedm křížů.
1: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli je přemístit a použít do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
2: No a vlastně zůstal tam jeden, ten kříž, který tam stojí dodnes, a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
1: Údajně ano, ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých sedm let přilétává do jeseňských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si odnáší zpět do svého domova. A po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticů v hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
2: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to
1: ne,
2: můžu
1: to
2: potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je vlastně krásná rozhledna, je tam vidět jak do Polska, tak vlastně i na Javornicko.
1: Do okolí všude je to jedna z nejhezčích rozhleden tady, kterou máme. Od toho kříže, to jsou zhruba 3 kilometry na velké rozcestí letiště, cesta na Borůvkovou horu vede tama. Z letiště však můžete odbočit i severu a vypravit se k vysokému kameni.
2: To je takový vlastně skalní útvar nad Hošticemi. Tam je teda opravdu nádherný výhled a jsou vidět takové dvě úžasné místa v Polsku, je to tak?
1: Ano, jezera. Otmuchovské a Nyské jezero.
0: Na tajemné místo Rychlebských hor nazývané Sedm křížů jsme se vydali společně s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra a naším olomouckým kolegou Miroslavem Kobzou.

Posloucháte nedělní výlety, vlastně první víkendové výlety, tedy ty klasické výlety po prázdninách, protože to jsme v průběhu prázdnin navštěvovali naše nádherné zámecké objekty a také soutěžili každý všední den. My jsme vždycky na tomto místě před prázdninami vyhodnocovali soutěž, nejinak tomu bude i po prázdninách, ale dnes tedy není co vyhodnocovat. Já bych se možná jenom ve stručnosti vrátil k tomu zámeckému létu. Tam byly ceny také velmi lákavé, hrálo se denně od pondělí do pátku o cestovatelský balíček. Tam byly sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. Ta cena byla vždycky stejná. Na závěr týdne jsme z výherců od pondělí do pátku losovali jednoho. Ten vlastně získal soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Bylo to pro dvě osoby. No a minulý pátek, ten předminulý, tedy ne ten, co byl teď před víkendem, ale ten předchozí, tak jsme vylosovali tří výherce zámeckých pobytů, nádherných luxusních pobytů na zámku Třešť. Byla tam spousta bonusů, určitě krásná třeba romantická večeře při svíčkách, nějaký zábal a tak dále a tak dále. Takže to už patří minulosti. Ale nová soutěžní otázka je nachystána, už jste ji mohli slyšet včera, mohli jste se také podívat na náš web, kde ji máme, ten web má adresu výlety.rozhlas.cz. Tak, soutěž nás čeká, tedy ta nová otázka po třetí reportáži. Tak vám držíme palce, pokud s námi i po prázdninách hodláte soutěžit.

0: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedená v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Jízdu lanovkou absolvovali i známí hollywoodští herci Morgan Freeman a Tom Cruise a také naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně v centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říká mi Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary. My projíždíme tunelem, projíždíme vlastně skálou.
2: Ano, ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
1: Ty koleje, po kterých jedeme?
2: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita a je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
1: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: Teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. No. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
3: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
4: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
5: Zde máme řídící stanoviště, lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vilém čí strojník? Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
5: Ne. Většinou se dělou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti, to je, když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
1: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13.
0: Říká naše redaktorka Jana Strejčková o nejstrmější a také nejstarší české pozemní dráze, karlovarské lanovce Imperial. A i když jízda trvá jen něco málo přes minutu, jde o opravdu nevšední zážitek, který byste při návštěvě lázeňského města rozhodně neměli vynechat.

0: Prokopa Diviše zná většina lidí jako vynálezce bleskosvodu. Rodák ze Žamberka v Pardubickém kraji ale předběhl svou dobu i v dalších oblastech. Experimentoval s elektřinou, snažil se ji využít při léčení a sestrojil také unikátní hudební nástroj. Jeho život, bleskosvod i méně známé objevy připomíná muzeum v domku, který stojí na místě jeho rodiště v Žamberku. Vezme nás tam naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme vstoupili do domku Prokopa Diviše spolu s ředitelem muzea v Žamberku Jindřichem Žákem. Ten domek sice není úplně ten původní, ve kterém se Prokop Diviš skutečně narodil, ale je přesně na stejném místě, dalo by se říct mezi Žamberkem a Helvíkovicemi, a představuje Divišův život a vynálezy.
2: My Prokopa Diviše připomínáme tradičně expozicí, kde máme zmíněné jeho životní osudy, ta nejvýznamnější data, to, kdy procházel klášterem v Louce nebo na příměstské faře. Ale zároveň máme tady také elektrostatickou laboratoř. Vysvětlujeme, jak funguje statická elektřina a dojdeme až k té velké Viršmundově cívce, což je takové plastové kolo, má na sobě kovové jazyčky, a když točíte klikou, tak vytváříte blesk o vysokém napětí. A ten pak napojujeme na různé přístroje a ukazujeme, jak ta statická elektrika funguje.
1: Je to bezpečné?
2: Nesmíte do toho sahat, pak ano.
1: Názorná ukázka, tak to zní jeden z vynálezů Prokopa Diviše, i když předpokládám, že on to asi neměl takhle sofistikované.
2: Měl něco podobného. Prokop Diviš vytvářel statickou elektriku za pomoci velké skleněné koule, kterou třel jelení kůží, a nabíjel si takzvané leidenské lahve, což byly takové speciální baterie, bychom mohli říct. Když si představíte 5-litrovou zahvářovací lahev omotanou alobalem, tak to vypadá velmi podobně. A dokázal je skutečně nabít až na velmi vysoké napětí a z těchto lahví poté čerpal energii například na léčení revmatismu.
1: Elektroléčba se dnes běžně používá, takže dá se říct, že Prokop Diviš byl i průkopník v lékařství.
2: V lékařství úplně ne, ale byl průkopníkem v léčení za pomoci elektřiny. Skutečně byl jedním z těch prvních lidí na světě, což se málo ví. Málo se také o něm ví, že on byl jedním z prvních lidí, kteří používali elektřinu k pohánění hudebních nástrojů. On sestavil hudební nástroj, který se nazýval latinsky Denis de Or. Byl to nástroj, který měl 3 klaviatury, několik stovek strun. A když na něj hráli, tak do těch strun pouštěli statickou elektřinu. A údajně to dokázalo napodobit zvuk celého orchestru. Tento nástroj dokonce předváděl před Marií Terezií a císařem Františkem Štěpánem a dostal za to i stříbrnou medaili od císařského páru.
1: A kde je takovéhle zásadnímu vynálezu konec?
2: Bohužel nevíme. Když byl zrušen loucký klášter, tak Josef II., císař Josef II., si vzpomněl na tento hudební nástroj, který jako malý chlapec viděl na císařském dvoře, a nechal si ho převést do Vídně. Ve Vídní chvíli byl, koncertovalo se na něj a poté byl převezen do dnešní Bratislavy, do Prešpurku, kde bohužel veškeré zmínky o něm končí.
1: A nějaký druhý takový exemplář neexistuje?
2: Bohužel, ani duplikát, ani exemplář, ani výkresy ani nákresy nemáme. A my o tom to nástroj víme vlastně jenom ze vzpomínek všech hudebníků, kteří na něj hráli. Období baroka, to je to krásné období, kdy si všichni píšou deníky a zapisují do nich úplně všechno. A ti nejvýznamnější hudebníci, kteří byli na císařském dvoře, psali o tom, že hráli na ten Divišův nástroj a že byl tak úžasný, že by ho sami chtěli domů a sami na něj chtěli pravidelně koncertovat.
0: Říká ředitel Žamberského muzea Jindřich Žák. Divišův hudební nástroj tak v Žamberku neuvidíte, ale řadu jeho jiných vynálezů ano. V interaktivní expozici si navíc můžete sami vyzkoušet jednoduché pokusy se statickou elektřinou a zjistit, že Prokop Diviš nebyl jen vynálezcem bleskosvodu, ale také výjimečným experimentátorem, který svou dobu v mnohem předběhl. Výlety. Jak jsem slíbil, máme po třetí reportáž, je tu nová, vlastně první poprázdninová soutěžní otázka a pro ní jsme se vypravili do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, tak už jsem včera doporučoval, rozhodně si udělejte čas na cestu lanovkou. My jsme vám dnes jednu představili, to je lanovka v skutku netradiční, pozemní nebo spíše podzemní, vede totiž podzemí v tunelu, je z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial, nebo opačně pochopitelně. Jenže v tomto lázeňském městě najdete i druhou lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A tak se ptáme, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou opět dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko, Diana, Bčko, Thermal. Ta písmena potřebujete do textové zprávy, protože tak musíte odpovědět, to je vlastně princip té naší soutěže. Pošlete do nedělní půlnoci textovku, pokud dáte správně Ačko nebo Bčko, tak jste ve slosování. Tentokrát o rychle schnoucí ručníky, pro 5 posluchačů to je. A znění té textové zprávy, výlety, krátce vylety, následuje mezera, pak Ačko nebo Bčko a následuje druhá mezera. Po ní přidáte vaše křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Do nedělní, tedy dnešní půlnoci, odešlete na telefon 90 011 04. Službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a je spoplatněná částkou 4 koruny. No a hlavní cena za celý měsíc září, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. No a jak můžete tuto cenu vyhrát? Docela jednoduše. Vezmeme na konci měsíce, nebo spíš na začátku příštího měsíce, všechny správné odpovědi, no a z nich vylosujeme jednoho z vás, tedy majitele, nové hlavní ceny. Tentokrát té zářijové. Držíme palce.

0: Na severozápadní hranici chráněné krajinné oblasti Český ráj se nachází kras Turnovské pahorkatiny. Nově se tak jmenuje přírodní památka, dosud uváděná jako ondříkovický pseudokrasový systém. Jde o nejvýznamnější kras na území Čech. Z větší části je schovaný pod zemí, ale na pár místech přeci jen vystupuje na povrch. Tím nejvýraznějším je vývěr zvaný Bartošova pec nebo jeskyně, ze které vytéká pramen. A my se k němu vydáme s naším libereckým redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Asi nejvýraznějším místem krasu u Turnova je Bartošova pec mezi Frýštejnem a Turnovem. Tady nám vytéká vlastně ze skály pramen, nebo je to vůbec pramen?
2: Ano, určitě se to může nazývat pramen, protože vlastně je to místo, kde podzemní voda vychází na povrch.
1: Říká Jakub Mareš, hydrogeolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Říkali jsme kras u Turnova, ale ještě celkem nedávno se říkalo ondříkovický pseudokras. Proč ta změna?
2: No, je to z toho důvodu, že jsme vlastně v pískovcové oblasti, všude tady jsou nějakým způsobem pískovce, i tenhle materiál je vlastně pískovec a dřív nikdo nevěřil tomu, že v pískovcích může vzniknout kras. To se zjistilo až na základě nějakých detailních průzkumů, jak celkově toho systému, tak toho materiálu. A ten materiál má tak velkou vápnitou složku, že umožňuje vlastně vznik propustných kanálů, čili klasického krasu.
1: Takže někde nad námi ta voda vtéká vlastně do země a tady nám vytéká.
2: Je to přesně tak. Tady v téhle relativně malé oblasti je velmi velké množství různých potůčků, slepých údolí, závrtů, které se ztrácí pod zem a ta voda pak následně vytéká v pramenech o stovky metrů, někdy i kilometry dál.
1: Jak velký je vlastně ten kras u Turnova?
2: Plošně se jedná vlastně o relativně malou oblast, tedy těch vápnitých pískovců od Dolánek směrem na Roudný Voděrady, čili to plošně je vlastně malý systém, ale tím významem opravdu je nejvýznamnější v Čechách.
1: Před námi je jeskyně, jak dlouhá je a dá se tam vůbec vlézt? Je to velký prostor, malý prostor?
2: Ta jeskyně je dlouhá přibližně 200 metrů. Vlézt se dá, teďko prvních několik metrů, to bylo i uměle rozšířený, čili tam se dá dostat bez problémů. Dalších několik metrů je potřeba jít po čtyřech vodě, která má 9 stupňů, čili to není úplně příjemný, ale následují pak různé sifony a polosifony, čili pro normální lidi je to nepřístupné, tam musí opravdu potápěči. Jinak ta délka jeskyního systému nejspíš není konečná.
1: Kras a jeho zajímavost

0: podzemí.
1: Říká hydrogeolog Jakub Mareš, který k pozoruhodné krasové oblasti zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A pokud byste se vydali dál údolím Vazoveckého potoka, dostanete se k dalšímu zajímavému výletnímu místu, skalnímu městu zvanému Maloskalská drábovna.

je tu závěr připomenutí soutěžní otázky první po prázdninové. My jsme se pro ní vydali do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, nebo možná znáte Karlovy Vary, tak si udělejte čas na jízdu lanovkou. My jsme vám dnes představili tu, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. Ale soutěž se týká jiné lanovky. Tu najdeme na jiném místě, její spodní hranice je v uličce Mariánská, tolik nápověda. Ptáme se, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Může to být za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal? Jedna odpověď je správná, druhá vás zmate, já myslím, že ne, že to bude nebo je velmi jednoduché. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Výherce budeme znát příští týden, příští víkend tedy budeme losovat. Tam se dovíte, zdali právě vy nevyhráváte. No a všechny správné odpovědi řadíme do slosování na začátek příštího měsíce a tam vylosujeme jednoho z vás, který získá hlavní zářijovou cenu. To je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Vedle naší soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i reportáže, fotografie k reportážím, i to, jak se píše textová zpráva. Tak já to ještě výjimečně připomenu. Píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu pošlete do dnešní půlnoci, vždycky je to tedy do nedělní půlnoci. A telefon 90 011 04. Stát vás to bude 4 koruny. No, kdybych na cokoliv zapomněl, tak se sejdeme opět příští víkend, v sobotu po 13. hodině po zprávách. No a všechny zajímavosti najdete ještě jednou na našem webu, jehož adresa je výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna se

loučí jménem celého týmu výletu. Těšíme se na vás, doufám, že se budeme scházet i po prázdninách. Nezapomeňte soutěžit za ty 4 koruny, ta hlavní cena i ty malé ceny rozhodně stojí. Mějte se moc pěkně, hezký zbytek neděli a úspěšný nový pracovní týden.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubičtí cestující se můžou svést do Polabin a na Duklu historickým trolejbusem. Stovky německých turistů teď přijíždí do Krkonoš na podzimní dovolenou. Výrok ministra Macinky o nehodě Filipa Turka nebyl adekvátní, řekl premiér Andrej Babiš. A nás zítra čeká oblačno až zataženo, teploty do 25 stupňů. Krásné v tuto chvíli slunné nedělní odpoledne z Pardubic. Zprávy a Petra Beránková. Do pardubických ulic vyrazí odpoledne historický trolejbus. Vůz Škoda 8TR z roku 1960 pojede z Dukly do Polabina zpátky. Jízda připomene 60 let od chvíle, kdy začala Polabiny obsluhovat autobusová linka číslo 4 ze Svítkova. Ta obě části města spojovala až do přelomu let 1990 a 91, kdy vznikla trolejbusová linka číslo 4.
2: Historický trolejbus vyjede ve 13:40 ze zastávky Dukla Točna a přes hlavní nádraží a Masarykovo náměstí se dostane do Polabin. Ze zastávky Polabiny Točna se pak bude vracet zpět na Duklu ve 14:15. Další jízdy jsou plánovány zhruba po hodině. Poslední výjíždí z Dukly v 17:10. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky německých turistů na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku, popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
3: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký typ na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
4: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
0: Policie případ prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joey Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna.
1: Počasí.
0: Čeká nás chladná noc, bude polojasno až jasno, ráno bude od západu přibývat oblačnosti, noční teploty 10 až 7 stupňů, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, srážky žádné, rozptylové podmínky nepříznivé. Pondělí bude oblačné až zatažené, výjimečně množnost slabého deště. Večer bude oblačnosti ubývat, denní maxima zítra podobná těm dnešním 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20. Vítr slabý, srážky do 1 mm, rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Aby jednička, to je mírná zátiš.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: České Třebové na Vinohradech, ulici u Podhorky, se teď srazila tři osobní auta tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pardubický zámek představuje vývoj palných zbraní za víc než 6 století. Historické i současné exponáty vám přiblížíme za chvíli a nabídneme v této hodině i neděli Marie Tomsové a písničky, které nestárnou, konkrétně od Marie, ale Rotrové, ale také od Ivety Bartošové, Shakina Stevense a nebo Valdemara Matušky.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Měli jsme se potkat dřív, zpívala Marie Rotrová v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Já se tady dívám zatím na teplotní rekordy pro 6. září. Tak zatím nejtepleji bylo 6.9. v roce 1973. To bylo skoro 33 stupňů Celsia a 32,8 desetin a nejchladněji bylo v roce 1947. Zkuste si tipnout, kolik je nejnižší teplota pro tento den. Brr, až mě leze mráz po zádech. Pouhé 2 stupně.
1: Počasí.
0: Tak, budeme se teď věnovat ještě dál meteorologii a Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové nám prozradí, jak na tom budeme s počasím po víkendu.
2: No, budeme oteplovat, takže budeme sedět ve školách a v kancelářích a koukat ven, jak je tam pěkný počasí. V noci oblačno až zataženo, s tím, že zpočátku ještě polojasno až jasno a to oblačno až zataženo, tam oblačnost bude přibývat až k ránu. 10 až 7 to budou minimální teploty, vítr jenom slabý, proměnlivý nebo od východu do 3 metrů za sekundu. A ten den bude se zvětšenou oblačností, oblačno je zataženo, výjimečná možnost slabého deště, mělo by se to spíš týkat hor. 21 až 25 stupňů Celsia naměříme na teploměrech, na horách 17 až 20 a vítr slabý od východu až jeho východu do 4 metrů za sekundu. No a úterý, tam už to bude vypadat zase slunečně, většinou polojasno, tím, že se bude oteplovat před tou frontou, která nás bude ve středu přecházet, takže teploty by měly vyběhnout na 28 až 31 stupňů Celsia, velmi teplo. No a ve středu nás bude přecházet zvlněná studená fronta, takže celý den čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty už by měly vystoupat na 20 stupňů Celsia, no a zbytek toho týdne by měl být s zvětšenou oblačností, občas to slunce mezi tím vykoukne a maximální teploty už by se měly až do konce týdne pohybovat jenom mezi 18 a 22.
0: Takže stručně řečeno, shrnuto, podtrženo, ještě se v úterý řádně ohřejeme, jak se slyšeli, a pak už nástup klasického babího

0: ty Bartošové, v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice, tak teď od něžných skladeb půjdeme ke zbraním, protože Pardubický zámek nabízí výstavu, která mapuje víc než 6 století vývoje palných zbraní od doutnákových pušek až po moderní samopaly. Návštěvníci si tak prohlédnou unikátní historické kousky a také moderní zbraně a dozví se i příběhy lidí, kteří je používali a nebo vyráběli. Redaktorka Naďa Kubínková to zjistila přímo ve výstavním sále.
1: Je to taková klasická muzejní výstava o sbírkových předmětech, které vyprávějí různé jednotlivé příběhy.
2: Říká na začátku prohlídky ředitel muzea Tomáš Libánek a my už teď jdeme ke zbrani kulometu z roku 1943, který prošel hned několika kontinenty. Idea na tuto zbraň se narodila v Brně, zkonstruována byla ale v Austrálii a odtud se přes Tichomoří dostala zpátky do Anglie. Popisuje její cestu historik Jan Tetřev.
3: V roce 1994 koupil majitel jedné zbrojařské firmy a přivezl ji do České republiky.
2: Některé ty zbraně jsou ve vitrínách, ale některé jsou takto volně položené. To znamená, že si každý návštěvník na takovou zbraň může sáhnout a může si ji vyzkoušet?
3: Ano, jsou to makety, které mohou být touto formou vystaveny.
2: Pojďme k nějaké. Nemůžu si ji asi potěžkat, ale můžu...
3: Nemůžete hledat s tím stojanem.
2: To asi neunesu. Můžu si z takové zbraně ale vystřelit.
3: Můžete si natáhnout její mechanismus. Takhle si cvaknete, to je křesadlová kulovnice. Pokud si chcete vzít nějakou zbraň do ruky a potěžkat ji, tak zcela nepochybně je možno vzít křesadlový trombon, zbraň, kterou používala jízda při útoku na pěchotu.
2: V kolikátém století?
3: V 18. i v 19. A vlastně účelem bylo zasypat tu pěchotu spoustou broků, kusy sekaného olova, nějakým sklem a udělat těm pěšákům ne je zabít, ale způsobit jim takové starosti, že ta jízda zda pronikla do jejich tvaru.
2: Já když si tu zbraň opravdu potěžkám, kolik váží kilo?
3: A myslím, že bude mít tak 4.
2: Součástí výstavy jsou i různé interaktivní prvky, které přibližují fungování historických, ale i současných zbraní.
3: Zatlačte na ten šuplík.
2: Šuplík se otevírá a já tam nacházím nábojnici.
3: To není nábojnice, to je střela systému Minie z 19. století. Je to replika, protože jinak bychom ji návštěvníkům do ruky nedali.
2: A co to má vlastně ukázat?
3: To má, jednak se v tom šuplíku člověk dozví víc informací o té pušce, která tady je, a jednak je to střela, která se používala do téhle pušky.
2: A v expozici najdete i jednu zajímavost.
3: Příběh kavkazské zbroje inženýra Josefa Boháče. Ten soubor se sem dostal v roce 1888 od pardubického rodáka, který se oženil na Kavkaze.
2: Pěkný.
3: Josef Boháč přivezl tuhle zbroj do Pardubic a ohromil Pardubice tímhle darem takhle úžasné věci.
2: A návštěvníci můžou nahlédnout i do puškařské dílny současného výrobce historických zbraní Miloše Skrbka, který s muzeem dlouhodobě spolupracuje a který je například autorem replik děl na zámeckých.
3: A máme tady vystavené i polotovar nedokončené pažby, polotovar nedokončené hlavně a víceméně dokončený křesadlový zámek.
2: Výstava potrvá až do ledna 2027. Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Street, pánů Bobka a Zicha a za chvíli také třetí galaxie Michala Davida anebo Valdemar Matuška přijde se svou Terezou a chybět nebude ani Olivia Newton-John. Teď už je ale chvíle pro Marii Thompsonovou a dnes nabídne vzpomínku na svého kamaráda, který odešel do muzikantského nebe.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes neděli vzpomínkovou na kamaráda i rodinného přítele Víťu Marka. S nímž jsme se bohužel naposledy rozloučili počátkem tohoto týdne. V pohádkách se říká, že nadání a výjimečné vlastnosti každého, kdo vyčnívá z šedého davu, přinášejí zpravidla tři kolem kolébky schromážděné sodičky. To u Víti zdaleka neplatilo. U jeho kolébky se musel sodiček tísnit celý zástup. Nejblíž samozřejmě stála ta muzikantská a ta nadělovala plnými hrstmi. Vždyť kolik je muzikantů, kteří dokázali jako on bravurně zvládnout trubku, pozoun, kazů, kytaru, banjo a další nástroje, do nich se dalo mistrně fouknout nebo nechat rozeznít jejich struny. Tenhle kumšt Víťa prokazoval přes 50 let v banjo bandu Ivana Mládka, který nerozloučenou o něm řekl. Zemřel velikán české jazzové scény, náš bezkonkurenčně nejlepší dixielandový trumpetista a swingový kytarista Vítězslav Marek. Měl jsem životní štěstí a získal ho už v mládí ke stálé spolupráci na realizaci někdy až drzých hudebních projektů, které hlavně jeho zásluhou měly vždycky punc staré klasické New Orleanské muziky. Té, ze které jsme oba vzešli a do které jsme se před 65 lety zamilovali. Jestli něco nad plán hudebně zkrášlovalo zábavné písničky našeho banjo bandu, tak to byla jeho stylová, trumpetová i kytarová bravutní sóla. Hned vedle sudičky hudební stála u kolébky muza výtvarná. Přítomná ve Víťových skicách, obrazech a příležitostné sochařině, a hned za ní ta literární, která ho obdařila schopností vyjadřovat se trefně a vtipně slovem i písmem. A samozřejmě nemůžu zapomenout na bíle oblečenou sudičku tenisovou, která mu dala do vínku svižný a elegantní backhand. Tolik Ivan Mládek. I já měla na Víťu životní kliku. Po jeho jazzových prvních krocích v tradicionál jazz studiu Pavla Smetáčka jsem na desítkách podií uváděla Mládku v banjo band a slovem provázela dlouhou řadu hudebních vystoupení, na nichž jako univerzální uznávaný hráč nemohl chybět, stejně jako u každých mých i manželových nulou končících narozenin protancovaných na vltavském parníku, v zapůjčené slavnostně vyzdobě tramvaji, u bazénu pod Cechskou přehradou, vysoko v Krkonoších, v Bojanovské hospodě, nebo při památném prvním porevolučním výletu k moři na francouzském jihu, během kterého večery při muzice střídali rozmařilé sedánky ve venkovském hostinci, kde hrál s kamarády mariáš natolik náruživě, že za námi ostatními manželkami přiběhla jeho žena Markéta a rozrušeně na nás volala: holky, pojďte se kouknout, oni tam hrajou karty o franky a pijou jak za český. Díky svému muzikantskému kumštu se Vítě už v dobách předrevolučních podíval do samotné kolébky jazzu amerického New Orleansu a léta vystupoval na řadě zahraničních i domácích jazzových festivalů. Není divu, že jeho maminka byla na svého syna náležitě pyšná a ráda se pochlubila tím, že má syna, který chodí do práce ve smokingu. Ráda vzpomínám na letní výjezdy do Písku, kde po ranním odpočinku na místní prvorepublikové plovárně na břehu Otavy a odpoledním tenisu hrával po večerech se swingovou kapelou v hotelu Otava, kterému tenkrát nikdo neřekl jinak než kanál. Jak dobře se tam hodovalo a po tanci poctivě dodržoval pitný režim. Když jsme se před 27 lety na Davidském hřbitově loučili s naším kamarádem a Víťovým spoluhráčem, otřel mlčky náhubek trubky, uložil ji do pouzdra a po pár krocích se zastavil u velkého náhrobku z černého mramoru. Byla na něm zlatým písmem vyvedena tři slova. Dopili jsme, půdem. Které Víťa doprovodil stručným konstatováním: vidíš, jak je ten život vlastně jednoduchý. A pokud přišla chvíle, kdy život náhodou takový nebyl, měl na ní originální recept. Seznámil nás s ním při jedné návštěvě římovského panství, na kterém bylo od jeho navrácení původním majitelům práce jak na kostele. Jak se rychle ukázalo, šlo o recept typicky mužský a pro Víťu příslovečně jednoduchý. Říkal mu, prkínko by se mělo. Kdykoliv se totiž objevila naléhavá potřeba neodkladných prací, co jich jen na vráceném léty zanedbávaném zámeckém stavení bylo, a z jeho okolí zazněla naléhavá věta, mělo by se vymalovat, zasklít, opravit, nalakovat nebo vydláždit, vytáhl Víťa prkínko by se mělo a jel se do něj malým kladívkem zarputile zatloukat hřebíčky se slovy nemůžu, nemám čas, nevidíte, co mám teď práce? Milý Víťo, do tvého prkínka už bohužel žádný hřebíček nepřibyde. A já vím, že jedno by se rozhodně dělat nemělo. Nemělo by se odcházet předčasně a nečekaně. Když už k tomu došlo, dívám se k tobě nahoru a z celého srdce ti děkuju za všechno, co jsi pro nás, přátele, kamarády, nadšené fanoušky a rodinu, za svůj nejen muzikantský život udělal. Bylo to krásné a nikdy toho nebylo dost. Tvoje i vaše

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Nový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Svita vyslaví 770. narozeniny.
2: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
1: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
2: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
1: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
2: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
1: Těší se na vás Jitka
2: a Mirek.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Ještě že tě lásko mám, Petr Kolář, v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za 9 minut budou 3 a budeme teď vzpomínat na zpěvačku hitu jako Biograf Láska, Můj čas a nebudu hovává víla. Ano, i díky těmto hitům patří zpěvačka Hana Zagorová k největším legendám české populární hudby a dnes by tato 9násobná zlatá slavice oslavila kulaté 80. narozeniny. Hudební divadlo Kalich při této příležitosti uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je stejně jako první díl postavený na jejich písních. Podrobnosti má Tereza Cedidlová.
1: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
2: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
1: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaký hudební překvapení.
2: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
3: Člověk si uvědomuje, vlastně, když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncerte, když to zpívala. A teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo

0: štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samy o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
1: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT 2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady. Už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
3: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Pardubice se dočkají nového sídla úřadu práce v roce 2028. Mezi Hlinskem a Havlíčkovým Brodem budou jezdit elektrické vlaky. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli senátoři. A zítra bude oblačno až zataženo, výjimečně déšť a teploty do 25 stupňů. Krásné v tuto chvíli slunné nedělní odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Do 2 let se město Pardubice dočká nové budovy krajské pobočky úřadu práce. Stát bude v areálu bývalých Masarykových kasáren u silnice SK Neumana a bude stát 350 milionů korun. Stavba už začala zemními pracemi. Nová budova umožní soustředit agendy úřadu práce z odloučených pracovišť na jedno místo a zlepšit služby pro klienty. Nabídne třeba i větší kapacitu čekáren, dodává ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
6: Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agend. Součástí projektu je rovněž dostatečná kapacita parkovacích míst a kvalitní technické zázemí. Stávající objekty využívané úřadem práce ČR již dlouhodobě naráží na své kapacitní a technické limity.
5: Na trati z Hlinska do Havlíčkova Brodu budou jezdit elektrické vlaky. Správa železnic připravuje modernizaci asi 40 kilometrů dlouhého úseku. Přestavba bude stát miliardu a měla by začít v roce 2028. Podle mluvčího správy železnic Davida Kabeleho se zatím zkrátí jízdní doba mezi oběma městy.
7: Jízdní doba mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem se díky investici zkrátí přibližně o 7 minut. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
5: Židovské hřbitovy v Pardubicích a v Luži dnes nabízejí komentované vycházky s hercem, hebrejstou a fotografem Jaroslavem Achabem Heidlerem. Návštěvníci se dozvědí víc o symbolice náhrobků, hebrejském písmu, židovských pohřebních zvicích i historii samotných hřbitovů. V Luži už program začal a v Pardubicích začíná za hodinu. Vstupné je dobrovolné a výtěžek půjde na údržbu hřbitovů. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím asi velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. Do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se bojí kolapsu stavebního řízení, vysvětluje Barbora Urbanová z hnutí STAN.
8: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
5: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministrně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mají voliči ještě 3 hodiny na to, aby odevzdali hlas v dnešních zemských volbách. Jejich favoritem je podle průzkumu strana Alternativa pro Německo. AfD, která je v Sasku-Anhaltsku považovaná za krajně pravicovou a v žádné spolkové zemi ještě nevládla. Volební účast je zatím poměrně vysoká.
4: Počasí.
5: Před námi je chladná noc, polojasná až jasná, ráno bude přibývat oblačnosti, noční teploty klesnou pozor k 10 až 7 stupňům, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky nepříznivé. Pondělí bude oblačné až zatažené, výjimečně čekejte i slabý déšť a večer bude ještě oblačnosti ubývat. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20. Vítr slabý, rozptylové podmínky nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne, bio mírná zátěž.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehoda v tuto chvíli na silnici nižší třídy 2987 v Pardubicích. Je to v Hradišti Starém ve směru na Srch. Srazila se tam dvě osobní auta. A ještě nehoda, osobní auto Zvěř Chrudimsko před Prosečí, silnice číslo 359. Ať už míříte kamkoliv, pozor na zvěř na silnici a klidnou cestu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Tak po prázdninové pauze se vám vrací vaše oblíbená Irena Fuchsová. Dnes tu bude s povídkou Dovolená bez dětí a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. A to od Václava Neckáře, od kapely Turbo, také od Věry Špinarové a nebo Amy Grant.
9: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Kdo vchází do tvých snů má lásku a Václav Neckář, který vlastně nikdy nebyl šarmantní osobností a nebude ani letos, protože se znovu nedostal ani do finále, za to už po několikáté se dostali Jakub Kvášovský, Daniel Stach a Naďa Konvalinková, doplňují je ve finálové desítce František Kinský, Miroslav Hanuš, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, Lucie Výborná, Tatiana Medvecká, Saskia Burešová. To je tedy kompletní finálová desítka 30. ročníku posluchačské ankety Šarmantní osobnost a vy můžete z této desítky vybírat osobnost šarmantní 30. Jejíž výsledky vyhlásíme 23. října, což je v pátek v 19 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Mimochodem na internetu trhá zatím rekordy v hlasování pan hrabě František Kinský. Ovšem další hlasování je nám zatím ukryto, to nevíme. To se dozvíme až na konci září, až hlasování uzavřeme a začneme sčítat vaše hlasy. Tak, jak hlasovat? No, buď e-mailem na adrese sarm@rozhlas.cz, případně SMS-kou ve tvaru sarm, mezera jméno a příjmení osobnosti, kterou pošlete na číslo 736 30 40 30 a taky klasicky poštou, pěkně postaru můžete, adresa je Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové. Připomínáme, že opět můžete vyhrát zajímavé ceny za vaše hlasy, ať už to je ta hlavní, kterou je televizor, digitální rádio, telefony a další drobnosti.

0: začal nový školní rok a pro studenty vojenské střední školy v Moravské Třebové začal trochu jinak než pro jejich vrstevníky. Do lavic se totiž zasednou až za 2 týdny. Volno ale nemají. Čeká je speciální program a první vojenské povinnosti. A co všechno mají studenti v těchto dnech na programu, zjišťovala redaktorka Věra Pavlasová přímo v areálu školy.
1: Levá, levá, raz, raz.
2: Tady vidíte část adaptačního procesu žáků prvního ročníku. Součástí je i pořadová příprava, která zahrnuje i pochod.
3: Tisková mluvčí Dana Rábová, co všechno vlastně musí prváci vaší školy absolvovat, než nastoupí slavnostně na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Moravské Třebové?
2: V průběhu následujících 2 týdnů musí zvládnout základy vojenského vystupování, pořadovou přípravu. Samozřejmě také fasují vojenský materiál. Sportovní ústroj fasují tady u nás v Moravské Třebové, další vojenský materiál ve výstrojním skladu v Brně.
3: Jak je to se studenty, kteří nastoupili v pobočce v Sokolově?
2: První ročník přijíždí k nám, kde zahajují adaptační proces a pak poté se vracejí zpátky do Sokolova, kde už potom mají výuku.
4: Jsme škola s celostátní působností, to znamená, žáci k nám zpravidla spolu s rodiči přijíždí z celé republiky a k tomu se jim snažíme vytvořit co nejlepší podmínky.
3: Velitel školy Milan Kalina.
4: A žáci se začínají adaptovat na režim naší vojenské školy. Učí se prvotním vojenským návykům. Významnou akcí tohoto cyklu je i jejich třídenní adaptační kurz, aby se blíže seznámili, ať už sami se sebou nebo střídními učiteli a dalšími vychovateli ve škole.
3: Vy jste absolventem vojenské školy, zaspomínejte, když vy jste nastoupil. Byl to problém zvyknout si na vojenský režim?
4: Obecně si myslím, že podmínky jsou pořád stejný. Většina žáků se adaptuje velmi rychle. Konec konců na školu se připravovali, takže věděli, do čeho jdou.
5: Čekal jsem, že to bude trošku těžší. Jsem Jakub Střítezky, jsem ze Štarnova.
6: Já jsem čekala, že to bude teda trošku těžší. Já jsem Laura Millerová a jsem z Kroměříže.
3: Jak se vám líbí, že budete chodit v uniformách?
6: Za mě to je velice skvělý nápad, protože jsme všetci sladění a nemusíme si nikdo nic dokazovat.
3: Na vojenskou střední školu v Moravské Třebové nastoupilo letos celkem 630 studentů. Věra Pavlasová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: jediná pravda a láska. Yes, we can.
1: Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Císař a nový český král rozuměl česky a tehdy pobyl několik týdnů v Praze. Ta jeho návštěvou žila. Uspořádala na jeho počest průmyslovou výstavu, v Nosticově divadle se hrála v premiéře Mozartova opera La Clemenza di Tito, setkal se i s Josefem Dobrovským. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Lawrence Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Sámoška se stala hned hitem. K nám se tato vymoženost dostala až o skoro 40 let později. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Největší ruské město je už 35 let, opět Sankt Petersburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem. Popová královna Madonna k nám poprvé přijela před 20 lety v roce 2006. Do pražské tehdy Saska Arény přivezla svou světovou Confession Tour. Dva koncerty ve dvou dnech vidělo 35 tisíc nadšených fandů.
2: Jen přijď, ty oceány temný, jak duše má.
1: Před 5 lety zemřel Bebel.
3: Dobrý den. Máte problémy.
1: Francouzská hvězda stříbrného plátna Jean-Paul Belmondo. Bylo mu 88. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil dvoumetrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. 55 by dneska slavila zpěvačka irských Cranberries Dolores O'Riordan. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.

0: Před dalšími písničkami, které nestárnou, od imigranta Miroslava Žbirky dostane po prázdninách opět slovo spisovatelka Irena Fuchsová. Její dnešní povídka se jmenuje Dovolená bez dětí.
1: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje Dovolená bez dětí. Před prázdninami jsme končili nedělní nápovědy vypravováním mého kolínského souseda a kamaráda Honzíka Mrkvičky. Celé léto bavil na Facebooku nejenom mě svými zážitky z dovolené, na které byly poprvé po 10letém manželství s manželkou Růženkou. Tak si pojďte poslechnout, jak vypadala u Mrkvičků příprava na jejich první dovolenou bez dětí. Honzíku, máš slovo. Letní dovolená připomíná Vánoce v létě. Děti zaboří prst do mapy, manželka zabalí kufry, otec zaplatí účet a na konci dovolené je rodičům vyčítána nesíznost toboganu. A tak jsem dostal nápad, že celý proces obrátím. Můj plán si vysloužil pojmenování Tatínkova krize středního věku. Cože? Nemůžeš nás poslat na tábor a sám letět s mámou na dovolenou? Odporovali kluci při večeři, při které jsem rodinu se svým plánem seznámil. Na tábor jezdíte každý rok na 14 dní, takže ani nezjistíte, že týden nejsme doma. Ale na dovolenou to přece musíme všichni. Letadlo, moře a tak. Zlomyslně jsem se usmál. Letos ne. Protože letos máme s maminkou 10 let od svatby. Kluci chvíli mlčeli a tvářili se, jako bych jim večeři pokropil octem. Ale co když vás budeme potřebovat? Nemůžete letět bez nás. Pokud nás budete potřebovat, napište. A s tím psaním si pospěšte, ne jako posledně, když váš dopis přišel 14 dní poté, co tábor skončil a vy už jste byli doma. Dokonce i Růži kroutila hlavou, zda bychom přece jen neměli vzít děti. Nicméně já byl tvrdý. Navíc v cestovce tvrdili, že mnou vybraná destinace je ideální pro páry bez dětí. Když manželka zkousla, že utratím horentní sumu za dovolenou jen s ní a bez dětí, začala se vychloubat v práci kolegyním a kamarádkám po telefonu a na Facebooku. Víte, že budeme mít s manželem výročí? Dáme děti na tábor a poletíme na nějakou romantickou dovolenou. Závist kamarádek je pro ženu sladší než pro vosumet. Vystřízlivění přišlo, když jsem osvětlil cílovou destinaci. Ne, tam teda určitě nepojedu, kroutila hlavou drahá polovička. Jistě, že nepojedeš, poletíš. Tam ne. A proč ne? Protože proč zrovna tam? Vždycky jsem se chtěl podívat do Řecka. Jak tohle vysvětlím kamarádkám? Nevysvětluj nic. Řekni, že manžel se zajímá o starořecký báje a pověsti. a taky o život a básně desáté múzy. To je ta, jo, Sapfo se jmenovala. Proboha, mám v práci kolegyně i takový, ale nemůžu jim přece říct, že poletím na... No, neboj se, řekni to slovo. Manželka zaťala zuby a konečně to vyslovila nahlas. Na Lesbos. A to je pro dnešek všechno. Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, opatrujte se a nezapomeňte za týden v neděli zase poslouchat vaší nápovědu. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuchsová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

podvečer zase necháte zahrát, tak už teď můžete psát do e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04 také očekáváme vaše písničková přání, stejně tak jako na telefonu. Ten ale jako vždycky zopakujeme a otajníme až před 17, tedy po 17. hodině. Co vás čeká před 17, to budou vaše oblíbené hvězdné návraty s vaším oblíbencem Patrikem Rozehnalem a dnes budou s milionářem Vladimírem Čechem. Teď ale ještě Bad Boys Blue.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přírodní oblast Červeňák v Pardubicích budou spásat koně. Chrudim si nechá prověřit možnosti stavby parkoviště u základní umělecké školy. Premiér Babiš připustil snížení schodku. Podle něj ale například není možné škrtnout humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. A zítra se ochladí, bude oblačno až zataženo, ale i tak teploty do 25 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásnou slunou neděli z Pardubic. Na Červeňáku v Pardubicích se budou pást koně. Pomůže to s údržbou rozsáhlých travnatých ploch, které by jinak postupně zarůstaly. Do budoucna by tam mohly přibýt taky krávy nebo ovce. Bývalé vojenské cvičiště město obnovuje za víc než 75 milionů. Lidem ho chce otevřít už příští rok. Revitalizaci lokality má na starosti spolek Pestré Polabí, který území postupně mění v původní lesostep, říká předseda spolku Pestré Polabí Martin Trávníček.
2: Vlastně teď tady nějaká lesostepní mozaika, dáme do ní ty zvířata. Oni nějak budou udržovat, něco ožerou, někde nějaký stromy vyplotíme, tak někde něco dosadíme, někde zase něco pak budeme kácet a furt vlastně si tady s tím budeme hrát. Vidíme, jak se nám tady šíří různý druhy, právě třeba i podél té chrudimky, že to tady jako biokoridor.
0: Chrudim si nechá prověřit možnosti stavby parkoviště u základní umělecké školy. Řidiči je tam teď využívají jen provizorní nespevněnou pluchou. Radnice si zadala studii, která bude obsahovat dvě varianty, kde by bylo možné parkoviště postavit. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit asi 20 miliard. Premiéra předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům anebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
3: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
0: Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to potvrdila mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šance na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezona hřibů. A je teď i sezona některých jedovatých hub. Roste třeba muchomurka zelená nebo pečárka zápašná, které připomínají jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub pak ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Erupce indonéské sopky Anak Krakatoa u západního pobřeží ostrova Java zastavila provoz na jednom z největších letišť jihovýchodní Asie v Jakartě. Citlivé přístroje na mezinárodním letišti Soekarno Hatta zaznamenaly sopečný popel přímo na letištní ploše i v okolí. Úřady rozhodly o okamžitém zastavení domácích i mezinárodních letů.
1: Počasí.
0: Před námi je chladná noc, bude polojasná až jasná, ráno bude od západu přibývat oblačnost, noční teploty klesnou k 10 až 7 stupňům, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Pondělí oblačné až zatažené, výjimečně možnost slabého deště, večer bude oblačnosti ubývat. Denní maxima zítra, podobná těm dnešním, 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak slabý až mírně klesne a biojednička. To bude znamenat mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Odtahování auta po dopravní nehodě v tuto chvíli hlášené ze Svitavská, Polička střed, ulice Nábřeží Svobody, což je silnice 1/34, kousek od Synského rybníka, tak tam tedy po nehodě buďte trpěliví.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
5: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
4: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
5: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
4: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
5: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
4: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
5: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
4: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
5: A jste si tím opravdu jistý?
4: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
5: Nechcete třeba pomoct diváku?
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, ano, proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V Krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i Východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který my musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
3: Co máš, když, co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný,
4: co?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších byl potom jediný hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej, to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky
4: co?
3: Jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No, jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale to když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Herrgott, donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně, jasně, jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No,
4: no. Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní. Soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruho, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu. Jasně. A pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda?
3: Je to pod,
4: co?
3: Akorát ty vaše hory jsou, soudruho, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruh?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruh. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí, že?
4: No, ale přece jenom, soudru, teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo, jo, jo.
3: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svině. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale no, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co?
4: Nebudeš rodit, ne?
3: Ne, ne, ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně, jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
3: Dívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: no, neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My jo. Už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
5: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: A, sousede! Ne, soudruhu, Gutwalde, zachraň mě!
5: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gutwald, ne.
5: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne.
5: A vyženeme jednou provždy vás.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky. Tak

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu se hrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli, opravdu si myslím spousta z nás, nebo většina, dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je to je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý.
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčasné.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takové hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak ti řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabyle pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: Taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To
4: jaký... O jaký Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no, to je takhle. Je, aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej bacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No já vím, takhle tam u toho smíchodu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane doktore, koukněte, co by to vyrostlo u prdele.
4: Ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
4: nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase dostal tady ten telefon.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšiml, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž. A ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita, a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmel, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: No, cst. Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezkej štěpnej verš. Seifert žije.
3: Promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně,
1: jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu tady.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte,
1: co
3: tady
1: děláte,
3: někde.
1: Prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, přece ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval víc autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Vidíte, že to je počuk.
3: Vidíte, jaké mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je Hogo Fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá, ježíte, už stývá. Halucinou.
6: To
5: by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se jí nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
3: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl. A kam už dávno patří. Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Aničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No, tak 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, že jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké takové větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluví, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
4: říká pan Čech. Já byste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobně autě, já myslím, že mu jde o typu nějaký.
3: Ne, krásně a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.

0: tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
1: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná, to znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
2: vždycky,
1: celý život.
2: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
1: vždycky,
2: dobrý.
1: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
2: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
1: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
2: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
1: To nevím právě.
2: Já jo, si, takhle
1: nevím,
2: ty...
1: Já nevím.
2: Ty netušíš,
1: jo? Říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stavbu nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by mohla z části zaplatit státní dotace. Mezi Hlinskem a Havlíčkovým Brodem budou jezdit elektrické vlaky. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli senátoři. A zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 25 stupňů. Zprávy má Petra Beránková, vítám vás. Stavbu nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by mohla z části zaplatit státní dotace. Město má šanci získat až 150 milionů korun. Žádost města o finanční podporu podpořila dotační komise Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na nový most a mostní provizorium, na které se provoz dočasně přesunul 1. září, jsou 357 milionů korun. Starý most začne firma bourat letos na podzim. Nový má být hotový do konce roku příštího.
2: Nové pracoviště.
0: Do 2 let se město Pardubice dočká nové budovy krajské pobočky úřadu práce. Stát bude v areálu bývalých Masarykových kasáren u silnice SK Neumana a bude stát 350 milionů. Stavba už začala zemními pracemi. Nová budova umožní soustředit agendy úřadu práce z odloučených pracovišť na jedno místo a zlepšit služby pro klienty. Nabídne třeba i větší kapacitu čekáren, dodává ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
2: Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agend. Součástí projektu je rovněž dostatečná kapacita parkovacích míst a kvalitní technické zázemí. Stávající objekty využívané úřadem práce ČR již dlouhodobě naráží na své kapacitní a technické limity.
0: Na trati z Hlinska do Havlíčkova Brodu budou jezdit elektrické vlaky. Správa železnic připravuje modernizaci asi 40 kilometrů dlouhého úseku. Přestavba bude stát miliardu a měla by začít v roce 2028. Podle mluvčího správy železnic Davida Kabeleho se tím zkrátí jízdní doba mezi oběma městy.
3: Jízdní doba mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem se díky investici zkrátí přibližně o 7 minut. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
0: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad novou metodikou reaguje na časté chyby, hlavně projíždění návěsti stůj. Federace strojvůdců zavedení jednotlivých pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
4: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
1: Počasí.
0: A nás čeká chladná noc, bude polojasná až jasná, ráno bude od západu přibývat oblačnost, noční teploty 10 až 7 stupňů, nejnižší teploty na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Vítr slabý, pondělí oblačné až zatažené, výjimečně možnost slabého deště, večer bude oblačnost ubývat. Denní maxima zítra 22 až 25 stupňů, nejvyšší teploty na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý východní až jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé, tlak slabý až mírně klesne, bio zítra jednička a to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Osobní auto zase srazilo zvěř, tentokrát srna na silnici 357 na Svitavsku, je to před Borovou, tak opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné nedělní vlastně poledne z Pardubic. No nedá se nic dělat, s legrací zahajujeme dnešní nedělní podvečerní písničky od srdce. Tak budeme moc rádi, když si cinknete anebo napíšete.
1: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Tak do zvuku Fujary připomínáme telefon 726 464 848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 900104.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak a pojďme nejprve k jedné takové tiché vzpomínce, protože jednak dnes si připomínáme kulaté 80. nedožité narozeniny Haničky Písničky, ale o rok starší je také fenomén Petr Novák, který by dnes slavil 81. Tak píšete prosím nějakou písničku od něj, byla by pro mě a taky pro vás a pro všechny posluchače, kteří měli taky jeho písničky rádi, napsala Eva. Tak já jsem nakonec vybral po dlouhém vybírání a přebírání Dětské oči.

0: písnička, která se v roce 1986 objevila na albu 12 dnej dětské oči a Petr Novák, vzpomínka na tohoto skvělého muzikanta, zpěváka, skladatele, který by dnes slavil 81. narozeniny. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, telefonu Daněk, Michal, posluchač.
0: Tak Rád Michale.
1: Teďka bych chtěl něco za skrozněnu, bych chtěl něco ze 70. až 90. let, no, aby to nebylo jenom o pozbu a takhle, že jo.
0: No, máte nějakou konkrétní představu?
1: Může to být i John Lennon.
0: John Lennon, dobře, no. Tak, jasně.
1: Od něho, no.
0: Tak, Johna.
1: Já bych si upomněl, že ono by to dlouho trvalo, no.
0: Jasně, tak, Just Like Starting Over, může být?
1: Jo, může.
0: Dobrá, je připravena, mějte se hezky. Naslyšenou.

0: Johnu Lennonovi bude následovat další z vašich písničkových přání, ale kdo se o něj postará tentokrát? To se ptám někoho na telefonu. No. Kdo to je? Dobrý den.
1: Tak Gina samozřejmě do druhýho. A Goťáka chci zpátky dát čas, anebo Jiřího Vondráčka, aprílové počasí, Vamberáčku.
0: Aprílové počasí, tak už to tam stavuju.
1: No. Spíš Goťáka chci zpátky dát čas.
0: Jo,
1: a hrajete to.
0: Aha,
1: a dlouho jsme tam... To je pro vás úkol, já jsem se na vás dneska přichystala.
0: Tak je to připraveno.
1: Tak se zlatej, pusinko.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Na vaše přání i Goťák. Chci zpátky dát čas. Mistr Karel Gott zněl naším vysíláním 4 minuty, vlastně skoro 5 minut, po čtvrt na 6. Čas ale teď není podstatný, podstatné je další písničkové přání. Tak, kdo pak se o něj postará? No já už tady vidím další z vašich e-mailů. Píšete, že byste chtěli Janu Chládkovou Velký plán. Jarko, nemáme, bohugel, ale já jsem našel jinou písničku, která snad ten velký plán nahradí.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A někdo na telefonu zas po krátké pauze. Kdo to je?
2: No, zdravím tě, Jarda Jeníkov.
1: Jarda Jeníkov, návrat ztraceného vlka.
2: Jasný. Víš co, 10. ve čtvrtek budeme jít s babičkou už 43. výročí svatby, takže nechám výběr na tobě.
1: Ne.
2: A jo, ne. Tam dej báječnou ženskou.
1: Dobře, no zrovna tady jedno přání na Michala Tučního máme, tak to spojíme a bude to. Tak jo, tak je to tady, tak ještě další 40 přejeme společně.
2: To bych už tady otravoval.
1: Je to tady, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Ahoj.

0: Tučného si do našeho vysílání na SMS-kovém čísle 90 01 01 04 napsala ještě posluchačka Zdena, ale bohužel písničku, kterou jste Zdeni chtěla, neboť samotná jsme nenašli.
1: S Petrem Voldánem.
2: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
0: Přesně tak, a teď by se zase mohl rozezvonit telefon, respektive v našem případě rozblikat, protože nám tady telefon nezvoní, ale bliká, zvonění by nás rušilo do vysílání, ale zase by to bylo pěkné, vidíte, kdyby se tady ozval klasický telefonní zvonek. Kde na telefonu? Dobrý den.
3: Zdravím. Můžu prosit o Aleše Brichty, Superhero?
0: Já se podívám, komu to bude.
3: Tady pro holky, co tady máme.
0: Dobře. Tak, dívám se, Superhero nemáme od Aleše Brichty. Tak, já se podívám, co máme od Aleše Brichty. Klasiku. American Bull, Barák nebo Střel.
3: Tak třeba Slečnu závist.
0: Slečnu závist, dobře. Slečna závist je tu také, tak už je připravená, posíláme ji.
3: Jo, tak díky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: slávl.
1: A vím, že bych neměl, že už je to jednou zahraný, ale já jsem toho superhero našel. A to by bylo si ho nepustit, když jste ho chtěli. No.

jedna z těch mladších od Aleše Brichty, Superhero. Na vaše přání nakonec byla nalezena, což je dobře. Tak teď můžeme přistoupit směrem také k dalšímu z vašich písničkových pozdravů. Tak já se koukám, co dál byste chtěli, tak ale kdyby se mi to nestratilo, už se mi to objevilo. Píšete, milé rádio, zahrajte prosím Stín katedrál pro Mariana Pirkla k 89. narozeninám a pro Janu a Petra Konvalinkovi k 81. narozeninám. Zdraví přejí Neveklovi.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich písničkových pozdravů, tentokrát od Dáši. A Dáša píše, že by přece jenom chtěla slyšet to aprílové počasí od Jiřího Vondráčka, které jsem nakonec nezahrál, protože Goťák prostě dostal přednost.

Aprílové počasí a Jiří Vondráček, 4 minuty před 6:15, další písničkový pozdrav, tentokrát zase jeden z těch, co se nevešli dopoledne. Píšete, krásný den, prosím o písničku pro tu paní, které bylo v poledne smutno, když nemůžeš, tak přidej, zakřič prostě z plných plic. Ano, přesně tak, Zdeno. Zdravíme do Lanškrouna.

0: Svita vyslaví 770. narozeniny.
1: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
0: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
1: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
0: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
1: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
0: Těší se na vás Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A tak a další z vašich písničkových pozdravů. Tentokrát Lukáš se ozval z kamionu, že frčí do Belgie a že by na tu cestu, než opustí Českou republiku, rád něco od Scatmana Johna. Tak tady je Scatmanův svět.
2: Scatman's World.

Že ucítil vůni peněz v 90-kovém diskotékovém showbiznisu a tak se jal natočit pár diskotékovek a všechny byly úspěšné, tak proč ne? Scatman's World byla jedna z nich, tak v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice vám, kteří někam cestujete, přejeme šťastnou cestu. No a z dnešních písniček je to vlastně vše 8 minut před 6. Čeká nás nedělní vlna z Pardubic, seriál Křižovatky, stěhování do zahraničí a Milena Vápeníková a Jan Vamberský končí. Ano, přátelé, je to tak. To je vše. No ale ne, zandejte pěkně to šampaňské na oslavu zpátky do lednice. Zas to tak rychle se mě nezbavíte. Ve čtvrtek jsem zase zpět a budu se těšit ve 12.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Od tohoto týdne je průjezdná první část nového obchvatu Sezemic na Pardubicku. V Lukavici na Chrudimsku zaznamenali další propady starých důlních šachet. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. A zítra bude oblačno až zataženo, výjimečně déšť a teploty do 25 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásnou slunnou neděli s Pardubicku.

0: Řidiči od tohoto týdne projedou po první části rozestavěného obchvatu Sezemic na Pardubicku. Otevřený je úsek od kruhového objezdu u Spojila až po mimoúrovňovou křižovatku u Černé Zabory. Nová silnice ve směru z Pardubic na dálnici D35 tak zatím uleví jenom obci Počápelské Chalupy. Transitní dopravu ze Sezemic odvede až po dostavbě celého úseku letos na podzim, říká mluvčí ŘSD Petra Drekulová.
1: V současné chvíli na zbylé části obchvatu, tedy na necelých 5 kilometrech, probíhají stavební práce na konstrukčních vrstvách vozovky, dokončují se mosty a práce pokračují tak, abychom mohli stavbu zprovoznit na přelomu října listopadu.
0: V Lukavici na Chrudimsku zaznamenali další propady starých důlních šachet. Obec kvůli tomu musela přerušit práce na kanalizaci. Několik staletí se v Lukavici těžil pyrit. Provoz dolu byl zastavený na konci 19. století. Vzniklé kapsy bude nutné zabezpečit. Obec jedná o sanaci se státem. Svitavy dostali od Ministerstva práce a sociálních věcí přes 500 000 na projekt Obec přátelská rodině a seniorům. Dotace přispěje na akce spojené s podporou aktivit starších lidí a na mezigenerační spolupráci. Vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
2: Ta bude využita na prorodinné a proseniorské aktivity, například na workshopy digitálního umění, na zážitkové tvoření, na přednášky zaměřené na zdravý životní styl seniorů nebo také na cvičení pro podporu paměti a soustředění či různé mezigenerační aktivity.
0: Stěžery na Hradecku otevřeli novou, asi 1,5 km dlouhou cyklostezku do Hradce Králové. Trasa vede z okraje obce přes dálnici D11 až k odbočce do spojovací ulice ve Svobodných dvorech. Cyklisté i chodci se tak vyhnou frekventované silnici. Příprava stavby trvala kvůli výkupu pozemků od víc než stovky majitelů 15 let. Samotná stavba pak 3 měsíce. Z celkových 11 milionů zaplatí obec 1,5 milionu. Zbytek pokryjí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a přispěl taky Královéhradecký kraj a město Hradec Králové. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních 2 týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů, litr nafty skoro 640 korun, někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinerie příliš vysoké marže.
3: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně 2 velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet. Sport.
0: Cyklista Matias Vacek ovládl Zelemem Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. Druhého Němce Maxe Walscheida, svého kolegu z týmu Lidl Trek, porazil o 33 sekund. Počasí. Noc bude chladná, polojasná až jasná, k ránu bude přibývat oblačnosti. Noční teploty 10 až 7 stupňů, teploty na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra tedy v pondělí nás čeká velká oblačnost, bude až zataženo, výjimečně možnost slabého deště, večer bude ještě oblačnost ubývat. Teploty 22 až 25 stupňů, nejvyšší teploty na horách, v pondělí 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak slabý až mírně klesne a bio 1. To bude mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jak už víte z našeho vysílání, v Nasavrkách je pouť, platí tam dopravní omezení, platí zákaz parkování na náměstí, mimo centrum jsou dočasně přemístěné také autobusové zastávky. To vše až do dnešní půlnoci.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezký den. Na nedělní vlně z Pardubic vás vítá Milena Vápeníková. Vracíme se k sérii s názvem Křižovatky. Uslyšíte příběhy lidí, které na pomyslnou křižovatku přivedl sám život. Tentokrát to bude například vyplavený dům, stěhování s celou rodinou, včetně malých dětí do zahraničí, nebo zdravotní komplikace. Na své cestě tito lidé řešili spoustu překážek, překonali je a svůj příběh se teď rozhodli sdílet. Možná proto, aby ostatním připomněli, že život nemusí jít vždy úplně podle plánu.
6: Velká změna v životě pro celou rodinu.
5: Mluví Jiřina Suchacká.
6: Manžel dostal nabídku pracovat na 3 roky v zahraničí a už z dřívěka jsme věděli, že tohle může přijít a že bychom to celkově jako rodina uvítali i kvůli dětem, tak jsme se rozhodli, že prostě pojedeme s ním. Děti na 3 roky změní školu a se mnou se s tím spojilo to, že teda budu muset na 3 roky odejít ze zaměstnání a rozhodli jsme se, že to prostě tak uděláme. Stejně bylo rozhodování složitý. Sice jsme to čekali, ale je to vždycky jenom pro určitý vybraný počet lidí, tahle ta nabídka. Nikdy nevíte, kdy to přijde. Ve skutečnosti máme si 8 let od sebe 3 děti postupně, takže ta nejstarší už se jako prala s pubertou nebo pere s pubertou. Prostřední se jako zrovna formovala jako spoustu přátel, že jo, ve škole. Nejmladšímu synovi to asi jako je víceméně jedno, ale zase ze školky jsme věděli, že bude muset nastoupit do 1. třídy, takže taky takový složitější období. Věděli jsme, že primárně chceme, ale že to nebude jednoduchý. Pro určitě bylo, že se děti naučí další cizí jazyk a že celkově se naučí, že během života prostě nastávají změny a já nevím, výzvy, kterým je potřeba čelit a že se naučí prostě přizpůsobovat jinému prostředí, jiným lidem, změnám. Tyhle věci hrály největší vliv na to, jako proč jsme chtěli jet. No a proti samozřejmě těm dětem se to těžko vysvětluje. Oni neocení v tomhle věku, že my dva dospělí víme, že to prostě bude v budoucnu jako benefit pro ně, že tohle absolvovali. Ty děti teď vidí, že přijdou na 3 roky o kamarády, že budou muset změnit školy, že budou mezi úplně cizíma lidma a protože jsme šli do Německa, tak že budou na začátku fungovat v jazyce, který vůbec neznají, protože se všichni učí nebo seznamovali nejvíc angličtinou a tohle bylo asi nejtěžší jim vysvětlit. Přesvědčit je, že si stojíme za tím, že to pro ně bude ve finále výhoda v tom životě. Prostřední dítě, ta druhá dcera, ta vůbec jako nechtěla. Tam jsme museli vysvětlovat, že tatínek tam půjde a že je teda varianta, že buď 3 roky tatínek bude dojíždět každý víkend a v podstatě ho neuvidíme, nebo půjdeme všichni jako rodina, že nám to přijde lepší. Takže jsme odjížděli, že ty děti vlastně nebyly přesvědčený, že to je super, ale ta nejstarší to přijala dobře, ta prostřední hůř. Malýmu to bylo tak nějak jedno, no ale v průběhu těch 1. měsíců se to dost měnilo. Ta nejstarší dcera začala nejvíc pocitovat, že to asi nebylo ono jako z její strany a naopak ta druhá, ta si zase velmi rychle zvykla a našla si možná rychleji nový přátelé. Prostě se to měnilo na začátku a mění se to i teď, už jsme tady 2. rokem a jsou takový výkyvy, no. Když se něco nedaří ve škole nebo tady s kamarádama nebo i na dálku v Česku s kamarádama, tak to ty děti nesou hůř a mají pocit, že to je špatně, že jsou tady, ale pak na nich vidíte, že když jsou zase tady v pohodě a s kamarádama, takže si to sice neuvědomí, neřeknou to nahlas, ale že jsou tady spokojení. No. Já jsem si představovala, že to bude těžký a že to zvládneme a to se děje. Známe třeba rodinu, která musela se tady po roce odstěhovat zpátky jako ta maminka s dětma, že to prostě nefungovalo celkově. Byla jsem překvapená ze spousty věcí v tom smyslu, že člověk má nějakou představu, nějaký asi stereotypy v hlavě nebo předsudky, nebo já nevím, že na západ od nás je všechno vyspělejší a teď vy tady narážíte na takové jako věci, které vás překvapí, že v Německu vám chodí mnohem víc dopisů a že neumí používat lidi e-mail a když chcete třeba zařídit účet v bance, tak já už to udělám v Česku z mobilu a tady přijdete na pobočku a oni vám řeknou ano, zařídíme vám účet za 3 týdny, uděláme kvůli tomu schůzku. A vy jim řeknete, ale já potřebuju účet teď, abych pro vás, pro Němce měl účet, z kterého mi budou odcházet platby na elektřinu a plyn a zálohy na vodu a oni vám řeknou ano, za 3 týdny vám domluvíme schůzku. Jo, a jste z toho jako překvapený, tak vám chodí dopisy každému dítěti zvlášť. Nikdy v životě mi nepřišlo třeba 8 dopisů najednou až tady v Německu. Se školstvím jsem sem šla naprosto v klidu, že to bude podobný jako u nás, akorát, že bude problém naučit se ten jazyk. Ale že tady budeme bojovat trošku i s těma učitelama, s tím jejich přístupem. Němci mají opravdu jako spoustu pravidel a rádi je dodržujou. I ve věcech, kde to třeba někdy z našeho pohledu nedává úplně smysl, tak s tím se potýkáme.
7: Povinná školní docházka v Německu začíná stejně jako u nás v 6 letech. Základní škola, Grundschule, ale trvá pouze 4 roky. Pak už se němečtí žáci rozdělují podle studijního zaměření a předpokladů. Mohou pokračovat na gymnázium, které je určeno především pro akademicky zaměřené studenty a vede k maturitě, nebo na další typy škol, jejichž nabídka se mírně liší v jednotlivých spolkových zemích. Ve srovnání s Českem je tedy největší rozdíl v poměrně brzkém jiném rozdělení žáků podle studijní dráhy.
6: Děti v Česku chodí do školy, kde si myslím, že paní ředitelka to vede cestou toho moderního přístupu ve smyslu, že na prvním místě je komunikace dítě, rodič, učitel a že je to spolupráce těchto tří věcí. A tady v Německu, jak v té školce, tak na základní škole, tak i na gymnáziu, kde už jsme si teda všechno zkoušeli, se chovají spíš tak, že my tady máme to dítě a teď je naše a vy rodiče nám do toho nekecejte. A to je taková věc, kterou se jako těžko já vyrovnávám. Já si myslím, že ten, kdo někam vycestovává, tak se má primárně přizpůsobovat tomu prostředí, kam cestuje a ne si jako prosazovat svou. Ale když máte pocit, že je ubližováno vašemu dítěti, tak se to jako těžko balancuje. Já si prostě pořád myslím, že i když jsou nějaký problémy, tak že jsou jako takový, který se dají překonat a který ve finále nás všechny jako rodinu posílí, dětem dají nové zkušenosti. Co bych možná udělala jinak, že bych se dřív probrala s tou němčinou, že bych jako děti víc zakroužkovala před odjezdem, aby měli trošku základ němčiny. Na druhou stranu, to, co se tady naučili za měsíc, dva, by v Česku se učili rok, takže ono se moc nahnat jako nedalo.
7: 3 roky života v cizí zemi jsou z hlediska osvojení daného jazyka výrazně efektivnější než 3 roky školní výuky 2x týdně, obzvlášť pro děti. Ty slyší jazyk při cestě do školy, v obchodě, na hřišti, v televizi, od spolužáků i učitelů a postupně ho začnou používat v reálných situacích. Jazyk se tak neučí jen jako školní předmět, ale jako prostředek každodenní komunikace. Rozdíl je především v tom, že pobyt v domorodém prostředí poskytuje množství poslechu, okamžitou potřebu reagovat a průběžné opakování, což běžná školní výuka jen těžko dokáže nahradit.
6: Určitě bych do toho šla znova. Manžel má velkou zkušenost do té svojí pracovní kariéry. Já jsem teda přerušila svoji práci, ale velmi mi to prospělo v tom osobním životě nebo v tom osobním rozvoji. Pracuji prostě jako na sobě a dělám věci, na které bych jinak neměla čas. Trávíme spolu víc času tím, že i nechodím do práce, děti tu mají vlastně kratší školu a máme po těch odpoledních a víkendech víc času na sebe. A dětem jsem říkala, no těm si prostě myslím, že to celkově prospěje, takže určitě bych znova do toho šla.
8: Není ve hře to, že by se to prodloužilo, nebo že byste tady třeba chtěli se usadit na pořád?
6: Tak to zase určitě ne. Opravdu to mám. A myslím si, že manžel je na tom stejně. Jednak pracovně to je tak, že to je velmi málo pravděpodobný a v podstatě to nastat nemůže, že bychom tady zůstali delší dobu. Co se může teoreticky stát, že za čas se tahle nabídka může opakovat, ale to asi budeme řešit až za čas, protože zase ty děti odrostou a pokud bychom sem šli nebo někam jinam, tak ne třeba se všema třema dětma, že jo? A dobrá zkušenost, já opravdu jsem ráda, že jsme tady, ale trvale bych tady žít nechtěla. No. Já jsem ráda doma, ráda v Česku. A byť jsme cestovali i v rámci, nebo stěhovali jsme se několikrát už s manželem i s dětma v rámci České republiky, tak prostě je to doma.
8: Začínáte přemýšlet, jak to bude, potom nebude zase změna vlastně zpátky taky těžká?
6: Myslím si, že ano, že to bude jako zase náraz, ale s tím jsme taky počítali, že jo, člověk se musí vrátit. Pro děti bude určitě těžký dohnat trošku školu. Protože tady mají na tom gymnáziu, kde jsou teď už obě dcery, tak mají výborný program pro cizince v tom smyslu, že učí němčinu, ale ta výuka němčiny se překrývá s běžnými předměty ve škole, takže začali jako pokulhávat v té klasické výuce, to, co by měli i v Česku. Zároveň teda se učíme na přezkušování v České republice, tam se přezkušuje z češtiny, vlastivědy, zeměpisu a dějepisu, takže ne všechny předměty. Takže děti budou umět německy, ale budou muset prostě chvilku dohánět, srovnat se trošku na tu úroveň spolužáků v těch dalších předmětech. Takže tohle určitě bude těžký, zároveň trošku se bojím i těch vztahů, že rozvázali nějaký vazby z dřívějška, že jo, a budou se dělat nový. Pro mě to taky bude změna, já ještě nevím, na jakou pozici v práci nastoupím. Takže já budu mít velmi pravděpodobně i třeba jinou práci. Bude to náraz a já doufám, že se to třeba během 2-3 měsíců zase jako srovná a za půl roku už to bude tam, kde to bylo, než jsme jeli. No. Já se víc snažím, ale ordinuju si to jako schválně sama sobě, abych se z toho nezbláznila, tak já se spíš snažím řešit teď a tady. Dřív jsem byla já ten plánovač a teď vidím u manžela, že ten je víc jako plánuju, jak to teda uděláme až se vrátíme, ale metr nikdo nestříháme, možná kromě ty nejstarší dcery, ta už se teď hodně těší domů, tak ta teď skončila 9. třídu, takže už řeší takový jaký životní křižovatky taky, ale jinak to je opravdu, tak teď jsme ještě rok tady a takhle to je. Já se občas zasním, že tady se mi líbí zahrada hned u lesa, ale jinak celkově se těším na tu svoji zahradu domů, ale vlastně mě to jako netrápí, že ještě rok tady, nebo naopak, že bych strašně jako nechtěla pryč, zpátky domů, to vůbec. Ano, točí se to hlavně kolem dětí, ale já se zase snažím opravdu mnohem víc než dřív, tím, že nechodím do té práce a mám minimálně to dopoledne volný, tak si naplánovat tak, abych k tomu nákupu a vaření ještě stihla cvičení nebo se projít, vydýchat, číst si. Já jsem třeba nečetla v podstatě vůbec a tady už jsem přečetla, asi píšu takový deníček, co jsem dostala od kamarádky čtenářské, takže vím, že jsem přečetla přes 50 knížek a věnuju se sobě jako mnohem, mnohem víc a já jsem tady asi nejspokojenější. Nikdy jsem si nemyslela, že bych dokázala být žena v domácnosti, což teď vlastně jsem. A vím, že se mi to jako hodně měnilo, tady ta představa. Ale teďkom vlastně před odjezdem se to i sešlo s tím, že já jsem zřejmě tak trošku vyhořela pracovně a jsme spolu s manželem, teď to bude 21 let, tak jsme měli i takovou menší manželskou krizi a teď se to jako nakupilo, že my jsme měli trošku problémy, v práci jsem úplně nebyla spokojená a do toho přišlo, že bychom mohli vycestovat. Takže jsme to pojali jako takovou cestu, jak manželství dát dohromady, jak srovnat moje vyhoření v práci s tím, abych se zase jako otřepala. Já se jako fakt nenudím. Jako některý lidi si to nedokážou představit, ale tak jsem si zaplnila ten čas, že stejně zase jako dřív nevím, co dřív. A mám načatých spoustu jako věcí a spoustu plánů v hlavě a už vím, že je nestihnu a dodělávám fotoknihy, což mě strašně baví. A říkám, začala jsem číst, procházky, jenom to jako jít se projít v klidu v lese jsem dřív jako neznala a zjistila jsem, že mi to strašně pomáhá na uklidnění. A tolik sportu, co tady na sportu, v podstatě každý den, to jsem taky dřív nemohla. Já to teda vidím tak, že to je zásadní životní křižovatka. Jak jsem teď říkala, jak se to sešlo v kombinaci s tou prací a s tou manželskou krizí a s tím, že já jsem vlastně tady zjistila, že opravdu jsem sebe upozaďovala. Myslím si ale, že to má jako 90% matek, že jak se narodí ty děti, tak aniž byste si to jako uvědomili ve většině případů, aniž byste se cítili nespokojený, to je na tom takový jako záludný, tak prostě se začnete upozaďovat a jedete jako primárně program podle toho, jak to vlastně potřebuje to dítě nebo ta rodina celá. A tady zase začínám jako hledat trošku sebe a já si opravdu myslím, že to je veliká životní křižovatka v tomhle smyslu, minimálně pro mě a celkově pro tu rodinu určitě taky. Do toho se jako míchá takový to, že už vám bylo teda 40 a s tím se pojí zase spousta dalších obecně známých změn. A pro ty děti, tam si myslím, že oni ještě zažijou v tom životě spoustu jiných velkých životních křižovatek, ale myslím si, že tohle fakt nezapomenou a že jim to pomůže. Byť teď třeba se mnou ta puberťačka nesouhlasí, tak já jsem viděla jako praktický příklady. Jo. My si zakládáme na to mimo jiné, že nejsme rasisti. A dcera třeba povídala už, jaký má kamarádky. Až když jsem je viděla, tak jsem si uvědomila jako mezi řádky, jak je to v pořádku, že ona za celou dobu neměla potřebu mi říct, že jedna holčina je strašně tlustá, jedna holčina je černoška, vůbec jako neřeší barvu pleti, nehodnotí, jak to vypadá, že si myslím, že ty děti to jako, aniž by si to uvědomili, vede k tomu, že se snaží brát každého člověka takový, jaký je a nesoudit a že to je hezký. My jsme sice v Německu, ale tady je velké množství dalších národností, takže i v jejich třídě je třeba třetina jiných národností než Němců. A nikdo neřeší, jako kdo je z který země, minimálně ty děti jako fakt ne. A baví se všichni se všema. A to si myslím, že je jako do budoucna taky jako velká výhoda pro ně v té komunikaci s dalšíma lidma a ve tvoření vztahu.
5: Těmito slovy uzavírá vyprávění o stěhování celé rodiny do zahraničí Jiřina Suchacká. Pořad připravila a naslyšenou se těší Milena.

0: Světa vyslaví 770. narozeniny.
1: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
0: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
1: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Oswalda Otendorfera.
0: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
1: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
0: Těší se na vás Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes neděli vzpomínkovou na kamaráda i rodinného přítele Víťu Marka. S nímž jsme se bohužel naposledy rozloučili počátkem tohoto týdne. V pohádkách se říká, že nadání a výjimečné vlastnosti každého, kdo vyčnívá z šedého davu, přinášejí zpravidla tři kolem kolébky schromážděné sudičky. To u Víti zdaleka neplatilo. U jeho kolébky se musel sudiček tísnit celý zástup. Nejblíž samozřejmě stála ta muzikantská a ta nadělovala plnými hrstmi. Vždyť kolik je muzikantů, kteří dokázali jako on bravurně zvládnout trubku, pozoun, kazů, kytaru, banjo a další nástroje, do nich se dalo mistrně fouknout nebo nechat rozeznít jejich struny. Tenhle kumšt Víťa prokazoval přes 50 let v banjo bandu Ivana Mládka, který na rozloučenou o něm řekl: zemřel velikán české jazzové scény, náš bezkonkurenčně nejlepší dixielandový trumpetista a swingový kytarista Vítězslav Marek. Měl jsem životní štěstí a získal ho už v mládí ke stálé spolupráci na realizaci někdy až drzých hudebních projektů, které hlavně jeho zásluhou měly vždycky punc staré klasické newyorkské muziky. Té, ze které jsme oba vzešli a do které jsme se před 65 lety zamilovali. Jestli něco nad plán hudebně zkrášlovalo zábavné písničky našeho banjo bandu, tak to byla jeho stylová, trumpetová i kytarová bravutní sóla. Hned vedle sudičky hudební stála u kolébky muza výtvarná. Přítomná ve Víťových skicách, obrazech a příležitostné sochařině, a hned za ní ta literární, která ho obdařila schopností vyjadřovat se trefně a vtipně slovem i písmem. A samozřejmě nemůžu zapomenout na bíle oblečenou sudičku tenisovou, která mu dala do vínku svižný a elegantní backhand. Tolik Ivan Mládek. I já měla na Víťu životní kliku. Po jeho jazzových prvních krocích v tradicionál jazz studiu Pavla Smetáčka jsem na desítkách podií uváděla Mládku v banjo band a slovem provázela dlouhou řadu hudebních vystoupení, na nichž jako univerzální uznávaný hráč nemohl chybět, stejně jako u každých mých i manželových nulou končících narozenin protancovaných na vltavském parníku, v zapůjčené slavnostně vyzdobené tramvaji, u bazénu pod Sežskou přehradou, vysoko v Krkonoších v Bojanovské hospodě nebo při památném prvním porevolučním výletu k moři na francouzském jihu, během kterého večery při muzice střídali rozmařilé sedánky ve venkovském hostinci, kde hrál s kamarády mariáš natolik náruživě, že za námi ostatními manželkami přiběhla jeho žena Markéta a rozrušeně na nás volala: holky, pojďte se kouknout, oni tam hrajou karty o franky a pijou jak za český. Díky svému muzikantskému kumštu se Vítě už v dobách předrevolučních podíval do samotné kolébky jazzu amerického New Orleansu a léta vystupoval na řadě zahraničních i domácích jazzových festivalů. Není divu, že jeho maminka byla na svého syna náležitě pyšná a ráda se pochlubila tím, že má syna, který chodí do práce ve smokingu. Ráda vzpomínám na letní výjezdy do Písku, kde po ranním odpočinku na místní prvorepublikové plovárně na břehu Otavy a odpoledním tenisu hrával po večerech se swingovou kapelou v hotelu Otava, kterému tenkrát nikdo neřekl jinak než kanál. Jak dobře se tam hodovalo a po tanci poctivě dodržoval pitný režim. Když jsme se před 27 lety na Davidském hřbitově loučili s naším kamarádem a Víťovým spoluhráčem, otřel mlčky náhubek trubky, uložil ji do pouzdra a po pár krocích se zastavil u velkého náhrobku z černého mramoru. Byla na něm zlatým písmem vyvedena tři slova: dopili jsme, půdem, které Víťa doprovodil stručným konstatováním: vidíš, jak je ten život vlastně jednoduchý. A pokud přišla chvíle, kdy život náhodou takový nebyl, měl na ní originální recept. Seznámil nás s ním při jedné návštěvě římovského panství, na kterém bylo od jeho navrácení původním majitelům práce jak na kostele. Jak se rychle ukázalo, šlo o recept typicky mužský a pro Víťu příslovečně jednoduchý. Říkal mu, prkínko by se mělo. Kdykoliv se totiž objevila naléhavá potřeba neodkladných prací, co jich jen na vráceném léty zanedbávaném zámeckém stavení bylo, a z jeho okolí zazněla naléhavá věta, mělo by se vymalovat, zasklít, opravit, nalakovat nebo vydláždit, vytáhl Víťa prkínko by se mělo a jel se do něj malým kladívkem zarputile zatloukat hřebíčky se slovy nemůžu, nemám čas, nevidíte, co mám teď práce? Milý Víťo, do tvého prkínka už bohužel žádný hřebíček nepřibyde. A já vím, že jedno by se rozhodně dělat nemělo. Nemělo by se odcházet předčasně a nečekaně. Když už k tomu došlo, dívám se k tobě nahoru a z celého srdce ti děkuju za všechno, co jsi pro nás, přátele, kamarády, nadšené fanoušky a rodinu za svůj nejen muzikantský život udělal. Bylo to krásné a nikdy toho nebylo dost. Tvoje i vaše Marie Tomsová. Sní.

Pohádkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice, písničky...

0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.
1: Vaše dcera často nakupuje na internetu oblečení a chodí za vámi se zajímavými slovy ze světa e-shopů.
2: Tak, on tohle to není vlastně e-shop, ale ona se snaží v rámci nekonzumu nakupovat oblečení na takové burze internetové. Takže tam ty popisy oblečení vlastně vytvářejí ti lidé, kteří to oblečení mají a nosí a nejsou to žádní odborníci.
1: Vím, že jednou tam nakupovala ňuchňavý svetr, ten už jsme probírali v Hezky česky. Co tam má dál?
2: No nejnověji přišla s fuflíkatou mikinou.
1: Co je fuflík?
2: Fuflík je významově, je to žmolek. Ono to jde taky úplně mimo mě mimochodem, ale hrozně se řeší, jestli na oblečení jsou žmolky. Žmolek je hezké slovo a ještě hezčí je asi ten fuflík. A já jsem zjistila, že to je skutečně jakoby tradiční nářeční slovo, doložené určitě někde na Novopatsku a i jinde. A používalo se vždycky v tom významu samozřejmě. Dříve se neřešily žmolky na oblečení, ale když byl nějaký chuchvaleček, chomáček.
1: Nebo taky chuchel.
2: Tak. Chuchel. A to už je zajímavé, že ve slovníku se píše, že chuchel, což je velký chumáč tedy, vznikl skřížením slov chumel a chuchval. Takže jsem se vydala zjišťovat ještě, co je chumel a chuchval, když už jsme měli chuchel hotový. No a ten chumel, tam je to zajímavé, protože přijde o expresivní, tedy jaksi citově zabarvenou obměnu slova chomol.
1: No a to je slov, to je chuchvalců.
2: Vždycky je tam to ch, což znamená jistou zvukomalebnost evidentně. No a ten chomol zase prý vznikl ze slova chomolot a to je zase taková zvukomalebná varianta spojení kolomotat. Když se něco kolomotalo, tak se to zkrátka motalo dokola. A ten chomol, to byl větrný vír, takže tam skutečně je zachovaný pořád ten původní význam toho točení se dokola. A ještě rychle ten chuchval, abychom to vyčerpali všechno. Tam buď přijde o obměnu chuchele, anebo o vliv slovenštiny, kde mají sloveso krkvať, chrchvať, když se něco zmačká.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nová internetová mapa ukazuje, kam v Pardubicích odevzdat nepotřebné oblečení. Stovky německých turistů teď přijíždí do Krkonoš na podzimní dovolenou. Česká vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. A zítra bude oblačno až zataženo, na horách výjimečně slabý déšť a teploty vystoupí k 25 stupňům Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásný podvečer z Pardubic. Lidé v Pardubicích a okolí můžou využít novou internetovou mapu míst, kam odevzdat nepotřebné oblečení a další textil. Portál Obleč Pardubice ukazuje, kde je možné oblečení darovat k dalšímu využití anebo odevzdat k recyklaci. Mapa zahrnuje taky second handy, charitativní organizace a sběrná místa.
2: Podle průzkumu využívá textilní kontejnery 64% obyvatel Pardubického kraje. 13% lidí naopak vyhazuje nepotřebné oblečení do směsného odpadu.

0: odpadu. V Pardubicích je teď více než 40 kontejnerů na textil a postupně mají přibývat další. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělích při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo ministerstvo. Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky německých turistů na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku, popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
2: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
1: Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Z toho Německo obvinilo právě Moskvu, tak to odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
3: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
1: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků.
4: Počasí.
1: Před námi je chladná noc, polojasná až jasná, noční teploty klesnou k 10 až 7 stupňům, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra velká oblačnost až zataženo, hlavně na horách možnost slabého deště. Večer bude oblačnosti ubývat. Denní maxima zítra 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové, podmínky mírně nepříznivé, tlak slabý až mírně klesne a bio zítra 1. To bude stejně jako dnes mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Na Saverkách omezení kvůli pouti až do půlnoci.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk. Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak zaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, teda opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šli, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Že si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v téhleté chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: lidském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Krnovská synagoga má zpět svou Tóru. Začne židovský nový rok a Vysokou synagogu v Brně připomíná nový poeziomat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Jaké je fajné léto po židovsku? O tom se mohou přesvědčit návštěvníci už 6. ročníku stejnojmenného festivalu židovské kultury, který se koná od 2. do 9. září v synagoze v Krnově. Kromě tradičního programu, jako jsou přednášky, koncerty, filmové projekce nebo výstavy, letos Krnovská synagoga přivítala novou Tóru. Na podrobnosti se zeptáme organizátora festivalu Roberta Dvořáka. Dobrý večer. Ve čtvrtek se do Krnovské synagogy slavnostně vrátil svitek Tóry. Jaký je jeho osud?
2: Osud svitku bude takový, že v podstatě byl u nás na židovské obci v Ostravě uložený několik let. Nevyužívali jsme ho a naskytla se nám možnost využívat Krnovskou synagogu, která byla jakousi kulturní památkou, a tím, že tento svitek jsme jakoby navrátili synagoze, uložili jsme ho zpět do Aron HaKodesh, tak synagoga dostala zpět své srdce a je plnohodnotnou synagogou, která se dá po náboženské stránce využívat a máme v úmyslu ji využívat.
1: A ten svitek má nějakou historii, nebo původně patřil do té Krnovské synagogy, nebo jak se k vám dostal?
2: Není to svitek Krnovské synagogy, je to svitek z jedné z ostravských synagog a je to jeden ze 3 svitků, které jsme měli u nás uloženy na obci.
1: Jak vypadalo to navracení svitku Tóry do synagogy? Jak ta slavnost probíhala?
2: Je to překrásná ceremonie, ještě teď jsem plný zážitku. Probíhá to tak, že první jsou modlitby na přivítání svitku, pak jsem vlastně já jako předseda židovské obce Ostrava vnesl svitek za doprovodu našich přeživších holokaustu a přidali jsme jej rabínům. Rabíni udělali celou tu liturgickou část, předávala se významným hostům a rabínům, kteří jsou buď z Beit Dinu, nebo přiletěli k této příležitosti z Izraele. A pak byl za zvuku šofáru uložen do schrány na Bíně a stal se součástí synagogy.
1: Židovských festivalů v Česku je více. Před pár dny skončil třeba Štetlfest. Je ten váš festival Fajné léto po židovsku něčím jiný?
2: Je trošku jiný, protože my jsme se součástí vnesení Tóry do Krnovské synagogy bylo i přistoupení židovské obce Ostrava k reformnímu směru judaismu. Podepsali jsme memorandum s Světovou unii progresivního judaismu a Evropskou unii progresivního judaismu a podepsali jsme memorandum s středoevropským Beit Dinem, to je rabínský soud, pod který budeme podle tohoto memoranda spadat, tak je v duchu reformního judaismu. To znamená, že ctíme tradice judaismu, ale jsme jaksi otevřenější pro moderní dobu. Takže u nás se konají různé workshopy pro děti, včetně bohoslužeb. Máme to tak jakoby multifunkčně udělané, že dospělí můžou poslouchat přednášky různé o judaismu, o hebrejském písmě a děti mezi tím můžou na zahradě synagogy trávit na workshopech a na hrách různé aktivity.
1: Říká organizátor Festivalu židovské kultury v Krnovské synagoze Robert Dvořák. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám děkuji. Naschledanou.
1: Pátek 11. září večer letos začíná židovský nový rok Rosh Hashana. Souzní s ním biblický verš Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka. Slyšíme ho v podání rabína Šlomo Karlebacha.

0: Nový rok 5787 začíná podle židovského kalendáře s počátkem měsíce Tišri. Provází ho i modlitba Otče náš, králi náš. Hovoří o ní Leo Pavlát.
1: Modlitba Otče náš, králi náš, hebrejsky Avinu Malkenu, jeden z vrcholů novoroční bohoslužby, patří k nejpůsobivějším textům židovské liturgie. Netvoří dlouhá básnická skladba, jen sled krátkých prozeb, z níž každá začíná stejně naléhavým oslovením. Obě mají biblické kořeny. Prorok Izajáš volá k Bohu: ty jsi přece náš otec. A na jiném místě říká: Hospodin je náš král. První dochované spojení obou těchto oslovení přináší babylonský Talmud v příběhu o ničivém suchu. Jeden z význačných učenců, rabi Eliezer ben Hyrkanos, tehdy pronesl snažnou modlitbu za déšť se 24 požehnáními. Avšak nebe zůstalo zavřené. Po něm se začal modlit jeho žák rabi Akiva ben Josef, později jedna z nejvýznamnějších osobností rabínského judaismu. Otče náš, králi náš, nemáme jiného krále než tebe. Otče náš, králi náš, pro sebe samého se nad námi slituj. A podle talmudského vyprávění začalo pršet. Talmud však odmítá závěr, že Akivova modlitba byla vyslyšena proto, že byl větší než jeho učitel. Vysvětluje, že Akiva, na rozdíl od rabiho Eliezera, dokázal přejít osobní křivdu a netrvat na zadosti učinění. Prosba o boží milosrdenství v modlitbě Avinu Malkenu tak v podtextu oslovuje ještě jinak. Může snad o schovývavost žádat ten, kdo ji sám neprojevuje? Z Akivových dvou prozeb vyrostla během staletí rozsáhlejší litanie, v níž se počet i pořadí veršů v jednotlivých modlitebních tradicích liší. Rytmické opakování slov Otče náš, králi náš, však větám neměně propůjčuje výjimečné napětí a naléhavost. Bůh je člověku blízký jako otec, od něhož dítě očekává soucit, a současně svrchovaný jako král, jehož soud a zákon zavazují. Ten, kdo se modlí, se znovu a znovu vrací k jedinému, o co se může v životě opřít. Prosby se týkají odpuštění a návratu k Bohu, ale také zdraví, obživy, bezpečí, ochrany před násilím, budoucnosti dětí a přijetí modlitby. Otče náš, králi náš, zhřešili jsme před tvou tváří, začíná litanie, která v posledním verši vrcholí naprostou odevzdaností. Otče náš, králi náš, smiluj se a odpověz nám, a když se nemůžeme vykázat skutky, prokaž nám dobrodění a lásku a spas nás. O židovském novém roce židé v Avinu Malkenu prosí i o zapsání do knihy dobrého života a stejná prosba provází tuto modlitbu během 10 dnů pokání, které novým rokem Rosh Hashana začínají a vrcholí dnem smíření Jom Kippur. V závěrečné bohoslužbě toho dne však už člověk žádá, aby byl v knize dobrého života zapečetěn. Mezi zapsáním a pečetí zůstává čas pro pokání, změnu a odpuštění. A právě v tom spočívá tichá naděje novoroční modlitby Otče náš, králi náš.
0: Modlitbu Avinu Malkenu na archivní nahrávce zpívá pražská skupina Mišpacha.

0: Brno kdysi mělo monumentální velkou synagogu. V březnu 1939 ji vypálili nacisté. Nikdy poté nebyla obnovena, nedočkala se pamětní desky ani památníku. Letos ale na stěně přilehlého domu přibyl tematický mural od známého brněnského umělce Tyma a na místě synagogu nově připomíná také takzvaný poeziomat. Na jeho slavnostním odhalení nechyběla Martina Pouchlá.
1: Právě stojím u černého tubusu a budu motat kličkou.
2: Jeden z kolem jdoucích zkouší, jak černá trubka koukající ze země funguje.
1: Když zmáčknu tlačítko.
3: O vyhnání židů z moravských královských měst v roce 1454
1: začne poezie.
2: Přístroj nabízí skrze páčku a tlačítko celkem 20 nahrávek. Zachycují vzpomínky i fakta spojená se synagogou, ať už hudbu, poezii nebo mluvené slovo. Jedna z nich se věnuje také velké synagoze, která stála v těchto místech tehdy na brněnském předměstí.
4: Plány připravila renomovaná vídeňská kancelář architektů.

0: napravovat křivdy, které se vůči možnosti připomenutí Velké synagogy odehrály za minulého režimu.
1: Tady v roce 1952 měla vzniknout pamětní deska. Dokonce ji židovská obec konzultovala, komunikovala s tehdejším národním výborem, který po pár letech nečinění židovské náboženské obci odpověděl, že mramorová deska, která byla na zamýšlenou pamětní desku zakoupena, byla ukradena neznámým pachatelem a tím to skončilo.
0: Ondřej Kobza, autor ideje poeziomatů ve veřejném prostoru, uvažuje o tom, že artefakt k pamětní desce nemá vlastně příliš daleko.
2: On to je taková vlastně zvuková pamětní deska, že tady vlastně ty lidi snad, doufám, budou moct prožít to místo skrze tu vyvěrající paměť a nějak skrze to slovo, hudbu si to zpřítomní to místo.
0: Ředitelka kulturního centra Štetl Eva Jildizová připomíná, že nyní je poeziomat provizorně umístěný na staveništi v místě někdejší synagogy a bude po prostoru drobně putovat.
3: Pak se přemístí na roh ulice od listopadu a pak v budoucnu, až tady jednou bude stát ten bytový dům a bude tady už stabilní památní místo pro tu synagogu, tak se přemístí k tomu památníku.
0: Nejedná se o první brněnský poeziomat. Další stojí v otevřené zahradě u brněnské Kásnice nebo na Kraví hoře. Toto je nicméně první poeziomat zaměřený na židovskou tématiku. Práce na textech pro poeziomat dala vzniknout také literárnímu almanachu Nenacházím žádné stopy. Obojí je součástí letošního celoročního projektu Velká synagoga ožívá.
4: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Židovští podnikatelé v New Yorku vytvořili za pomocí umělé inteligence nástroje, které umožňují nahlásit antisemitské incidenty a reagovat na ně. Projekt má též usnadnit kontakt s volenými představiteli a posílit spolupráci mezi židovskými organizacemi. Federace židovských obcí v České republice zpřístupnila online databázi pomníku a památníku holokaustu u nás. Zájemci na ní najdou informace o více než 600 místech a více než 5500 fotografií. Moravská galerie v Brně vrátila potomkům židovské rodiny Helleru z Hranic na Přerovsku 4 obrazy, o které jejich předkové přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů přesto ve sbírkách galerie zůstanou. Ta 3 od rodiny odkoupila, 4. od ní dostala darem. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Od úterý můžou lidé posílat nominace na cenu křesadlo. Zítra bude oblačno až polojasno a ojedinělé déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Od úterý můžou lidé v Jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po deváté. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
3: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu přesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace,

0: spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
1: Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
2: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech, to nebylo nějak chytlé, no, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchnivelo už. To opravdu, to bylo na hraně životnosti. Sport.
1: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami.
3: Počasí.
1: Počasí na zítra, oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20 a na horách až 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Brna do Prahy se počítejte se zdržením před Šmejkalkou, výrazně se tam ale zkrátilo, brzdí se jen před sjezdem na Sázavu a pomalej ve třech pruzích se jede 20 minut zhruba od 37. kilometru. A silnice číslo 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech to zabere 5 až 10 minut navíc. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
4: Česká 12.
5: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také Pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Adie bodoval před lety v této hitparádě.

uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím, po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adie.

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj Ondřej.
2: Oh, děkuji za pozvání, zdravím tě Martin.
1: Tak kdo je Marián Zima?
2: Marián Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle neděla, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl. Jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhudebnil jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: řekni,
2: v tajemství.
1: Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověče. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radost, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl proto především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat, tenhle, tohle, tamhleta a tak dále, a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotový, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně, jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový single Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit Vymlácený entry.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Ignor Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Guitar.

Minulý týden novinka, dnes místo 9. Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zaspomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Hey Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hej Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou, Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct.

0: mě do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk.

0: Děti jsou taky lidi, Honky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou.
1: Léto.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky. To znamená hit, mezera 12, hit, mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď ale rekapitulace novinek. Melodie, Vojtěch Dyk, hit mezera 12, Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit mezera 11 a třetí novinka Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. 9. místo Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit mezera 9. Osmička Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit mezera 8. 7. místo Hej Lala, Elin, hit mezera 7. Místo 6. 4 tenoři, Massachusetts, hit mezera 6. 5. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 5. 4. Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 4. 3. místo Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit mezera 3. 2. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. 10. vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká dvanáctka se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na 3. místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám, gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká dvanáctka. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
1: Městští zahradníci v Brně nesmí odebírat vodu na zalévání z nového vrtu v parku Lužánky. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Hloubkový vrt v brněnském parku Lužánky stále nesmí zahradníci města používat k zalévání. Zařízení za 1,5 milionu korun dělníci dokončili v první polovině tohoto roku. Veřejná zeleň města Brna ale zatím nezískala povolení k nakládání s podzemními vodami. Firma už potřebné dokumenty opakovaně doplňovala a s magistrátem situaci řeší.
2: V tomto případě podání vykazovalo určité nedostatky a proto bylo řízení přerušeno. Žadatel o vadách ví a snaží se o rychlou nápravu.
3: Potvrzuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Situace je složitá z důvodu ochrany dalších vrtů v lokalitě, jak popisuje ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala.
4: Tento hloubkový kolem 80 metrů vrt je jeden a pak je jich tam 6 do 10 metrů. Jde o to, že chrání ty vrty stávající, aby jsme jim nevzali vodu.
3: Firma by chtěla povolení získat nejpozději do začátku příštího jara. Ušetřila by tak zhruba 3 miliony korun na nákladech za zalévání. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
5: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, že dodláme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od soukeného náměstí, takže v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fiednerova Hanichov.
1: Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg.

0: Štenberg na Benešovsku a potomek významného rodu Štenberků. ČTK jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka českého Štenberku Zuzana Míková. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastázia. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělních dnech při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo o tom ministerstvo.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 se na 170. kilometru ve směru na Olomouc porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu mezi 62. a 59. kilometrem silničáři uklízí vozovku. Pravděpodobně během večera potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Právě začíná pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
2: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede, a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme proto, že tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal, jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šlahačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v Jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladké těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohleto je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
2: Na Olomoucko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavi a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no,
0: se studený
1: nedá. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že jsem ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké jakože bylo, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní linii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť, tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

slavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Policie vyšetřuje případ otravy ryby ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení města Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
3: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
2: Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
4: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 1 rok odnětí svobody.
2: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
2: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablunci 2-1. Mladá Boleslav porazila Blaník Oslava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podle

0: Pavel Teplicím 1-3.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Dolních Voděradech na Kolínsku se na silnici 3. třídy srazila dvě osobní auta. Na Mladoboleslavsku je uzavřená silnice číslo 275 mezi obcemi Horky nad Jezerou a Zelená. Srazila se tam tři osobní auta, na místě je záchranná služba. A v Bubeneckém tunelu v Praze na Troji je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Barrandov. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
2: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano. Jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
3: No kručí pešek, co to povídáš? Co to meneš?
2: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
3: Jak si mě můžeš stát? Jestli jsem se bavil. A přijdu domů, tady tma.
2: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až budu za mikrofonem.
3: Vítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
2: Jsem tady, tak jaký rozruch?
3: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. Jak jsou v těch bílých pláštích.
2: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
3: Ty víš, pendrek!
2: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
3: No to nejsem nikomu pro legraci.
2: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
3: Já se snad zblázním!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To nás táta podáš.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: Ty vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, pak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Hazar Lužiku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulové.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
10: Že?
11: No to je lipnice roční.
10: Tohle? Co krokom jsem si dal ty?
11: Tu máš.
10: Ukáž.
12: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
13: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
14: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
13: Vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
14: Před jakou vrátnicí?
13: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
14: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
13: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny, jen pro náročné.
14: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
13: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
14: No promiňte. Já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
13: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tihle chatrči říkáte vůbec zámeček?
15: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
13: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
15: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
13: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
15: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
13: No, tak já pomalu půjdu, pane.
15: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
13: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
14: No kde? No venku, pod čírákem.
15: Bude to pro ně náramně romantické.
13: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
14: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
13: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
15: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
13: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
15: A udělal jste to někdy?
13: Ne.
15: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. Za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
13: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
15: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
13: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
15: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svýkop přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvý. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádí akorát ke karbanu.
4: Malý se k nejde karban.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vaníska. No teďka ho nekapíruje ani sládek, ani kouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to o toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já, že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říkala, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no, ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Hergo. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před pěsátkou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a mám špojevené. Hm.
6: Jo.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: O tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No ty ještě se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No náhodou jen si nemysli. Ženské chemíčeš nás, já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovního kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste rozuměl, my spolu jaksi to, že ano.
7: No.
8: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? No, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš? No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál nemůžu.
7: No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kolka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč?
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U holiče.
9: A proč jsi jela autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do 17:30.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiháku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co chtěl, vždyť si o to poledoval.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Je vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
2: A co to máš poraz s tím dědečkem?
3: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
4: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
7: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
8: Nesmí si to tak brát, člověče, dík já se zase ožením.
6: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
6: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Tiše, co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
9: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Měl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
10: To, já nic nevidím.
2: Plábery by šli z krku. By šli. Nebo v ohnivý pometle. To fičelo, to fičelo.
10: Tak dělej, já nemluv.
2: Mordelante trento.
10: Ty, co si
11: to brumláš?
12: Hej, psa! Myslím pěkně na všechny čtyři! Ne, to nic není. Víš to, reči to ohnivý pomrtlo.
2: To jsem...
12: Mám čím podpálit v kamnu.
2: To se musí něco říct.
12: Tak to řekni.
2: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Portelu do tréto, této. Kručej písek.
12: Co?
2: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefipaisl fenterberembro.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od staroměstského jezu, aha? No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani dva roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastermany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastermanská povídačka. Hastermana si tam zahrál mistr Hastermanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Toto jsem vleče za tuláka.
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hasterman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hasterman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastermanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočárech.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze.
4: To
1: se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastermana do kozího chlívku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom se měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu. Pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hele, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jsou mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coura, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten ten řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prosím můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vyslovil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Sedněte si, to chcete dát prezentem, prosím?
7: Sednout!
3: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
12: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
12: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
12: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
12: Poustevníka.
13: Cože?
12: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
12: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo, tak.
12: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo.
12: Vochočil by si srnku.
13: No,
12: a
13: ne.
12: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
12: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
13: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš? Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb. Totiž, počkej.
12: No, no, no.
13: Když se to zase veme z druhé strany.
12: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
13: Kvůli čemu?
12: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
13: Jo,
12: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
13: To je fakt.
12: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
13: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
12: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš,
13: no jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
14: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
12: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
14: Ale ne. No to by byla základní chyba.
12: No počkej, jak to?
14: No naopak, povolíme mu to.
12: Jak to?
14: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
13: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u nedělní noční linky ze Zlínského studia. Zdraví vás Jarka Barboříková. Říká se, že když si člověk najde partnera, tak se tak trochu bere i jeho rodinu. A jedním z lidí, kteří do našeho života tímto způsobem vstoupí, bývá právě partnerova maminka, naše tchýně. O tchýních existuje nepřeberné množství vtipů a historek. Jenže skutečné vztahy jsou samozřejmě mnohem pestřejší. Někdo získá v tchýni druhou mámu, někdo se stane se svou tchýnkou blízkou přítelkyní, někdo si k ní hledá cestu celé roky. A jsou i vztahy, které nikdy nebyly úplně jednoduché, přesto se na ně po letech díváme jinak. A právě na vaše zkušenosti jsem dnes zvědavá. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? To zní možná líp než slovo tchýně, co říkáte. Vzpomínáte si ještě na vaše úplně první setkání? Přijala vás hned nebo jste se k sobě museli cestu najít? Pomáhala vám, když přišly děti? A dokázali jste spolu třeba časem vytvořit vztah, který už dávno nebyl jen z povinnosti? Telefonní číslo do noční linky je 731 800 900, budu moc ráda, když se ozvete. Začíná noční linka dnes s tématem maminka mého partnera.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o ženě, která může do našeho života vstoupit spolu s partnerem, o jeho mamince. Jaká byla ta vaše, jak jste si k sobě hledali cestu, na to se vás budeme ptát až do 1 hodiny raní. Jako první bude odpovídat pan Robert z Olomouce. Zdravíme.
1: Dobrý den. Takže u mě to takový složitý, protože máma vlastně mé ženy. Je taková smutná a tajemná, já vysvětlím proč. Hodně toho prožilo. Takže první manžel, s kterým žilo, tak ten, oni se rozvedli, pak umřel. Pak si našla druhého muže, tím žila několik let a taky umřel. No a nakonec před 3 rokama, to už jsem říkal v noční lince, tak vlastně umřela dcera, mě žena, klukovi máma, jo, takže už toho hodně zažilo. A je taková hodně smutná, tajemná, prostě taková uzavřená, bych řekl.
0: Aha, tak to je asi pochopitelné, když ji potká tolik událostí, tak to člověka poznamená. Jak to vnímáte vy? Dokážete vy sám jí být oporou, když byste možná tu oporu sám potřeboval? No, dokážete se vzájemně podržet? Vídáte se?
1: Moc ne, ona občas přijde na návštěvu. Tak spíš jako si sedne a dáme si čaj. Ona si teda dá kafe a tak si povídáme a to je takový smutný celý. No.
0: A jaký vztah jste spolu měli v době, kdy ještě vaše žena žila? Vídali jste se více?
1: Bylo to lepší. A nebyla taková uzavřená, já se ji nedivím.
0: Ono ale ta doba 3 let, myslím, že tak jste to říkal, není dlouhá, takže ono to ještě bude mít vývoj a možná pak budete schopni spolu více komunikovat a povídat si o dceři, její dceři, mluvit, vzpomínat. Ono to je někdy těžké, vidíte?
1: No, tak to je těžké. Jak pro ně, tak pro mě, tak pro mýho syna. No, tak pro všechny 3 je to těžké.
0: A co na ní tedy máte rád a čeho si vážíte?
1: Takže je taková, jak bych to řekl, no, že prostě řekne věci na rovinu, jo, že prostě to je takový, že nechodí, jak se říká, kolem horké kaše, no.
0: Takže je přímá, ano, to je dobrá vlastnost a u maminky partnera to většinou tak bývá. Má něco, čím vás za ta léta dokázala překvapit? Možná je to náročnější otázka, ale když se zamyslíte, bylo něco takového?
1: Tak, že jsme třeba spolu jeli jako a se ženou na nějaké výlet a bylo to takové jako celkem příjemný, no.
0: Takže jsme byli někde na výlet, i na dovolenou?
1: No, tak spíš jako tak někde na výlet, jako na nějakou kratší dobu, ale taky dobrý, jako.
0: Roberte, musel jste se její důvěru získávat složitě, nebo vás přijala hned?
1: No tak trvalo to nějakou dobu, ale nakonec jsme si tu cestu k sobě jakože našli, no.
0: Vidíte někde ve své tchýni něco, co vám připomene vaši ženu, když si řeknete, no to je úplně celá moje manželka?
1: Možná
0: co mají společného?
1: Podoba v obličeji, ale ona už je teda starší, že? Spíš podoba v obličeji, bych řekl, no.
0: Měla nějaký zvyk nebo nějakou vlastnost, na kterou jste si musel dlouho zvykat?
1: No, ona má
0: takovou...
1: Skloubit
0: ty rodiny může být těžké, nějaké třeba zvyky na narozeniny, na oslavy, na svátky.
1: Ona třeba kouří cigarety a nekouří, já se tomu vyhýbám. Jako ne, že bych to zkusil, ale zkusil jsem to teda, chytal jsem se kdysi party, jenomže tak jednoho dne přišel šéf na učňáku, on řekl, kluci, jestli vás načapu, tak to napíšu do učňavky a vám to spočítám. Tak jsem se na to vykašlal a nekouřím, ale to už je let.
0: Dobře, Roberte, děkuji, že jste se s námi podělil i o tak osobní část vašeho rodinného příběhu. Maminka vaší ženy toho v životě hodně prožila a věřím, že je pro ně důležité i po odchodu vaší ženy, že mezi vámi zůstalo spojení, tak ho udržujte a přeživujte. Ať se vám daří a krásnou noc přejeme.
1: Jo, nashledanou. Pozdrav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se s partnerovou maminkou porozumíme okamžitě, jindy to trvá roky, než zjistíme, že si vlastně máme co říct. Jak to bylo u vás? Můžete vyprávět dnes v noční lince Českého rozhlasu. Paní Helenko, zdravíme.
1: Já vás taky. Já se musím smát. Já to mám trošku složitý, protože prvního muže jsem měla Tunisana a nemůžu si stěžovat vůbec, byli bezvadní ta mami a to byla návštěva u nás tenkrát, to nebylo na dva dny, to bylo na týden a třeba jsem udělala bramborovou kaši, to oni vůbec neznali, ty Arabky jako říkají, ježiši, do brambor, mlíko a tak dále. A dokonce mám vodní udělanou deku ručně dělanou, na stavu to dělala, no takže asi tak, jinak. No
0: počkejte, toto je hodně zajímavé, teda maminka partnera z Tunisu. Jak vás přijala, jaké tam mají zvyky, které no, nějak souvisí právě s těmi mezilidskými vztahy, jako maminka versus žena?
1: Já s nima jsem absolutně byly perfektní, i ty Arabky, i muž jako on byl fajn, on tady studoval a jel tenkrát o prázdninách, jel s kamarádem do Švédska na brigádu a přivez auto, on neměl řidičák, no a já chci rychle, no a musel odletět do 24 hodin, nepovolili mu postgraduál tady, no a nechal tady auto a za komouši mi řekli, buď teda odjet do ciziny a nebo darovat státu bez náhrady. No takže já jsem tady znala jednoho taxikáře, který byl šíleně šikovnej a do dneška si pamatuju tu větu. Já jsem tam jela ve 74. roce sama autem, starým Peugeotem a ten Jirka, ten Čech mě řekl, já jsem mu říkala, Jirko, já se strašně té cesty bojím. A on mě řekl krásnou věc, říkal, co se bojíš, člověk v nouzi svedele, co směl pravdu. No, takže já a lidi mě v cizině mě pomohli všude, ve Francii, v Paříži, já nevím.
0: Helenko, zpátky k tématu, byly mezi vámi velké kulturní rozdíly určitě. Jak dlouho jste si musela zvykat? Já bych se pořád chtěla dostat k nějaké perličce, k nějaké zajímavosti, kde byste si vzpomněla.
1: No tenkrát nebyly mobily, nebyly telefony, to ale oni byli hrozně fajn, i ty ženy tam, jako ještě tenkrát mi říkali, no víš, on se furt, a protože já jsem dělala arabštinu taky a francouzštinu, no a tak nech ho doma, on se pořád mračí, nech ho doma a přijď, my tě naučíme vařit. Takže jsem tam s nima vařila a to a když zabíjeli ovci, tak jsem koukala tady prostě by to museli pověsit, tam v písek byl a oni to tu, já jsem si půjčila i šaty těch, protože to bylo na vesnici tam, takže jsem si půjčila od Arabek ty šaty, abych to.
0: Helenko, a jak vás tehdy přijala celá jeho rodina? Nebyla pro ně česká snacha trošku překvapením?
1: No, ani ne, tam v té době tam byly rozdíly mezi venkovem a hlavním městem. Tam ty mladý holky, ty chodili podle poslední pařížské módy, ale jinak na té vesnici právě i ty Tunisanky, který pocházeli, teda bydleli v hlavním městě, tak když jeli na ten venkov, tak si vzali právě ty arabský, ty domorodý šaty. No. No já jsem toho zažila moc a jinak to zkrátím, chodili, jako byli bezvadní. No já jsem se potom vrátila a rozvedli jsme se na dálku. On byl fajn, ale potom, no, to nebudu rozvádět. Ale druhýho muže se...
0: Helenko, a když potom přišel ten rozvod, zůstaly mezi vámi nějaké kontakty mezi tou tchýní?
1: To ne, to nebyly telefony a takový, to vůbec. To
0: no a ani ne. Po letech, když už bylo možné nějaké spojení přes internet a podobně, jste se nezajímala?
1: Jenom přes ambasádu jsem chtěla, protože já jsem dělala potom u Tunisanu tady u diplomatů 10 let, Jo, a svážím si všech, opravdu. Nikdy by si nedovolil k mladý holce, ne. No, ale pak jsem měla ostravaka, krátkého zobaka a musím mít perličku, já si musím smát. Ten měl maminku bezvadnou a přijela třeba jenom na návštěvu a tenkrát ta byla u toho v té víře advent sedmýho dne, nebo jak se to jmenovalo, ta nepila normální čaj, nepila kafe, cigaretu absolutně vůbec, ale měla rakovinu, brali jí prso a my jsme tam tenkrát s Ostravakem jeli do Havířova a ona měla šest dětí, teda ten můj muž byl druhý, no a ona to ukazovala, jak jí vzali to prso, jo, jak to měla zašitý a tohle. A Honza říkal, no co, nás si odkojila a prsa už nepotřebuješ. Ježíš, ten měl takový fakt, já na něj vzpomínám, 17 let už to bude, no.
0: Helenko, moc děkuju, musíme se rozloučit, čas jsme přetáhli. Asi byste ještě vyprávěla ono dvě tchýně, to by bylo možná na celou noční linku, ale budeme pokračovat zase příště. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová i pro vás do Prahy. Zavolejte zase.
1: Jinak vás pozdravuju a někdy příště na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

naše talíře. Vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromád.

že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Pamatujete si na chvíli, kdy vás partner poprvé představil své mamince? Právě první setkání, první dojmy a to, co následovalo, dnes patří do noční linky Českého rozhlasu. Paní Marie je s námi, zdravíme na Vysočinu.
1: Já teda fakt strašně málo slyším, jestli nemáme vybitý telefon, ale chtěla jsem říct, teda já už nemám taky příjmy, ale to prostě byla maminka, mého muže maminka a potom moje. A já vám řeknu, když jsme se vzali, když jsme se vzali s manželem, už mě znala dávno, my jsme spolu dlouho chodili, a tak co mě překvapilo, ona mi řekla, já tě beru jako dceru, byla bych ráda, Maruško, kdyby si mě taky brala jako maminku. A to mě tak překvapilo. A byla jsem teda opravdu ráda a můžu říct, že jsme neměli celý leta, bydala teda samozřejmě, bydleli jsme sami a ona byla v Praze a velice takový prostě člověk na úrovni byla a dost si toho prožila a byla i velice věřící, když teda měla univerzitu, byla to kolik jazyků zná, ale to jako na věci nic nemění. A opravdu myslím si, že jsme se měli rádi a nikdy jsme si nic špatného neřekli, i když jsem viděla třeba, že když jsem něco měla proti jejímu synovi trošku, tak třeba to tak trochu omlouvala, ale divím se tomu, že nevím, podívejte se, jestli taky jinde v jiných zemích, tak jsou ty maminky ty tchyně tak jakoby odsuzovaný. Mně to připadá, že já tady ani neznám žádnou, která by byla nějaká špatná.
0: No je pravda, že kvůli tomu jsem se snažila předešle posluchačky tolik vyptávat na to, jaké tam mají rozdíly právě v těch rodinných vztazích ve směru právě k těm maminkám partnera, ale se to tam nevypadalo nějak černě, takže možná s vámi sdílím ten názor. Taky by mě zajímalo, kde se vlastně všechny ty vtipy vzaly a možná, že za chviličku pochopíme proč. Možná, že doteď tady máme pozitivní zkušenosti, ale možná se to potom otočí. Necháme se překvapit, ale vy jste říkala, že vám maminka vašeho partnera řekla, že by chtěla, aby vám byla jakoby druhou maminkou. Byla?
1: No byla, opravdu. No jak říkám, no tak jezdila na návštěvu, nebydleli jsme spolu, možná, že by to bylo trošku jiný,
0: a to máte pravdu, paní Marie. Myslím, že to jste na to docela kápla, že je velký také rozdíl, jestli žijete pod jednou střechou nebo ne. Ale možná to není ani o tom, že to musí být ta tchýně, ale s kýmkoliv žijete pod jednou střechou, tak to může být náročnější. Možná by vznikly vtipy o nikom jiném, ale nejčastěji bydlíme samozřejmě s těmi rodiči toho partnera. Co vám ten vztah a poznání úplně jiné rodiny dal do vašeho života, paní Marie? Čím vás to obohatilo?
1: Já vám nerozuměla, co je to?
0: Co vám ten vztah s rodinou vašeho partnera dal do života?
1: Do velice mnoho.
0: Nějaké nové zvyky, tradice, nový pohled?
1: Tradice, víte, oni dost zkusili, jako by se dalo říct, téměř bourgeoisní rodiny, ale nebyli jejího manžela, mého teda tchána, by se dalo říct, který teda nebyl už naživu, je toho popravili Němci a ona žila potom se svojí maminkou a ještě se po smrti teda jim narodilo, jako pohrobek se jim narodilo druhý dítě, tak a ona měla těžký život a ještě když vám řeknu, že ještě byla katechetkou, vyučovala na gymnáziu náboženství, ale tak se nějak držela víry a byla teda evangelici, já nevím, čím to bylo. No, já jsem teda, moje maminka zase, ta měla zase mého muže taky tak ráda, víte, je to těžký někdy, Takže on zase, můj muž zase měl rád moji maminku a bylo to takový harmonický.
0: No možná právě proto, čím si v životě prošla, také ta její víra z ní udělali tu moudrou a laskavou ženu, jakou si ji pamatujete.
1: Proto já, teda, když třeba se vzpomíná, já to už tak prožila jsem taky to, no nemohla jsem taky studovat, ale to bylo zase, pro mě to bylo lehčí. Ona žila ještě v té době, když zrovna dělala univerzitu a končila, když jako ta Hitlera byla univerzita česká v Praze, to jistě vy znáte, tak byla zrušená, ona byla už poslední ročník a takže ještě to nějak dodělala, já už nevím, jak to bylo. No, krátka, prošla se vším možným, ale viděla tak nějak, co je taky ty hodnoty, co k tomu životu patří a na čtyři strčovat život, no. A každý jsme jiný. A já jsem byla z Venkova, ona z Prahy a velice teda opravdu hodná, no. Takže mě mrzí dost, když tady u nás, já teda ani tady, co teď žijeme, já jsem už sama a děti jsou taky vedle. A tak mě tam zase žádný lidi, maminky svých kamarádek třeba, který by byli taky nějaký takový zlý, nebo víte co, někdy jsou takový ty štipy na ty tchyně. Mě to dost mrzí, teda mrzí, no jen může mi to být jedno, ale rozumíte, jak to myslím.
0: Rozumím, ale paní Marie, to máte tak, jak máte vtipy o blondýnách nebo o policistech, tak ono to nelze brát asi doslova. Já jsem blondýna, no. Takže... Já vždycky to taky komentuju. Dobře, děkuju paní Marie, že jste zavolala. Já se vám nedivím, že když máte tak dobrou zkušenost, tak těm pověstným vtipům od chýních nerozumíte, že vám to připadá jako z jiného světa a to je vlastně dobře. Mějte se nádherně, zavolejte zase příště.
1: No, mějte se hezky a ať máte dobrou tchyni a ať vy jste taky dobrou tchyni. Já nevím, jaký vy máte.
0: No, tak nejstarší syn má 17, tak to si asi ještě možná chvilku počkám, ale doufám, že to teda nebudu čekat moc dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 11 minut je tady půlnoc a můžeme zopakovat dnešní téma. To zní maminky našeho partnera. Myslíte si, že platí vtipy, které se tradují od chýních? Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne, jiné potřebovaly možná čas, trpělivost, možná i pár otevřených rozhovorů. Jak se během let proměnil váš vztah s tchýní? To je dnešní otázka a je to otázka také na pana Radima, který volá z Prahy. Vítejte, Radime. Slyšíme se? Vypadá to, že byste měl být na lince, takže tomu úplně nerozumím. Možná vám dám pár sekund, zatím se podívám na web. Dobrý večer, maminka mého manžela, moje tchýně, byla velmi autoritativní paní, píše paní Michála. A pokračuje, byla ředitelkou školy, zvyklá ovšem rozhodovat, a to i ve své rodině. Ale musím konstatovat, že jsme spolu vycházeli velmi dobře. Ze začátku naše vztahy byly trochu poznamenány tím, že jsme jak manželovi, tak i mé rodiče velmi překvapili jako studenti, kdy jsme se vzali po velmi krátké známosti. Tchýně byla velmi dobrá kuchařka. Moje máma vařila nerada, taky jsme některé recepty převzali právě od tchýně. Po smrti tchána manželova maminka prodala svůj byt a my v našem novém rodinném domě jsme jí vybudovali samostatný byt. Byla velmi citově závislá na mém manželovi. Trochu jsem z našeho soužití měla strach, ale vše dopadlo dobře. Bohužel po našem sestěhování velmi rychle zemřela. Jen bych ještě měla malou poznámku mimo téma. Dobře, tak to už je jenom pro moje oči. Takže děkuju, že voláte, děkuju, že píšete. Uvidíme, jestli se teď propojí vysílání. Ne, tak vidíte to, opět se to nepodařilo propojit s telefonátem. Tak zkusme ještě naposledy. Haló, noční linka, Český rozhlas. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, paní Janušku, tady František, zdravím.
0: Do třetice všeho dobrého se říká, pane Františku, tak povídejte.
1: Paní Janušku, já si nemůžu na mojí tchýni vůbec stěžovat. To byla zlatá žena, jo? Ta od malička nebo od mládí pracovala v živočišné výrobě. Narodila se někdy v roku 14, jo? Od té doby pracovala v živočišné výrobě už aj v JZD. Já si pamatuju, že když ona chodila ráno o 3 hodinách okolo našeho domku, vždycky bylo slyšet, jak ty bodky štrechala vozem v ostřižnici, tak jsem slyšel, že paní Šuhajová už jde do práce. To bylo ráno tak kolem 3 hodiny. Já jsem, když jsem přišel poprosit o dcerku, tak jako za manželku, jo, když jsme se chceli brat, tak prostě neřekla ani ně, když věděla, že náš taťka trošku holdoval alkoholu, jo, tak ona vůbec prostě neřekla nic. Byla to klidná žena, já jsem ji neslyšel, nikdy se rozštílit, jako jo. To jsem neslyšel, prostě vařila, dělala všechno bez řečí, no. A když potom teda, ona měla 4 děti byly, jo, ty dvě už umřeli, ty nejstarší, můj švagr a tato švagrová, ty už teda to tak ještě žijou 2 holky, jako moja manželka a její sestra, no, takže akorát, že prostě na spolku život, ona byla zvyklá mít okolo sebe plno lidí, své rodiny, vnuky, děcka svoje, jo, to celý život prostě měla zvyklá být okolo toho se motat, ale na starý kolina zůstala sama, protože to se to všichni se povdali, poženili, odstěhovali se jinam, jo, no, tak prostě tak ten sklonek života nějak nesla, dobrovolně odešla ze světa, jako jo, no. Víte, protože aj manžel umřel, ne, můj tchán jako dřív, jako ona, ale zajímavé to je to, že oni prostě mi je tak dlouho přežila, oni zemřeli kolem 60 roku, no a nám už je 84, takže když já přijdu k jejich hrobu, tak vždycky prostě říkám, jak umřeli mladí. Jako jo, no, tak to je prostě na takovou babičku nebo tchýni se nedá zapomenout, jak ona byla prostě všechno dělala bez řeči. Nikdy jsem mu neslyšel, že by na něco nadávala, nebo si stěžovala, že mu něco bolí, jo. Prostě zlatá žena, vždycky na ní vzpomínám v dobrým, no. A si myslím, že taková je i moja manželka a i švagrová, že oni jsou prostě podědili to všechno po své mamince, tady ty vlastnosti, jo. I když třeba byl takový trošku hůčák, jo, ale že, jako ty její děcka, jako moje manželka a ty její sourozenci, to všechno bylo takový klid asi, no, jsou moje manželka taky, a, no, takže tak, taková byla moje tchyně, no.
0: Krásná, mrzí mě teda ten její odchod, ale ten život prožila nádherný. Jak o ní vyprávíte, to zní moc hezky, tak to je dobře.
1: No, celý život byla v živočišné výrobě a to nebyla žádná lehká práce. Víte, to ona dělala teda u kraviček, dojila to mlíko, když v tom jezdě to bylo kolik kráv. Já nevím, každá ta paní tam měla na starost možná 20 kráv a když to všechno měli podojit, nakrmit a to, no prostě dřina to byla. No, takže...
0: No, tak to bylo.
1: A muselo se chodit každé všední den, každou sobotu, nedělu, pořád, svátky, nesvátky, jo. A neslyšel jsem ji nikdy, že by řekla, já už se na to vyprdnu. Nikdy neřekla, jo. No tak, no, tak to by tak bylo všechno.
0: Děkujeme, Františku,
1: no.
0: Mějte se nádherně, loučíme se.
1: Ano, děkuji taky, dobrou noc.
0: A zpátky ještě k příspěvku paní Michaely, ta pouze pro mé oči napsala, že se jí nezviditelňují některé příspěvky, které napsala. Tak paní Michaelo, já jsem se podívala, poslední jsem našla z 2. září, vidím, že je zveřejněný, tak určitě pište dál vaše příspěvky, si určitě naši posluchači rádi přečtou, byla by škoda o ně přijít. Srdečně zdravíme pana Františka do Židlochovic i vás do Brna.

0: Dobrý večer, krásnou noc. Je po půlnoci a jsme ve druhé hodině noční linky Českého rozhlasu. Stále vás zdraví Jarka Barboříková. Povídáme si o tchýních, o maminkách, našich partnerů a partnerek. A musím říct, že zatím docela úspěšně boříte všechny ty letité vtipy a stereotypy, které se s tchýněmi pojí. Z vašich telefonátů totiž mnohem častěji zaznívá vděčnost, úcta a vzpomínky na ženy, které dokázaly přijmout snachu nebo zetě opravdu za své. A možná je to i hezká připomínka toho, že rodinu netvoří jenom pokrevní příbuzní. Někdy nám do života vstoupí člověk, kterého jsme si nevybrali, a přesto se z něj během let stane někdo opravdu blízký. Krásně to vystihuje také zpráva, která přišla na web noční linky od paní Jany. Píše: Milí linkaři, na toto téma musím reagovat. Od mládí slyším narážky na tchýně, proto vzpomenu to, co o své tchýni říkává můj partner. Ano, ovdověl a já jsem jeho druhá partnerka. Moji maminku nepoznal, ovšem překvapilo mě, jak on s úctou mluví o své tchýni. S tím jsem se nikdy nesetkala. Když dostala cukrovku, píchal jí inzulín a ke konci života to byl on, kdo se staral. Věřte nebo ne, v obýváku má na poličce její fotku. Děti jí říkali pohádková babička. Partner vždy své vzpomínky na tchýni končí slovy: byla to vzácná žena. Paní Jano, děkuju za to krásné označení, že byla pohádková, že byla vzácná. To říká víc o jejich vztahu, než nějaké dlouhé vyprávění. No a právě na takové ženy dnes v noční lince vzpomínáme. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? Co vám dala do života? Co jste se od ní naučili? 731 800 900. Budu ráda, když se přidáte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna společná dovolená, Vánoce nebo nedělní oběd a máme historku, kterou rodina vypráví dalších 20 let. A na vaše nezapomenutelné zážitky z tchýní čekáme dnes i v noční lince Českého rozhlasu. Volá paní Marie od Prahy, zdravíme vás.
1: Já vás také všechny přeju klidnou noc.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Tak já jsem měla dvě skoro tchyně. Nikdy jsem nebyla vdaná a ta druhá skoro tchyně, tak byla moje sousedka. Jo, byla to velice hodná, pracovitá, zbožná paní, která žila jenom pro svoji rodinu a pro svého syna měla vyhlídnutou sousedku zase z druhé strany. My jsme bydleli vlevo a tahle ta druhá, ta Věruška, ta bydlela jako vpravo. Jo, a bohužel brzo jako umřela, takže se ani nedozvěděla, jak to potom všechno
0: dopadlo.
1: Jo, a já si na ně vzpomínám opravdu, třeba když jsem obracela seno, když jsme měli veliký zahrady, tak k ním jezdili Pražáci na prázdniny a ona třeba řekla, Maruško, holky se šly koupat, běž taky, já to za tebe otočím. A já místo, abych ji to pomohla společně otočit, tak jsem praštila s hráběma, jo, a běžela jsem na koupaliště. Jo, a taky dělala velice dobrý domácí výrobky, vzpomínám si na tu její čokoládu. To bylo něco vynikajícího. A ta druhá, nebo vlastně ta první, s tím letním partnerem jsem byla 25 let, ale nevzali jsme se. A s tím prvním, tak to byla taky velice hodná paní a měla mě moc ráda, protože syn byl zdravotně znevýhodněný a já jsem taky měla svý, ale na mě to nebylo jako vidět. A tenkrát jako moje rodina nechtěla, abych si s ním začala. Já jsem s ním rok chodila. 3 roky jsme spolu žili, zařídili jsme se, chtěli jsme se vzít, ale maminka měla potom infarkt, klinickou smrt a on vlastně tu moji matku, taky vlastně budoucí tchyni, tak ji odmítal. On na ní žárlil. No ale jako ta tchyně, nebo ta skoro tchyně, tak taky, jo, prostě vynikající. Tu lásku mi dávala hodně znát. Jo, a tam zase ta dělala vynikající sekanou. Jo, to prostě takovou sekanou jsem, ono se řekne sekaná, že jo, ale takovou sekanou jsem taky nikdy snad nejedla, jenom vodní. Tak to mám takovýhle dvě vzpomínky.
0: Dvě vzpomínky na dvě tchýně.
1: No takhle, nakonec jsem zůstala sama, ten druhý partner mi umřel, byl to rok 2005, no už jsem se z toho nespamatovala. No to je tak všechno, přeju zdraví, štěstí, budu poslouchat dál.
0: Tak to jste měla vlastně, paní Marie, takové dvojnásobné štěstí. Byly v něčem úplně odlišné ty tchýně a v něčem úplně stejné?
1: Byly si hodně podobný, akorát ta jedna, jako, ta byla věřící, ta druhá ne, jo, a ta byla ještě taková perlička, já jsem byla hodně po těch podnájmech, potom kvůli práci, po těch privátech, a my jsme se s tím prvním partnerem seznámili vlastně na peroně, na nádraží, a já jsem nevěděla, že je to syn ředitele železáren. On už teda nežil. A to jsem byla taková jako popelka. Jo. A prostě ta maminka, ta mi to vůbec nedávala znát. Jo, prostě u nás tam to bylo takhle namíchaný. Můj táta třeba tak byl politicky nespolehlivý tenkrát. Pak mě jich vychovával jiný tatínek. To byl zase komunista, jo, pak když měl úraz, tak jim naházel medaile pod nohy, když za ním nepřišli, když byl den horníku A bylo to takhle namíchané, nebo další manžel maminky byl v cizinecký legii, tak jako nějaká politika u mě nehrála nikdy roli, už to byl dobrý člověk nebo špatný. A tyhle ty dvě ženy byly opravdu v obě dobrý, jo, a i když teda každá byla v tomhle jiná, jedna byla nábožensky založená a druhá vlastně to byla manželka ředitele železáren, takže to byla komunistka.
0: No teda. Tak byste mohla napsat knihu anebo alespoň příběh do bakalářů, paní Marie.
1: No to moc ne, já špatně spím, bojím se, že se ráno nezbudím, špatně se mi dýchá. Jako jo, takže já nevím, jestli se dožiju vůbec ráno, proto takhle straším a jsem ráda, že tam takhle jste. Ty lidi mám moc ráda, co to, tam volají vás taky, moderátory, moderátorky. No, tak říkám, budu poslouchat dál a děkuju.
0: Paní Marie, já chápu, teda, že takové černé myšlenky přichází, zvláště pak v noci,
1: no, tak je to
0: všechno trošičku náročnější, kolem nás je velké ticho. Tak zkuste myslet hlavně na to, co je před vámi, na lidi, které máte ráda, které sem tam potkáváte i na nějaké obyčejné radosti, jako třeba může být každé nové ráno. Opatrujte se, zavolejte zase. Dobře, budeme se těšit.
1: Je nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne a jiné potřebovaly čas, trpělivost a možná i pár otevřených rozhovorů. Právě o vztazích, které se vyvíjely dlouhá léta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Emma, která volá...
1: Paní Emma Závodníků z Potka, to už víte, jsem se přijela z trase.
0: Tak jakou jste měla vy? Tchýni. A víte co, paní Emo, já se vás zeptám, přijde vám to jako hanlivé, když se vlastně říká tchýně?
1: Trošku jo, protože moje první tchýně byla Poděs. A když po x letech jsem se vdala, už jsem to tady říkala několikrát do téma, že ke mně chodila poštěčka, tam by se tam byla s tatínkem, já jsem byla rozvedená, byl vdovec. A jsme se poznali, tak s ním říkali, že to věděl, že je to sklo mezi náma.
0: Já jsem se ptala kvůli tomu, protože ono se to může zdát podle nějakého tónu nebo kontextu, že to je hanlivé, ale není. Je to naprosto běžné neutrální označení pro maminku, ale tím, jak se k tomu občas přidávají ty vtipy, tak nám to tak možná vyzní. Tak pokračujte.
1: Ne, no a můj muž, teď už můj muž, tedy v té době partner, mě dovedl mojí mamince, to se jmenuje Hermína, se jmenovala, bohužel už tam někde sedí na obláčku a máma mi z vrchu. A po 5 minutách jsme si sedli úplně fakt v notě ve všem, úplně perfektní tchýně. Moje děti, vlastně nevlastní děti, přijela jako za vlastní vnoučata. To čeho jsem si velice vážila. A když můj mladší syn přijel ze školy, měl nějaký pruser, tak vystoupil z vlaku a první letěl babičce, říkal, babi, mám takový a takový problém ve škole. Jo, nebo já to vyřeším. On čel pravou stranou a Hermínka mi volala, Emi, prosím tě, přijď ke mně, potřebuji něco. Tak já jsem naběhla, že a já se šla levou stranou, si šel pravou stranou a říká mi, Pavlík přijede domů, ne, že mu budeš něco nadávat. Já už jsem to s ním probrala, říkám, jo, babičko, dobrý, v pohodě a to. Prostě tchyně byla úžasná. Moje vlastní děti přijela jako za vlastní vnoučata. A to vždycky... Když jsem měla, protože jsem ho spotkala, mám dlouhý, krátký týden, jsem měla volno, tak jsem přišla s manželem, vytáhli jsme karty, hrali jsme kartičky, dali jsme si vlastní koňáček, jo. A potom, když onemocněla, spadla doma, zlomila si krček, tak jsem dala v práci výpověď a 3,5 roku jsem se o ní starala, 24 hodin služba. Ale nelítu toho. Já bych jí do ústavu nedala nikam, bych jí do důchodu. Víte, co myslím, jako nedala, ne. Protože Hermínka to byla úplně skvělá ženská.
0: To jste jako, obětavá. To bylo krásné.
1: Neobětavá, já jsem ji milovala. Že to byla tchyně úplně úžasná. Jak se chovala k mým dětem. Vůbec jí nevadili, že jsou cizí. A měla je radši jak vlastní vnoučata prostě. A kluci moji tu zbožňovali Hermínku. Jako babičko, to babička musela nasekat dřívou, protože si bytě topila jako klubovka.
0: Ale přece jenom aspoň nějaké nedorozumění nebo nějaký zádrhal to vaše vyprávění nemělo. Zní to moc idylicky.
1: Ne, opravdu... Jo, jako bývalá tchyně, tak to byla, to nebudu jmenovat, ale nová tchyně, když jsem se znova vdala, když jsem nechtěla, ale potom na naléhání mých synů a dcery mého partnera, říkám dobře, tak se vezmeme, už jsem spolu 25 let, lepší manželství jsem si v životě neměla představit, opravdu ne. A Hermínka jako tchyně, jako úžasný člověk, srdečný, příjemný, suprový. A když umřela, tak já jsem to 14 dní rozcházela prostě. To se nedalo. Prostě to. A kluci byli to špatní. A manžel mi říkal, no, tak už měla svůj věk. Já říkám, Fando, byla to tvoje maminka. Já jsem to prostě nemohla fakt. A mám v obýváku na stěně fotku, namilovala Andulky. Mám fotku s Andulkou, ať se na ní podívám, tak začnu brečet. Protože prostě to byla ženská úplně 100%.
0: A tak by to mělo být, že by vám po ní zůstala spousta věcí, a to nemyslím fyzických, ale spousta vzpomínek v srdci.
1: Vzpomínek.
0: No, ne každý může po letech říct o své tchýně něco tak nádherného jako vy. Tak za to buďte vděčné a ať vás všechny ty společné vzpomínky ještě dlouho hřejí. Budeme se loučit, paní Emo, děkujeme za návštěvu.
1: Se bavíme o tom, že buď říkám babička, anebo Hermínka.
0: Tak. To jenom potvrzuje, o čem jsme si povídali. Hezká tečka za naším povídáním. Teď Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: U nás doma jsme to vždycky dělali jinak. Možná právě podobnou větu jste od své tchýně někdy slyšeli. A jak jste se s rozdílnými představami naučili žít, můžete dnes vyprávět v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jitka, která volá od Brna. Vítejte. Paní Jitko, teď jsme ve vysílání, teď můžete povídat. Slyšíme se? Já vás tam slyším, ale mlčíme. Tak zkuste ještě jednou pozdravit paní Jitko, naše posluchače. Ne, tak se to nepodařilo, dobře. No tak zvedám telefonní linku číslo 2, tam nás čeká kdo?
1: Kdo?
2: Dobrý večer.
0: Kdo volá?
1: Kdo volá?
2: Tady Ivana z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ivanko, vítejte, máte slovo.
2: Dobrý den, dobrý večer. Já všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, zkoušela jsem to. Tak, aby šla k tomu příběhu mimo, že to vymyslím v krátkosti. No, já jsem ve svém životě měla tchýni jako první. Tam jako nevyšlo mě manželství. Manžel teda bývalý už zemřel. Pak bylo i druhé manželství. To se taky nevydařilo. Manžel byl jako závislý hodně na lécích a takových různých měl prostě závislosti. A s jeho maminkou jsem si celkem rozuměla. Byla to dobrá jako pro mě jako žena. No a teďka jdu k tomu dalšímu kroku. Já jsem se po třetí vdala, je to prakticky nedávno, asi před 6 lety teprve, takže mě už bylo více, už mě bylo asi 56 nebo 55, manžel je se mnou stejně starý. No a musím říct, že má moc hodnou maminku, jako tu jsem si oblíbila hned a já jsem ji už jako znala dříve, ale my jsme měli takovou pauzu s tím mým mužem 6 letou, že jsme o sobě tak nějak nevěděli. Aha. Až potom jsme se sešli znovu a vlastně tak jsem začala teprve poznávat tu maminku, protože opravdu to je starostlivá paní už natolik, že už je celkem dost, asi 83, takže jako se snaží opravdu hodně jako pro toho syna mýho manžela jako hodně dělat a jako třeba zašívat nebo přepírat a různě nastroj zpravovat a upeče něco dobrýho a můj manžel tam za ním chodí vlastně každý týden z práce, protože jsme se přistěhovali k ním blíž a takže on tam jako jezdí a vždycky jim něco přiveze, kupuje něco z kantýny, něco dobrutku, nějakou ke kávičce. No a bohužel jako musím teda se říct, takový mám problém, že jsme tak nějak ztratili mezi sebou nit kvůli nějakému nedorozumění, protože tam vlastně hraje roli i její manžel jako můj tchán, on strašně rád někoho někde jako šeptá na něj něco, jak to mám říct slušně, jo. A takže potom jsem se to já jako dozvěděla, protože jsem to slyšela, že něco na mě si postěžovává jako a můj muž na to překývoval a to se přililo prostě olej do ohně. A já jsem to jaksi nějak nevydržela, nesnesla jsem to. A my se tak od té doby už tak nějak vůbec nestýkáme, jako já s ním a manžel, jo, ten tam jezdí furt a mě to teda docela mrzí, protože jsem vždycky hodně jako chválila jeho maminku, protože byla...
0: Hanko, nešlo by to změnit? Nebylo by ve vašich silách a možnostech udělat nějaký vstřícný krok, dokázat to nějak zpracovat a navázat zase na to, kde jste skončili a obnovit kontakt?
2: já jsem nad tím už kolikrát přemýšlela a pořád jako nevím, jak na to, protože...
0: Ivanko, život je krátký. Dnes o tom mluvíme, spousta lidí vzpomíná na své milované a třeba už nemůžou říct něco, co by chtěli, tak vy ještě máte šanci, tak se nad tím zkuste zamyslet a zkuste najít příležitost. Ono, i když se to nepodaří, tak si budete moci říct, udělala jsem maximum.
2: No, přesně tak, jak to říkáte. To je pravda, no, to je pravda, pravdoucí. My jsme si psali jako přes Messenger, nebo tak, jako různý SMSky, víc jsem zase jako psala, než to mě jistý, jako k tomu hloji tak úplně nemá. A tak to bylo fajn, že jsme si posílali fotky, rádi jsme obě fotili a ráda má kytky a taky jsem měla ráda kytky. A vždycky něco napěstovala na zahradě, tak jsem to měla jako ráda a teďkon já prostě mám pořád obavy z toho jejího manžela, aby zase něco takového o mě neříkal, nějaký prostě si na mě stěžoval jako před mým mužem a mně se to jako nelíbilo, protože víte, já jsem mám nějaký takový tělesný postižení, prostě nestíhám úplně tak jako zdravý člověk, protože jsem prodělala určitou nemoc a jako nemůžu, prostě nemůžu být rychlá, nemůžu prostě hodně věcí a potom jako se mě úplně do toho nechtělo nějakého rozhovoru.
0: Rozumím.
2: Toho tak mám strašně hodně na hlavu.
0: Náročná situace a pokud je to taková povaha těch věcí, tak rozumím, že v tom máte spoustu otazníků v hlavě, tak uvidíte, co se dá a nedá. Ivanko, děkujeme za vaši otevřenost. Držíme pěstě, aby měli věci dobrý vývoj. Pojďme si pustit písničku od Jiřího Korna. Doufám, že potěší i vás.
2: Děkuji za všechny písničky. Krásně hrajete dneska.
0: My se snažíme každý den.
2: Děkuji.

0: Za 4 minuty je 3/4 na jednu v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme. Volejte 731 800 900, pojďte se s námi povídat na dnešní krásné téma. Moje milá tchýně, maminka mého partnera. Píše paní posluchačka z Jižních Čech. Maminku manžela jsem osobně nepoznala. Zemřela ještě před naším seznámením. Prosím další téma do vysílání, tatínek mého partnera. Děkujeme za tip a ptáme se, kdo volá. Krásnou noc.
1: Haló.
0: Haló, dobrý den.
1: Můžu volat?
0: Večer. Ano, už jsme ve vysílání, tak se prosím
1: tady
0: představte.
1: Tady je Jitka z Brna, odčiní.
0: Ano, druhý pokus, tak povídejte, panítko.
1: Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla nejlepší tchýni na světě.
0: Ano, i tak jaká byla? Představte nám ji.
1: No, všechno, když něco bylo, tak vždycky přišla za mnou, jestli já s tím souhlasím. No, úplně božská, takovou snad neměl nikdo.
0: A jaké bylo vaše první setkání? Pamatujete si?
1: Moje křestní jméno.
0: Vaše první setkání s ní.
1: Jo, vaše první setkání, do mě manžel k ní zavedl. Jo, to bylo před svatbou, jo, a že se budeme brát, tak mnou přišel pozvat na svatbu. Takhle. No. Mm-hmm. Ona hned souhlasila, to byla nejlepší tchyně na světě.
0: Vy jste ji předtím neviděla?
1: Viděla, ale mě až do svatby, tak to potom jsem viděla, že to je nejlepší tchyně.
0: Jo, dobře. No,
1: tak to jsem vám jenom chtěla říct.
0: Máte nějakou krásnou památku po ní? Máte jí fotografie nebo
1: no, nějaký fotografie
0: řetízek?
1: Máme i ze svatby.
0: Ha?
1: No. Tak vám děkuji. Paní, to jste tam ještě neměli, že?
0: No, tak máme různé příběhy. Řekněte,
1: nejlepší
0: jestli...
1: Nejlepší tchyně na světě.
0: Je nějaká rada, kterou vám dala? Nějaká posvátná věta, na kterou nikdy nezapomenete?
1: No, nikdy. Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme. Pojďme si dát písničku Žalmana spol, Barevný šál.

0: Nádherná písnička Žalman a spol. Barevný šál doznívá 2:45 a s námi je další posluchačka. Ta si přála vystoupit v anonymitě, v pořádku, tak uvidíme, jaký bude váš příběh, srdečně zdravíme, máte slovo, máte prostor.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Dobrý den, já mám teda odlišné, úplně jsou odlišný případ, jak ty přede mnou. Když můj manžel řekl rodičům, že si mě chce vzít a že mám určitý postižení, který nebylo teda jako vidět, tak jeho matka prohlásila, že mrzáka do rodiny nechcou a se se mnou rozejde. Jenomže on to neudělal a vzali jsme se, že? No a to bydleli jsme u nich. Oni bydleli důle a manžel měl udělané bydlení nahoře. No a já jsem tam měla muka od samého začátku, protože mě pořád vyčítala, že teda jsem mrzák a že jsem přišla s holým zadkem. Nakonec to vygradovalo tak, že vždycky, když on byl v práci, tak ona přišla a pořád tady tohle bylo denně na denním pořádku. Vydrželi jsme tam 3 roky. A manžel řekl, ne, já nebudu denně řešit to, jak tě napadají, jdeme pryč. No. Sehnal si práci s bytem a odešli jsme s tama. No a nakonec teda ona, teda tchán, v 50 letech měl 2 mozkovy, takže byl ochrnutý, nemluvil. No a v 60 letech dostal další mrtvičku a zemřel, jo. No a ona pak ještě žila asi 5 let a ona to jako neustála, no tak odešla dobrovolně. Ale byla to prostě, nebyla to maminka.
0: Takže celý život jí to drželo.
1: Vždycky myslela, že budu mít. Byla to opravdu zlá tchyně. I když já jsem se k ní chovala vždycky slušně, tak ona ke mně ne. Takže závidím všem přede mnou, kteří vykládali, jak měli výborný tchyně, já jsem to prostě nezažila. Měla jsem tu teda dobrou věc, že manžel byl vždycky při mně stál a vždycky prostě udělal všecko pro to, abych já jsem měla co nejlíp.
0: No, to mi řekněte, jak to, že jí to nepřešlo časem, když viděl, že váš muž za vámi stojí, jakou měla povahu? Jak je to možné, že se to v průběhu těch let neproměnilo?
1: Ona měla hroznou povahu. A ona dokonce jí vadilo, že on se mnou třeba prál, nebo v sobotu třeba řekl, víš co, tak vem malou s kočárkem, běž ven a já zatím uklidím, vrať se, až to budu mít hotový, jo? A toto ona nemohla překousnout.
0: Vy jste hlavně dobrá, že jste s ní teda bydlela pod jednou střechou, jestli jsem to teda pochopila dobře.
1: No, měli jsme každá svou domácnost, že? On byl zedník, takže on, když přišel z vojny, tak si tam udělal bydlení nahoře, no. Což oni teda jako chtěli. No a nakonec, když zjistili, že já jsem přišla a měla jsem tyhle problémy, no tak a hlavně, jak oni tvrdili, holý zadek, jo? Oni si myslí, že tam asi přinesu, já nevím co. No, tak prostě nenáviděli mě. A tchán ten dokonce od svatby do své smrti na mě nepromluvil.
0: No teda.
1: Takže to se jako nedalo. Tak manžel to udělal tak, i když do toho vrazil hromadu peněz, aby měl to bydlení, sehnal práci s bytem a odstěhovali jsme se pryč. A další, měli jsme 2 děvčata, jedno milovala, druhý nenáviděla.
0: No, to jsou teda příběhy. Ano?
1: Já jsem vždycky říkala, taková zlá tchyně, já v životě nemůžu být. Nebyla jsem. Já si myslím, že ti kluci, že jak jeden, tak druhé, že proti mně nemohli říct ani slovo, protože já jsem se k ním chovala vždycky slušně.
0: Tak by to mělo být. No, muselo to pro vás být náročné. Člověk přichází do nové rodiny s přáním, aby ho přijala přesně takového, jaký je, a vám se toho přijetí nedostalo. No, možná no, díky tomu jste se potom sama dávalo pozor na to, abyste byla dobrou tchýní, ale rozumím tomu, že vás to muselo trápit.
1: Ale tak já jsem to ani neměla v povaze, abych jako po někým takhle jezdila nebo někomu něco vyčítala, to v žádném případě. My jsme se oba snažili vždycky teda jako všechno po dobrým. Nepřeju nikomu takovou tchyni, nebyla to maminka. Toto slovo jsem v životě jí neřekla, protože si to nezasloužila.
0: To ano, chápu,
1: a nakonec to, jak jsem říkala, dopadlo tak, že v 65. úplně zdravá ženská, která neměla ani kartu ještě u doktora, odešla dobrovolně.
0: Tak to je obrovský zásah do života celé vaší rodiny. Mohlo to dopadnout jinak, mohla jste být ona a vy celý život, parťáci, i po odchodu jejího muže jste mohli dál spolu mile soužít a dopadlo to, jak to dopadlo. No to je náročný příběh. Já vám děkuju ale za to, že jste zavolala, protože to sem patřilo. Ano.
1: Já jsem říkala, já to musím na samý závěr říct, že všichni nejsou tak dobří. Mrzí mě, že jsem neměla takovou tchyni, jak ty přede mnou, jak ty svý tchyně chválili. Muselo to být moc pěkný. Pro mě ne.
0: Uh-huh. Tak děkujeme za návštěvu. Přejeme
1: mějte se pěkně.
0: Noc.
1: Milé
0: ráno, aby se všechny chmurné myšlenky na dnešní téma zahnaly. No a je konec. Dnešní noční linka se uzavírá. Děkuju vám za všechna milá i velmi osobní vyprávění o vašich tchýních, o vztazích, které byly krásné, ale i o těch, které nebyly jednoduché. Děkuju, že jste se s námi o příběhy podělili. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Bek, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapak, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte na všem lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady

0: musíme společně vyplnit.
1: No ovšem.
0: No, až budete odcházet, tak ho zase musíte mně osobně odevzat do ruky.
1: Ano, to vím.
0: Do Vejmelku, ne, rozumíte, do... Ten lístek, rozumíte.
1: Ten lístek, ano.
0: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
1: Ano, to všechno vím.
0: No.
1: Už jsem byl na úřadu.
0: No tak, no.
1: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat,
0: no,
1: tak ho nejdřív musím mít.
0: No to je pravda.
1: Vy mě musíte vyplnit.
0: No, vy jste
1: tak nějaký... Začněte.
0: Vy jste nějaký netrpělivý.
1: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
0: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
1: No prosím.
0: Tak já vám to vyplním teď.
1: Buďte tak laskav.
0: Máte tušku?
1: Nemám.
0: Co?
1: Nemám.
0: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hluství Sihák.
0: Ježiši, co to bylo?
1: Hluství Sihák.
0: Žiž prchaných Čechyš?
1: Já vám to povídám česky, svoje jméno, Hluství Sihák.
0: Co, hustý?
1: Ale ne hustý. Hlu,
0: jo?
1: Ne hlu, jenom jedno. Hluství?
0: Hlu?
1: Hluství?
0: Svi?
1: Hluství?
0: Ježiši, člověče, s takovým jménem, choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: přijďte zítra v půl devátý.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: H jako hajné.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: No právě.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Řeknete svoje jméno! Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. Hálejte se, přijďte zítra v půl osmi.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: To je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: Buďte tak laskav, spěchá.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, to je Melkovi.
0: Jo, Melka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1.40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Lustrý si hák.
0: Ha? To je křestní tohleto. Jak to bylo?
1: Lustrý siják.
0: Lustrý siják. A žádnej švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No, hláskovat.
0: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. Že má na začátku. Jo, jo. S jako slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žást.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda. O jako Oda. Hojte se, přijďte zítra v půl šestý.
1: Já se budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra po šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, p jako pišišvor.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobrá.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudruhu, jdi tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectěte, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičit.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličeji.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvice, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny. Já přece v takovém postavení zůstat
3: nemohu. Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Já už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Bude to už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídat? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: No. Ty pak jí to potkal. Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: No, tak už.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestáš?
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znáte, muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero.
2: Aha.
3: Jste směšný, žádlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Ha? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem!
5: Co? Kde je to? Co? Pomoc!
3: Poroučím se, madam, poroučím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi! Pomoc!
4: Tak ven. Ven. Vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pij kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Dneska jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
5: Já... Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný.
2: Umazaný.
4: Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec si se dělá, vaše excelence. Co? Ano. Ano.
5: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: Ano. Směšný a takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím. Já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo?
4: To je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: Ne, s Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiň,
2: co
1: že vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente. Vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, za svobodná Voková, provdaná Voková, rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Vždyť je to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na Ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafúsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček, závorka brečí.
2: Já se lidi vyměl tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hlivu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návali. To je...
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 500 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pick Back Bulejko. Herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick Back Bulejko. Gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky. Zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Ripan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nahněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watsone.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watsone, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
4: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
5: Usta hromu, Holmesi. To má pohřešovaná bota.
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
5: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond Farář je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží. Ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. 2 vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, Tisová ale je na druhé straně.
7: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
10: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
11: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
10: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
8: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
8: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Sbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
10: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.